Jdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjima kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

vás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to horecké struny a začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: Tak dva.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radosti a strastí. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až k uřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

0: Na folkovou scénu se vydala Saša Nikličková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Nikličkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími.
1: Kam pak se spoděl ty

Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba Zmačkaná žena písničkářky Sašiny Klíčkové. Saša je autorkou všech písniček na CDčku, samozřejmě zpívá a doprovází se na akordeon, ale hraje i na klávesi a ukebe.

Tak to byla písnička Katastrofická Saši Nikličkové z jejího alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě posloucháme. V poslední době je Saša taky součástí kapely Mňau Mňau Band, se kterou rovněž sbírá úspěchy a která nedávno vydala první album.

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Podprsenka.

A teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem. A nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V Horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

Kromě BPT a Brzdařů vystoupí taky kapely Jakub Severní Morava, VSHD Dlouhá Loučka, Vítku Sextet Olomouc, Zajatci Odry, Arest, Bruntál Rymářov, Hudlaři Brno. A největším lákadlem bude legendární benžista Marko Čermák a jeho kapela Pabírky.

Horecké struny pořádá Malá kopaná horka. Veškeré informace, včetně pořadí kapel, najdete na webových stránkách horeckestruny.webnode.cz. A my si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme Marku Čermáka v bluegrassové klasice Relax Kraxe, Banjo z Mlžných hor.

Závěr horeckých strun 23. května obstará další z legend. Bluegrass znova ze Šumperka. A s tou se rozloučíme i my v pořadu Na cestě. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
2: Já vás zdravím všechny, jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již vzoru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady Humoriádu a musím říct,
3: hodil jsem na Leničku, Katou jsem hodil očko a že jo, víme.
2: Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
1: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, je takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, byl to jako peklo v řetězech, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem udělal bububut. Ty zlobivá číčo. No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: já dojel jsem se tady
0: pořádku, tak
1: a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor. Večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádhera, na francouzsky to zašlo. Dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Co to mají? To žádný předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... Že to bych... Ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá si rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchide nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
4: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
4: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti, to musí říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že si tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. Tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákolit, zalévat.
0: Ano.
1: Jo, opět okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom na vašem Kopeckém. My byste měli to debatu rozvíjet dál. Takhle jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 87, 86, 7 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tedy poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Skleňčka a dalších, anebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Skleňčka další, anebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano,

0: Zlín. Děkujem. Zdravíme na západ. Kam teď? Dobrý den po telefonu.
1: Takže dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tady je Petr Stebec nad Metojí.
2: Aha.
1: Pozdravuji pana Tounera.
2: Děkuju.
1: Ale já jsem Boba Švarce.
2: Jo, dobře, děkuju.
0: Ano,
3: a co dáte?
0: Co dáte, ano, Ačko, Bčko.
1: Ačko.
3: Děkujem, díky, naschle.
0: Zapisuju. Děkujem. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
4: Klenoty Rivalten.
5: Profesor Šampír. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
4: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
5: Výborně.
4: Klenoty Rivalten.
6: Tady Šampianová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
4: Ano, zítra ve 16:00, madam.
6: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
4: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
6: Výborně, budu vás čekat v hale.
4: Děkuji, madam.
6: To je přesno.
4: Přesnost je ozdobou králů.
6: Ozdobu královen má.
4: Ano, tady.
6: A mohla bych se ještě jednou podívat?
4: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
6: Oh, já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla...
4: Prosím,
6: to bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
5: Pane Rivalten, nemilý.
4: Velice mě těší.
6: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
4: Prosím. Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
5: Velice mě těší, prosím, posaďte se. Máme hezký den, což?
4: Ano, velice krásný.
5: Když se nám nepokazil, což?
4: Já doufám, že ne.
5: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
4: Já jsem obchodník, pane profesore.
5: To je taky dobrá vlastnost.
4: Já doufám, že se domluvíme.
5: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
4: Pane profesore, já dost spěchám.
5: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
4: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano? Jestli vás to tedy zajímá.
5: A co, úpal?
4: Úpal ne. Vy ano?
5: Já ne, proč?
4: Jen tak.
5: Kouříte?
4: Ano, děkuji.
5: Kolik?
4: Jedna stačí.
5: Denně?
4: Ne, myslím teď.
5: A co myslíte, má Carmen pravdu?
4: Která Carmen? O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
5: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
4: Pane profesore, kdybyste se neurazila, mě nějak si daleko více rozčiluje... Ten tón.
5: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nevím, nesmíte brát vážně.
4: Vy jste velký šprýmač, pane profesore,
5: reagujete,
4: jste člověka tak polekal.
5: Celkem normálně reagujete.
4: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
5: Ale to mě nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
4: Já vám nerozumím.
5: To nevadí.
4: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
5: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl, že to navzájem navazuje.
4: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci.
5: Prosím.
4: Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne.
5: Tak lehké to není.
4: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
5: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
4: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
5: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
4: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
5: Nemusíte, mě stačí šek.
4: To mě úplně.
5: Mě tak.
4: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
5: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
4: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
5: Především se šetřit. Přijete ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
4: Oh, vy jste velice laskavý.
5: A vezměte sebou ženu.
4: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
5: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodu.

0: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
1: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
0: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
1: Co?
0: Že ruku líbám.
1: Komu?
0: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
1: Promiňte, já nemám paní.
0: A ta dáma, která tady...
1: No, vy myslíte vaši paní?
0: Moji paní, já jsem vdovec.
1: Co? Co se jí stalo?
0: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
1: Do hrobu?
0: Do hrobu, do ruky.
1: Co to?
0: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu. Vodu.
1: Klid?
0: Policii, zavolejte policii. Nechci, ne.
1: Klid, prosím, klid.
0: Policii, zavolejte.
1: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
2: Humoriáda.
3: Ta sklenčka, to, ano, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal ano. Nějak?
4: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem měl krásnou instanci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratr mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vetchý a Pavel Kříž. Byl to fakt studentská balada prostě, bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo si a pro Ludvík Ráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes. Říkám, vocem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herství o poslouchání a vycházení no. Z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat. Že?
3: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
4: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
3: Jo.
4: Ono, když to,
3: jako zapomenout na to, že hraješ. A
4: no,
3: jenom
4: no to nehraješ, jo, tak si říkáš, že no. To ti řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhej. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, ty, jo, no teď já, ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co ti co řekne. Ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám, je, když ty věci jsou, no.
3: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte
4: no to, ano,
3: se ten text,
4: no.
3: Jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo. Jako učil ses to dlouho?
4: Ne, to se nedá naučit.
3: Nedá.
4: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou opravdu někdy máme věc a teďka s Filipem Blaškem je úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
3: Takže je to pak hezký
4: a musím
3: pocit.
4: Ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
3: Ale.
4: No děláš zbytečný kraviny, no prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
3: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem, humoriádě, jedeme dál. Co tam máme?
2: Pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tam mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbuda, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano. Ano, na ano,
2: to byla
1: ano.
2: Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než byla narozeniny, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já.
1: Co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které ano. jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřin se chutnalo.
3: Říká, dej mi to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď.
2: A já vařím diváci,
3: ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně, ano jsem.
1: Ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou, no, ty to umíš.
2: Já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima vařečky, 100 dílů, pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo. No ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat, pamu, že teďka už vaří opravdu kuchaři a já jsem byl jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal. A koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Paul Reiseněk. Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, ano. Že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by se opravdu dobře najet. Jiřin se chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
4: Můžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
5: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká atom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
4: Pani, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
5: Jo, takže přímá linka Temelin Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam, nosem.
4: Kouknou, paninko.
5: No.
6: Jdou sem.
5: No.
6: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
4: Pojďte se, no. Taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
5: No tak podívejte, kuci. Nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru. Helejte, česká holka na ruském kole. Rostoupte si, pánové a dámy. Ale roztočíme kola a už se to točí. Už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečná neblinká. Rostoupte si všichni, kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, hlejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
6: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
5: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklend.
6: Šmuciklend, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmuciklend. Franto, pojď sem! Dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všechno, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tahle parta jela. Hele, to byla, bylo to nádherný. Pozor, Nevotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Byla ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no. To
1: takže
2: bylo,
1: je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohleto, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurně, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounáry, naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tady Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To je
2: no,
1: Ačko.
2: Ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná v divadle Scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.
3: Já možná

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhorský nebo Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zoumlerem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
2: Co voláte?
4: Dobrý den. Já jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám se mi daří. Děkujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo ho zoudala, protože je s ním prča.
3: Jo,
2: Ačko. Dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Malý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: To žere pudly nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, pudl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh. Ne,
7: na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam s ní nenahrá.
8: Ne, to ještě nemůžu.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: Na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, kdyby se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená to paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No, ale tomu já potom nerozumím. V čem je užitečnost?
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z vás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám poslední špatný ty výstupní.
7: Ale víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano, já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne,
8: ekolog
7: je špatný bytí, ano, ale já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tarka chodila okolo, že se bych jednula z baštiny.
7: Ne, green špíz, ale green peace.
8: Green peace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáče.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, jsme založili vás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, uděláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už půl desátý jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
8: Viktor.
0: Humoria. Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká, měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. No tak vrátíme do hry, pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: kdo to umí.
9: Krásně kreslil, pane Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na něj zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volej.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No krásně. Jsme
2: tady dělal úplně hudební doprovod.
1: No
2: vanovna,
1: ale to prostě krásně, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
1: Na pionýrském táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
2: Koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honzo Zlkavý, zdraví vás, dobrý Patriku den. I Martina Zoumana a hlasuji pro pana Sobotu.
2: Dobře,
1: máte ho
2: taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
1: A já se těším.
5: Tak, tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada je první řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bombonku.
6: Děkuju. No.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím,
6: na...
7: pojďte trošku, stěch.
5: Ticho.
1: Proboha.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je?
5: Prosím tě, jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to ohromný schodiště, vidíš?
7: Pojď, tak jaký ohromný schodiště? Buďte stichá, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vidíš, to je. Hele, to je úplnej obr.
5: Buď klidnej, to je voják. To je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidné.
5: Ticho, prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, vyrušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se. Uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Prosím, co pak se stalo? Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obři.
1: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážné? Řekněte mi, co to je.
1: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
2: Tak do opravdového divadla vás zve Martin Zounár určitě.
1: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajeme. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase děčím.
2: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
1: Pa.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Firma v České Vsi staví bytový dům pro své zaměstnance. Studenti z Olomouce plánují pochod do Prahy na podporu kultury a médií. Čeští hokejisté vyhráli na úvod švédských her nad domácím týmem 3-1. Dnes čekáme oblačno až polojasno a maximálně 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V České Vsi na Jesenicku vznikne bytový dům pro zaměstnance tamní řetězárny. Hotový má být ještě letos. Firma za jeho stavbu zaplatí zhruba 25 milionů korun. Generální ředitel řetězárny Jiří Uhlíř věří, že ubytovna pomůže přilákat kvalifikované pracovníky, kterých má podnik nedostatek.
3: Vznikne 9 bytů, toho bude 7 bytů 1 plus KK, 2 byty 2 plus KK. Předpokládáme, že bychom mohli ubytovat 15 až 20 zaměstnanců. Chceme to udělat tak, že cirka 50% těch kapacit nabídneme stávajícím zaměstnancům a 50% těch kapacit bychom chtěli využít k tomu, abychom našli zaměstnance z jiných regionů.
2: Česká ekonomika by letos měla růst pomaleji, než se původně čekalo. Podle aktuální prognózy České národní banky by hrubý domácí produkt měl stoupnout o 2,5%. V únoru přitom centrální banka očekávala skoro 3% růst. Hospodářský výhled na letošek zhoršilo už dřív i ministerstvo financí. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Česká národní banka zároveň čeká i vyšší růst inflace. Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení rakoviny děložního čípku. Teď se používá hlavně cytologický stěr. Ministerstvo zdravotnictví chce změnou screeningu podpořit včasný záchyt onemocnění.
4: Modernější HPV testy měly ženy u gynekologa k dispozici pouze 3x za život. To se teď podle mluvčí ministerstva Nady Chatové změní.
5: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy.
4: Podle gynekologa Štěpána Budky ale hrozí, že ženy přestanou chodit na pravidelné gynekologické prohlídky.
6: Preventivní prohlídku vnímat jenom jako to, že se koukneme na čípek a odebereme cytologie jako velmi krátkozraký. Preventivní prohlídka je o prsech, preventivní prohlídka je o reprodukčním zdraví, gynekologický orgán není jenom čípek.
4: Ministerstvo plánuje změny například i ve screeningu rakoviny plic nebo tlustého střeva a konečníku. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Studenti z iniciativy Stojíme za kulturu Olomouc vyrazí na pochod do Prahy. Vyjádří tím podporu kultuře a veřejnoprávním médiím. 15-denní pochod dlouhý přes 330 kilometrů spojí kulturní program, debaty i happeningy v regionech. Řekl to za organizátory Matyáš Urban. Studenti vyrazí 31. května z Olomouce a do Prahy půjdou například přes Litoval, Moravskou Třebovou, Pardubice nebo Nymburk. Sport. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním dolu na švédských hrách v Angloholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédu tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. 2 góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Christian Reichl.
7: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim. Počasí.
2: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky, hlavně na horách. K večeru pak obývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukr bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jeseníku je uzavřena ulice Lipovská kvůli pracím na inženýrských sítích. Omezení potrvá do 8. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pátek 8. května, sváteční vysílání a prodloužený víkend Českého rozhlasu Olomouc právě začíná. Hezké dobré ráno, přeje Tomáš Kedzior, za chviličku kalendář s Petrem Jungmanem a počasí.

0: státní svátek, Den vítězství.
1: The flags of freedom fly all over Europe.
0: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechu kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola.
2: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
0: Loni zemřel Jiří Bartoška.
2: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
3: Habemus papam.
0: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
3: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prebost.
0: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
3: Leonem decimum quartum.
0: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.

0: počasí.
1: Jaké bude ve svátek? No, příliš sváteční zase ne. Zatímco na ten minulý svátek bylo nádherné sluníčko, tentokrát čekáme spíše oblačno. Místy přeháňky, hlavně na horách. Teploty dneska od 16 do 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9, vítr slabý, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
2: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 6:30 zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Venkovní plavecký bazén v Přerově čeká rozsáhlá oprava. Důvodem jsou průsaky vody i poškozené ochozy. Mluvčí radnice Lenka Chalupová uvedla, že město si nechá připravit projekt. Celkové náklady zatím nezná. Venkovní bazén pochází z 80. let minulého století a dosud zásadní opravou neprošel. České dráhy rozšířily svoji mobilní aplikaci Můj vlak o nákup jízdenek na olomouckou MHD. Cestující tak mohou při vyhledávání spoje a následném nákupu jízdenky zkombinovat vlak a městskou dopravu, uvedla to mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Prezident Petr Pavel se dnes 8:30 ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o červencovém summitu NATO v Ankaře. O vedení delegace usiluje prezident, ten ale v seznamu účastníků leto na summit není. Americké síly podnikly letecké útoky na iránská vojenská zařízení, která podle nich napadala americké torpédoborce plující v Hormuzském průlivu. Irán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Trump pohrozil, že pokud Irán nepodepíše dohodu o ukončení války, nechá vyhodit Irán do povětří. Za sportu fotbalový klub Bohemians dostal za výtržnosti fanoušků v ligovém derby se Spartou pokutu 450 tisíc korun. Uvedla to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Je to třetí nejvyšší pokuta v historii české nejvyšší soutěže. Bohemians platí za použití pyrotechniky, které vedlo k přerušení utkání. Počasí dnes se čekáme oblačno až polojasno. Místy přehánky, hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou směr Ostrava stojí porouchané auto, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Je svátek a v tento den připravilo Moravské divadlo Olomouc poslední operní premiéru končící sezóny. Bude to Mozartův Don Giovanni. Reportáž a pozvánku nabídneme za chvíli.

0: Svátek 8. května Moravské divadlo Olomouc připravilo poslední premiéru operní stávající divadelní sezóny. Je to Don Giovanni.
1: Při prvním poslechu hudby Dona Giovanni už při rozeznění té dramatické nádherné předehry jsme si řekli, to je temný příběh. Je to sonda do patologické duše Dona Giovanniho.
2: Upřesnil režisér nejnovější olomoucké inscenace Vladimír Jón.

0: Británie ztělesněním bezbřehé a nic nerespektující svobody, vysvětluje pojetí opery dramaturg Daniel Jäger.
1: Všechny ty ostatní postavy, které jsou okolo něj, ty pravidla respektují a v těch pravidlech žijí. A Don Giovanni se snaží nějakým způsobem narušovat, ale ty postavy mu to svým způsobem nevždy dovolují. Ale když bychom šli do detailu psychologie těch postav, tak zjistíme, že nejsou úplně černobílé, že mají v sobě opravdu hodně vrstev a v tom je ta opera vlastně geniální. Je to opera, opera, my jsme si pokládali otázku proč. No právě proto, že skýtá různé možnosti výkladu.
0: Pro Radoslavu Miller je role Donny Elvíry splněným snem a pochvalovala si i konzultace nad italštinou s rodilým mluvčím.
2: Je to neskutečná zábava, on je velice energický a všichni solisti jsme měli možnost spolupracovat jazykově s Italem, což si myslím, že je opravdu slyšet. Dostáváme i občas pochvaly. Že máme krásně vypracovaný recitativy.
0: Daniel Kfelíř si zase užíval svobody, kterou mu dávala postava Dona Giovanniho.
3: To je strašně důležitý, aby člověk se cítil svobodně na jevišti a když má inscenační tým a skvělí lidi, kteří ho vedou přirozeným způsobem, člověk si v tom může nacházet přirozené věci, takže strašně moc poloh, strašně moc kontrastů. Doufám, že se nám to povedlo, se na to těším.
0: Premiéra opery Don Giovanni začíná dnes v 19 hodin v Moravském divadle. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 6:45 a minutka, čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky hlavně na horách, k večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty dnes 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9, vítr slabý proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 tisíc obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donucení odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.
0: Přímo z místa.
3: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: když je svátek, budeme po 13. hodině vysílat pořad Vesele a zdravě. Tady je pozvánka od autorů, moderátora Patrika Rozehnala a doktorky Kateřiny Cajthamlové.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
2: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
1: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
2: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Vesele a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
1: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
2: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je teče mi z nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Na 20 stanovištích Šumparku je možné si půjčit jízdní kolo. Nákupy z asijských e-shopů od léta zdraží. Univerzita Palackého chce zlepšit diagnostiku nesvavosti, hledá dobrovolníky. Dnes má být oblačno až polojasno, místy s přeháňkami naměříme až 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Šumparku začala tento týden fungovat sdílená jízdní kola. Zájemci mají k dispozici zhruba 40 bicyklů. Půjčovat si je můžou na zhruba 20 stanovištích pomocí mobilní aplikace. Prvních 15 minut jízdy je zdarma. Pokračuje mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
3: Kolo si uživatel vybere přímo v mapě v aplikaci, naskenuje jeho QR kód a zámek se automaticky odemkne. Po skončení jízdy kolo vrátí na oficiální stanoviště a uzamkne páčkou nad zadním kolem. Na jeden uživatelský účet je možné půjčit si až 4 kola současně.
2: Za nákup hraček nebo třeba elektroniky z asijských e-shopů se lidé od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se tak budou muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura.
4: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
5: 3 stejné poustra na mobil, tak za tu zásilku zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v té zásilce budu mít už pouzdro na mobil, ochranné sklo nebo nějaký obal, tak to už budou 3 položky a bude to 9 euro.
4: Zpočátku můžou být problémy se zpožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
6: Samozřejmě je tady dopravce, je tady osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
4: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Vědci z Olomoucké univerzity začínají s novým výzkumem o poruchách spánku. Jeho cílem je zlepšit diagnostiku nespavosti v Česku. Výzkumníci hledají dobrovolníky se spánkovými obtížemi i zdravé jedince, kteří vytvoří kontrolní skupinu. Studie má také ukázat přesnější data o tom, jak Češi skutečně spí a jak časté jsou různé formy spánkových obtíží. Ty totiž podle vědců mají dopady na psychiku, kardiovaskulární systém i ekonomiku. V Leštině na Šumparsku dnes startuje jubilejní 50. ročník dálkového pochodu. Zapojit se můžou i cyklisté, pro které je připravena trasa dlouhá 40 kilometrů. Zájemci se mohou do závodu zapsat na fotbalovém hřišti v Leštině do 9 hodin. Pokračuje za organizátory Jana Lepková.
7: Máme připravený 3 trasy pro pěší. 13 kilometrů, 20 kilometrů a 35 kilometrů, které vedou vlastně z Leštiny do Brníčka na hrad a 13 se potom vrací zpátky na hřiště, 20 pokračuje k cigánskému buku. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková skončila na turnaji v Římě v 2. kole. Se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska prohrála 2-6 a 3-6. Mezi ženami vypadly ve stejné fázi také Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Marie Bousková. Naopak do 3. kola postoupila Linda Nosková, která porazila Rosku Zakarovou 6-4 a 6-1.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, místy přeháňky hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku je částečně uzavřena silnice 60 v obci Vápená. Stavební práce tady potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ve
0: zprávách Českého rozhlasu Olomouc jsme zvali na leštinský pochod, ale těch různých turistických akcí se dnes koná více a nejsou jenom ty, máme třeba také olomoucký kávový festival v aplikačním centru Baluo v Olomouci v Neředíně, začíná se už v 9 hodin, no a hýbat se budou třeba také v Tučíně, tam hlavně budou žít muzikou, protože ve 13 hodin startuje hudební festival Tučínský špekáček, bude to trampská, folková, country a bluegrassová muzika, takže zdravíme do Tučína, určitě už všechno připravují. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior, tady je sváteční Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc v pátek 8. května.

0: Stalo se před 100 lety.
1: 6.12 s Ditou Vojnarovou, tentokrát o volbách v Americe.
2: Spojené státy americké stály před volbami do kongresu, které se sice měly konat na podzim 1926, přesto volební ruch nabýval velkých rozměrů už na jaře. Velkým problémem byla totiž otázka suchých a mokrých, tedy spor o to, jestli má být v Unii povoleno pití piva a slabého vína. Odpor proti úplnému zákazu pití piva a vína nabyl v Americe takové prudkosti, že se v jednotlivých státech stavěli mokří proti suchým kandidátům, i když se jednalo o jejich vlastní stranu, buď republikánskou nebo demokratickou. V závěru článku se psalo, že na zápas mezi suchým a mokrým táborem v Americe budou jistě zvědavy všechny evropské hostince a kavárny.

0: počasí.
1: Čekáme oblačno až polojasno s teplotami od 16 do 20 stupňů, v Jeseníkách bude kolem 10, vítr slabý, proměnlivý a předpověď počasí živě s meteorology za půl hodiny.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly. Nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

6 hodin 22 minuty, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc ve svátek, no a takovýto den nabízí spoustu možností nevšedních akcí a strávit někde

začne ve 14 hodin na louce u vlakového nádraží. Ten hlavní program nabídne simulaci dopravní nehody, ukázku požárního útoku, informace o bezpečnosti nebo třeba ukázku horské služby. Tak to všechno v Petrově nad Destou dneska od 14 hodin. No a cymbálová muzika Ječmínek zve do komunitního centra v Konici nad posezení u vínečka. Dneska ve 4. Dnes

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé zprávy a Gabriela Adámková.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V České Vsi na Jesenicku vznikne bytový dům pro zaměstnance tamní řetězárny. Hotový má být ještě letos. Firma za jeho stavbu zaplatí zhruba 25 milionů korun. Uvedl to generální ředitel řetězárny Jiří Uhlíř. Studenti z iniciativy Stojíme za kulturu Olomouc vyrazí na pochod do Prahy. Vyjádří tím podporu kultuře a veřejnoprávním médiím. 15-denní pochod dlouhý přes 330 kilometrů spojí kulturní program, debaty i happeningy v regionech. Řekl to za organizátory Matyáš Urban. Větší obchody dnes mají v Česku zavřeno. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, lékárny nebo třeba benzínové pumpy. Radnice ve Valašském Meziříčí vyzvala lidi, aby vzhledem k suchu a nebezpečí požáru nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči totiž museli tento týden na městském pohřebišti zasahovat při požáru tůjí. V celém Zlínském kraji platí od čtvrtka do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Za sportou fotbalisté Bragy s českým golmanem Lukášem Horníčkem se finále Evropské ligy nezahrají. Prvním semifinále sice porazili Freiburg 2-1, v odvetě v Německu ale prohráli 1-3. Počasí dnes se čekáme oblačno až polojasno, na Jesenicku zpočátku i mlhavo, místy přehánky hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržet se můžete na D1 u Lipníku nad Bačvou, směr Ostrava, stojí tu porouchané auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6.32 přejeme pěkné sváteční ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: hodin 39 minut, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a jeden příběh s dobrým koncem. Týrané ovce z Křelova Břuchotína dostali druhou šanci na život. Zvířata zabavili na začátku roku úředníci v nevhodném chovu, kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu dokonce hrozilo utracení. Do péče je převzal olomoucký zemědělec, který ovcím poskytl veterinární zázemí a péči. Teď je zhruba stovku zvířat převezl na pastvu do přírodní rezervace a ekologicky cenné lokality.
1: Tak teď jsme naložili ovce do přepravníku ze zimoviště a jedeme s nima na první lokalitu do starého sadu do Droždína.
2: Se zemědělcem Markem Slováčkem jsem v zahradě mezi poli v Olomouci. Jde o zvířata z nedalekého Křelova, která na začátku roku řešili inspektoři krajské veterinární správy. Byla podvyživená a žila v nevhodných podmínkách. Pomohl jim právě Marek Slováček.
1: Ovce by pravděpodobně skončily na jatkách nebo přímo by se porazily na místě a odvezly by se do kafilerky. My jsme jim ještě dali druhou šanci a nějaký smysluplný život, protože budou pást přírodní rezervace a ekologicky cenné lokality.
2: My se teď společně přesuneme do sadu v Droždíně. Po otevření přepravníku ovce okamžitě vbíhají do ohrady a pouští se do spásání vysoké trávy. Marek Slováček spolu s kolegy chystá vše, co je potřeba.
1: Teďka tady držím zdroj impulzu elektřiny do ohradníkových sítí. A je tam solární panel a baterka, tak aby se to neustále dobíjelo.
2: Kromě toho dostávají zvířata vodu. A také další věci popisuje jeden z farmářů.
3: Karel. Musí mít trvalý přístup k vodě, lis a sůl na zdroj minerálu. Každý den tady musíme je zkontrolovat, že jsou v pořádku sítě, že mají dostatek vody a že není nějaký problém.
2: Ovce budou zemědělci v pravidelných intervalech stěhovat na další pastvy. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Za minutku 6:45, dnes má službu meteorolog Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaký bude tento sváteční den, co se počasí týká?
2: Tak vypadá to, že dnes budeme muset počítat s větší oblačností, oblačno, přechodně i polojasno, na Jeseňsku to může být i s mlhami a během dne se budou tvořit zejména v té jeseňské části možná i nějaké ty přehánky. Později odpoledne večeru potom by mělo těch přeháněk začít ubývat a mělo by jí ubývat oblačností. Dnešní maxima očekáváme nejčastěji od 16 do 20 stupňů Celsia, na Jeseňsku to může být kolem 14 stupňů a na těch horách to bude někde kolem 9 nebo 10 stupňů Celsia a vítr to bude provázet většinou slabý proměnlivý nebo severní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí bude zítra?
2: Přechodně méně oblačností, hlavně v noci polojasno, přechodně i jasno, možná odděle nějaká ta mlha, noční teploty od 8 do 4 stupňů Celsia, v údolích při uklidnění větru to může být až k 1 stupni Celsia, nelze vyloučit přízemní mrazíky. No a slabý proměnlivý vítr většinou do 4 metrů za sekundu a zítra polojasno, potom postupně až oblačno. Výjimečně se mohou zítra objevovat slabé přehánky, k večeru potom bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maxima nejčastěji od 18 do 21 stupňů Celsia, zase to jeseňsko něco chladnější, kolem 16 stupňů, na horách to bude kolem 11 stupňů a vítr bude stále slabý, proměnlivý nebo severní, většinou do 4 metrů za sekundu.
1: Tak a jsou tři volné dny, tak naťukněme ještě neděli, jaká bude v Olomouckém kraji.
2: Vypadá to, že ta neděle by měla být asi nejhezčí, poměrně hodně sluníčka s velkou pravděpodobností bez srážek a ty odpolední teploty by se měly pohybovat i kolem 21 nebo 22 stupňů Celsia.
1: Meteorolog Roman Volný v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
3: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 tisíc obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donucení odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.

Přátelské povídání a hodinka s Igorem Barešem byla včera dvakrát v Prostějovské knihovně a potom přímo tady u nás v atriu budovy Českého rozhlasu Olomouc na Pavelčákově 19. No a dneska se koná třetí a poslední setkání s Igorem Barešem. Bude to v Jeseníku v tamní knihovně Vincence Priznice od 15 hodin. Tak se přijďte zeptat tohoto letošního šedesátníka na cokoliv, co vás zajímá, třeba jaký má vztah k Hané a Jeseníkům, anebo která je jeho nejmilejší divadelní role. Přátelské posezení s Igorem Barešem dneska v 15 hodin v Jesenické knihovně.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouce začíná 3měsíční výluka tramvají. Ministryně Mrázová slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Čeští hokejisté porazili na švédských hrách domácí výběr 3-1. Dnešní počasí má být oblačné až polojasné s teplotami do 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V části Olomouce ode dneška nejezdí tramvaje. Výluka na trase Hlavní nádraží, Tržnice a centrum města potrvá 3 měsíce. Cestující budou moci místo tramvají využívat autobusy. K dispozici budou i náhradní linky, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Tramvajové linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny tramvajovou linkou s označením U, vedenou po trase Nová ulice, Náměstí Hrdinu Neředin, Krematorium a zpět. Tramvajové linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých trasách podle výlukových jízdních řádů. Tramvajová linka číslo 3 nebude provozována.
0: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Reagovala tím na kritiku, kterou vyvolala série článků serveru Seznam zprávy. Mrázová také zopakovala, že pozemek s černými stavbami koupila v době, kdy už tam stály. Podle dalšího článku zároveň Mrázová jako starostka Bíliny na Teplicku využívala obecní byt s levným nájmem. K tomu ministryně řekla, že na tom nevidí nic špatného. Opozice i dál žádá její rezignaci. Na Masarykově náměstí v centru Jeseníku dnes v 9 hodin začnou májové trhy. Návštěvníkům nabídnou regionální potraviny a řemeslné výrobky. Připravená jsou také hudební a taneční vystoupení, říká za organizátory Martina Seidlerová.
3: Na májových jesenických trzích už se můžete těšit zase na sortiment u asi 70 stánků. Především dobré jarní sortiment, takže i sazenice nebo bylinky, ale zároveň nějaký pečivo, sýr, uzeniny. Co se týče doprovodného programu, tak určitě pro děti tady budou dílničky. No a celý den nás čeká hudba i tanec. Budou dva folklorní taneční soubory, jednak dětský a jednak i dospělý.
0: Zhruba 4000 vojáků se letos zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Trasa je dlouhá 1800 kilometrů, vede podél státních hranic a vojáci ji zdolejí ve štafetě. Start je dnes ráno v Orlických horách a poběží se až do 19. května. Projekt organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Výtěžek z akce půjde na vojenský fond Solidarity. Sport. Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácím týmem 3-1. Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. Jednou se trefil Christian Reichl, dva góly dal Michal Kovařčík, včetně toho na konci do prázdné branky. Přesto ale přiznal, že si představoval jiné utkání.
4: Tak výsledkově asi jo, ale pocitově vůbec. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Bylo to pro mě těžký zápas, protože jsem s tím oslovoval jeden trénink. Já jsem rád, že jsem takovou minutu až dostal a vždycky je to lepší, když jste na tom hledě častěji. Ještě teď, když já to potřebuju teď do sebe dostat. Já jsem naposledy hrál zápas před 10 dnama nebo kolik, takže fakt těžký zápas, ale od té druhé třetiny se mi hrálo fakt dobře. Počasí.
0: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, na Jesenicku zpočátku i mlhavo, místy přehánky hlavně na horách, k večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukr bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u obce Příkazy směr Hradec Králové leží sražená zvěř, projíždíte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jako před týdnem máme i teď 3 volné dny. Je svátek 8. května, 7 hodin skoro 5 minut u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Dá se říct, je také stejně jako před týdnem Tomáš Kedziora. Já vás budu zvát na zajímavé akce, které se konají dneska. Budu pro vás mít také sváteční i víkendové dárky, to potom v těch dalších dnech. A za chvilku si oslavíme z té narozeniny člověka, kterého zná v podstatě celá planeta. Tak přeji dobré ráno.

0: Jakub Smolík v Dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc, 7 hodin 11 minut. Slavíte dneska nějaké narozeniny? Tak člověk, kterého, jak jsem říkal před chvílí, zná celá planeta, má 100 let, je to slavný britský přírodovědec David Attenborough.
1: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
2: Ještě než se David Attenborough stal hlasem televizních dokumentů, byl z něj kluk, který sbíral kameny a fosílie. Vyrůstal v univerzitním prostředí v anglickém Leicesteru a už tehdy se snažil pochopit, jak funguje svět kolem něj.
1: What bird has the most beautiful song in the world?
2: Zpočátku v BBC pracoval jako producent. Díky shodě náhod se ale v roce 1954 stal moderátorem přírodovědného pořadu Zoo Quest, který měl původně jen produkovat.
3: Tonight we've got rather different program for you.
2: V 60. letech se stal jedním z nejvlivnějších lidí britské televize. Vedl stanici BBC Two a stál u zrodu celé řady pořadů. Koncem 80. let vznikl proslulý 13-dílný seriál Život na Zemi. O 5 let později natočil Attenborough dokumentární seriál Živá planeta. Trilogii pak zkompletovala v roce 1990 série Zázraky života. Dokument znovu získal uznání a vyvolal i silné reakce publika. Mimo jiné kvůli svým záběrům lovení guere s tlupou šimpanzů. Záběry totiž ukazovaly přírodu bez příkaz, takovou, jaká skutečně je. David Attenborough se během své kariéry podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby. V dokumentu z roku 2020, natočeného pro Netflix s názvem Život na naší planetě, upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánu.
1: We must rewild the world.
2: Varuje, že svět, jak ho známe, se může zásadně proměnit, protože jsme narušili rovnováhu, na které stojí veškerý život. A zároveň připomíná, že právě v přírodě je i řešení. Pokud jí dáme prostor, dokáže se sama obnovit a s ní i podmínky pro náš vlastní život. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čtvrt na 8 a 2 minuty. Dnešní den bude malinko chladnější než třeba začátek týdne, nebo to vlastně znatelně, ale pořád bude příjemných až 20 stupňů. K tomu spíše oblačno, místy polojasno a hlavně na severu kraje můžou být nějaké ty místní přeháňky. Vítr dneska jenom slabý, proměnlivý a ještě teploty v jeseníkách v těch vyšších polohách bude kolem 9-10 stupňů.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. Poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: prvním poslechu hudby Dona Giovanni už při rozeznění té dramatické nádherné předehry jsme si řekli, to je ten mý příběh. Je to sonda do patologické duše Dona Giovanniho.
1: Upřesnil režisér nejnovější olomoucké inscenace Vladimír Jón. Stělesněním bezbřehé a nic nerespektující svobody, vysvětluje pojetí opery dramaturg Daniel Jäger.
2: Všechny ty ostatní postavy, které jsou okolo něj, ty pravidla respektují a v těch pravidlech žijí. A Don Giovanni se snaží nějakým způsobem narušovat, ale ty postavy mu to svým způsobem nevždy dovolují. Ale když bychom šli do detailu psychologie těch postav, tak zjistíme, že nejsou úplně černobílé, že mají v sobě opravdu hodně vrstev a v tom je ta opera vlastně geniální. Je to opera, my jsme si pokládali otázku, proč. No právě proto, že skýtá různé možnosti výkladu.
1: Pro Radoslavu Miller je role Donny Elvíry splněným snem a pochvalovala si i konzultace nad italštinou s rodilým mluvčím.
3: Je to neskutečná zábava, on je velice energický a všichni solisti jsme měli možnost spolupracovat jazykově s Italem, což si myslím, že je opravdu slyšet. Dostáváme i občas pochvaly. Že máme krásně vypracovaný recitativy.
1: Daniel Kvelíř si zase užíval svobody, kterou mu dávala postava Dona Giovanniho.
4: To je strašně důležitý, aby člověk se cítil svobodně na jevišti a když má inscenační tým a skvělí lidi, kteří ho vedou přirozeným způsobem, člověk si v tom může nacházet přirozené věci, takže strašně moc poloh, strašně moc kontrastů. Doufám, že se nám to povedlo, se na to těším.
1: Premiéra opery Don Giovanni začíná dnes v 19 hodin v Moravském divadle. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: 8. zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Šumparku začala tento týden fungovat sdílená jízdní kola. Zájemci mají k dispozici zhruba 40 bicyklů. Půjčovat si je můžou na zhruba 20 stanovištích pomocí mobilní aplikace. Prvních 15 minut jízdy je zdarma. Vědci z Olomoucké univerzity začínají s novým výzkumem o poruchách spánku. Jeho cílem je zlepšit diagnostiku nespavosti v Česku. Výzkumníci z Univerzity Palackého hledají dobrovolníky se spánkovými obtížemi i zdravé jedince, kteří vytvoří kontrolní skupinu. Za nákup hraček nebo třeba elektroniky z asijských e-shopů si lidé od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura. Několik stovek stromů a keřů vysadili zahradníci na polích v olomoucké městské části Lošov. Nová zeleň u zdejší hvězdárny vytvořila remísky, které poskytnou zázemí živočichům a stanou se místem pro procházky. Projekt krajinných úprav v Lošově zahrnoval i vybudování mokřadu. Za sportou zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán, bylo mu 48 let. Informaci potvrdili zástupci motoškoly Hefty 74, kde Holán působil jako instruktor. Holán zahynul při kvalifikaci na závod v severním Irsku. Počasí dnes čekáme oblačno až polojasno, na Jesenicku zpočátku i mlhavo, místy přehánky hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Fouker bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Přerově je dnes uzavřena ulice Želatovská kvůli konání akce Den vítězství. Omezení potrvá zhruba do 14 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Volný sváteční den skýtá možnosti ke sportování a to jedno bude takové i organizované. Jedná se totiž o velkou cenu města Olomouce v atletice. Bude se konat právě dneska na stadionu TJ Lokomotiva. Je to už 54. ročník. Na programu je už dopoledne malá cesta. Hlavní závody startují ve 13 hodin. Jste zváni. Přejeme dobré ráno.

0: Sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a také sváteční rubrika Stréčka Křoopala v 7.39.
1: Osmého května oslavujeme konec druhé světové války v Evropě. Včel se hodně mluví o tém, jak se do boja s fašistama zapojovali také obyčejní lidi. U nás v Hanákách se vykládá, že jsme seděli doma na prdelách za peco a nedělali nic. Však to jsou velký pomlové. My jsme hlavně pěstovali obilí a dobytek, aby byl chleba a živobytí, aby bylo co do hoby. My Hanáci jsme pomalejší, ale nespadlo nám srdečko do gatí. Pravda je, že když se do něčeho dáme, tož pak to stojí za to. A také nejsme zas taklostí, jak se vykládá, že by nás aeroplán nevenesl do vzduchu. A tady bych se rád zmínil o mladým hanáckým senkovi Josefovi Františkovi z Otaslavic. Ten chlapec byl letcem a otekl před Němcama do Polska, kde byl předělený k 303. polské peruti. Když ovizel na nebi německé letadla, tož to vám bylo, jak když toreador okáže Bekovi rudou muleto. Zvíhla se v něm obrovská sila, odvaha, nenávist a hrrr hned na Němčory. A jož svištěle vzdochem letecký střely. A když se z Messerschmitta vyvalil černý kouř a šíl k zemi, tož to František hulákal. Teď jsi to slézel za všecké lidi doma, za rodný Otaslavice. Josef František se stal lítající legendou. My tady na Hané si takového rodáka hrdine náležitě považujeme.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Sváteční den bude oblačný až polojasný, teploty od 16 do 20 stupňů, v Jeseníkách, těch vyšších polohách kolem 9-10, foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 tisíc obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donucení odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 7 hodin 51 minuta. Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc vás zve k našemu vysílání, které, i když je svátek, bude vlastně stejné jako každý pátek, minimálně tedy co se týká hodiny mezi 13. a 14. Ano, pořad Veselé zdravě bude také v dnešní sváteční den. S pozvánkou jsou tu jeho autoři, moderátor Patrik Rozehnal a doktorka Kateřina Cajdhamlová.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takové to nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
2: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
1: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
2: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Veselé a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
1: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
2: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Veselé a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je teče mi z nosu.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 8 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Přerov chystá opravu venkovního bazénu, prosakuje v něm voda. Prezident Pavel bude jednat s premiérem Babišem o cestě na summit NATO. V celém Zlínském kraji platí zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Dnes čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky a maximálně 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Venkovní plavecký bazén v Přerově čeká rozsáhlá oprava. Důvodem jsou průsaky vody i poškozené ochozy. Mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová uvedla, že město si nechá připravit projekt. Celkové náklady rekonstrukce zatím nezná. Venkovní bazén pochází z 80. let minulého století a dosud zásadní opravou neprošel. Vnitřní bazén byl zrekonstruován před 3 lety. Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
5: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: V celém Zlínském kraji platí od čtvrtka do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Lidé by neměli používat ani veřejné grily. Radnice ve Valašském Meziříčí také vyzvala obyvatele, aby nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči tady totiž museli tento týden zasahovat při požáru tují. Na zákaz rozdělování ohňů budou dohlížet i strážníci v Kroměříži, potvrdil to mluvčí radnice Jan Vondrášek.
6: Kroměřížská městská policie se při svých kontrolách města s ohledem na aktuální situaci zaměří i na volnočasové areály na Šlajze a na Barbořině, kde bude dohlížet na to, aby zde lidé nerozdělávali pod čírým nebem oheň a tím neriskovali vznik požáru.
3: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomenou čeští politici a zástupci armády tradičně na Pražském Vítkově. Tematický program ke dni vítězství dnes nabízí i hrad Buchlov na Uhersko-Hradišťku. Návštěvníci si můžou prohlédnout zbraně z druhé světové války. S výstavou pěchotních zbraní dorazí i vojáci z Přáslavic. Na místě bude také polní kuchyně. Akce potrvá do 15 hodin.
4: Sport.
3: V okolí Javorníku na Jesenicku se dnes konají cyklistické závody. Děti vyjedou na svou trasu v areálu tančírny v Račím údolí v 10 hodin. Závod pro dospělé pak startuje v poledne na náměstí Svobody v Javorníku, dodává jeden z organizátorů akce Pavel Taska.
7: Trasy vedou zejména Rychlovskými horami, nejvyšším bodem je Borůvku a hora. To se ovšem týká pouze závodníků dlouhé 35-kilometrové trasy. Ovšem závodní trať je kratší, která má 17 kilometrů, čím je určená pro juniory a různě rodiče a rodinné týmy.
4: Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, na Jesenicku zpočátku i mlhavo, místy přehánky, hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Fouker bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou směr Ostrava stojí porouchané auto, pravý jízdní pruh je uzavřený.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré sváteční ráno s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior. Máme 8. května, v této vysílací hodině pro vás mám jednu novou rubriku, která odstartovala tento týden a jmenuje se Co v učebnicích nebylo. Každý všední den, ale občas taky ve svátek, když to vychází na pátek s Martinem Písaříkem. Tak to bude za chviličku a budu pro vás ještě do 9 hodin mít také sváteční dárek na festival, který se jmenuje Horecké strony. Je to už 19. ročník country, tramského, bluegrassového a folkového festivalu. Letos připadl na pátek a sobotu 22. a 23. května. Dvě vstupenky vám dám jako sváteční dárek Českého rozhlasu Olomouc ještě do 9 hodin. Jakmile přijde výzva, volejte ke mně do studia. Teď to ale ještě není. Před námi Karel Gott, Olympic a pak už rubrika Co v učebnicích nebylo.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Tak minulý týden bylo určitě lépe na svátek. Tentokrát budeme mít spíše oblačno až polojasno a ne tak úplně teplo, ale od 16 do 20 stupňů je rozhodně počasí vyhovující. Můžeme počítat i s přeháňkami spíše na severu kraje. Vítr dneska jenom slabý, proměnlivý, teď je 8:18.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
2: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbal a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

jednotlivých státech stavěli mokří proti suchým kandidátům, i když se jednalo o jejich vlastní stranu, buď republikánskou nebo demokratickou. V závěru článku se psalo, že na zápas mezi suchým a mokrým táborem v Americe budou jistě zvědavy všechny evropské hostince a kavárny.

0: 9:30 zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Cestování v Olomouci ode dneška komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťují podle informací dopravce autobusy. V Jeseníku připravují nové prostory pro bydlení i lékařské ordinace. Vzniknou přestavbou bývalé knihovny. Investice si vyžádá téměř 40 milionů korun. Město se snaží získat dotace. Uvedl to místostarosta Václav Urban z hnutí pro Jeseník. Pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Reagovala tím na kritiku, kterou vyvolali články na serveru Seznam zprávy. Podle nich Mrázová také jako starostka Bíliny na Teplicku využívala obecní byt s levným nájmem. Tisíce vojáků se letos zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány. Odstartoval dnes ráno v Orlických horách. Do 19. května pak vojáci ve štafetě uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic. Výtěžek z akce poputuje na vojenský fond Solidarity. Podpořit ho může kdokoliv. Za sportu hokejisty Philadelphia s brankářem Danielem Vladařem dělí 1 porážka od konce sezóny. Ve druhém kole playoff NHL podlehli před svými fanoušky Caroline 1-4 a prohrávají 0-3 na zápasy. Počasí dnes čekáme oblačno až polojasno, na Jesenicku zpočátku i mlhavo. Místy přehánky hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Olomouce směr Hradec Králové pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 9:02, jaké zajímavé akce se chystají dnes, třeba Olomoucký kávový festival v aplikačním centru Baluo v Olomouci na Ředíně, začíná se už v 9. Cymbálová muzika Ječmínek zve do komunitního centra v Konici na pěkné odpoledne o vínečka od 16 hodin.

0: 8.40 vám ve svátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Olmouc nabídnu jeden sváteční příběh s dobrým koncem. Týrané ovce z Křelova Břuchotína dostali druhou šanci na život. Zvířata zabavili na začátku roku úředníci v nevhodném chovu a kvůli jejich špatnému stavu hrozilo utracení. Do péče převzal ovce olomoucký zemědělec, který jim poskytl veterinární péči a zázemí. Teď zhruba stovku zvířat převezl na pastvu do přírodní rezervace a ekologicky cenné lokality.
1: Tak teď jsme naložili ovce do přepravníku ze zimoviště a jedeme s nima na první lokalitu do starého sadu do Droždína.
2: Se zemědělcem Markem Slováčkem jsem v zahradě mezi poli v Olomouci. Jde o zvířata z nedalekého Křelova, která na začátku roku řešili inspektoři krajské veterinární správy. Byla podvyživená a žila v nevhodných podmínkách. Pomohl jim právě Marek Slováček.
1: Ovce by pravděpodobně skončily na jatkách nebo přímo by se porazily na místě a odvezly by se do kafilerky. My jsme jim ještě dali druhou šanci a nějaký smysluplný život, protože budou pást přírodní rezervace a ekologicky cenné lokality.
2: My se teď společně přesuneme do sadu v Droždíně. Po otevření přepravníku ovce okamžitě vbíhají do ohrady a pouští se do spásání vysoké trávy. Marek Slováček spolu s kolegy chystá vše, co je potřeba.
1: Teďka tady držím zdroj impulzu elektřiny do ohradníkových sítí. A je tam solární panel a baterka, tak aby se to neustále dobíjelo.
2: Kromě toho dostávají zvířata vodu. A také další věci popisuje jeden z farmářů.
3: Karel. Musí mít trvalý přístup k vodě, lis a sůl na zdroj minerálu. Každý den tady musíme je zkontrolovat, že jsou v pořádku sítě, že mají dostatek vody a že není nějaký problém.
2: Ovce budou zemědělci v pravidelných intervalech stěhovat na další pastvy. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je 8:45, teď už je jasné, že příliš slunečný tento den nebude, čekáme oblačno až polojasno, přehánky částečně na severu kraje můžou být. Teploty dnes 16 až 20, to jsou odpolední maxima a vítr slabý, proměnlivý. Za chviličku pro vás budu mít sváteční dárek, vstupenky na festival Horecké struny.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 000 obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donucení odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.
3: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.

0: příště určitě také, to bude už 20. ročník, ale tento je 19. Festival Horecké struny letos vychází na pátek 22. a sobotu 23. května, tedy prakticky přesně za 14 dní a dvě vstupenky na něj tady mám k mání na telefonu 221 555 444, což je studiová linka Českého rozhlasu Olomouc. Kdo pak se dovolal? Hezké dobré ráno.
1: No, dobré den nebo dobrý ráno, pane moderátor, je tady Květa.
0: Paní Květo, takže vy to, odkud nám voláte vlastně?
1: No, tady kousíček od náměště na Hané.
0: Tak vy to do Horky nad Moravou určitě nebudete mít daleko, takže 22. a 23. května je to vaše. Jinak, co budete dělat teď ten prodloužený víkend, jaké máte plány?
1: No, co budu dělat, budeme někdy na Dechovské, do okolí, potom na hrad Bolzo si zajedem, pak pokladím dceře, kočičke a pejska a možná na Kolidě si bude hodit, takže mám program.
0: Ten program je velmi bohatý, takže výborně. Horecké struny tedy pátek a sobota 22. 23. května. Když jsme u toho folku, country, bluegrassu a podobně, tak právě dneska se koná zase jiný festival. Je to Tučínský špekáček. Od 13 hodin v areálu koupaliště v Tučíně, tedy s muzikou, která k tomu samozřejmě patří. Zdravíme do Tučína, ať se všechno vydaří. No a když jsme u toho folku, country, tak obecně si dáme jednu velmi známou písničku těchto žánrů.

chviličku jsme nabídli dárek. Ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc těch dárků bude dnes v sobotu i v neděli ještě docela hodně. Já vás také můžu pozvat nejenom třeba na ten tučínský špekáček, který se koná dnes, ale na další akce. Třeba cymbálová muzika Ječmínek slaví 25. výročí svého působení. Zve na posezení přátelské u vínečka, a to dneska od 16 hodin v komoditním centru v Konici. No a já vás zvu také na setkání s Igorem Barešem. Konala se už dvě, včera v Prostějově a v podvečer potom také přímo tady u nás na Pavelčákově 19 rozhlase. A dnešní přátelská hodinka s Igorem Barešem bude odpoledne od 16 hodin v knihovně Vincence Prznice v Jeseníku. Tak jste srdečně zváni.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Mohelnice upravila územní plán města, umožní to výstavbu bytů. V Přerově se připomenou den vítězství na několika místech. Návštěvníci hradu Štampark se dnes můžou vyzkoušet přípravu kávy. Dnes má být oblačno až polojasno, naměříme až 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Mohelnici vyrostou nové bytové domy. Město je nechá postavit na pozemcích za hřbitovem blízko centra. Novou bytovou výstavbu umožní změna územního plánu, kterou na posledním jednání schválili zastupitelé. Uvedl to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
3: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký.
2: Po celém Česku si dnes lidé připomínají 81. výročí konce druhé světové války. V Přerově se pětní akce uskuteční na několika místech. První začne za necelou hodinu u pomníku padlých letců na třídě generála Janouška. Následovat budou pěty v Želatovské ulici před Meoptou a na Hřbitově. V ulici Želatovská je připravený i program vystoupení dechové hudby, ukázky techniky záchranářů, historických aut i soutěže pro děti. Návštěvníci hradu Štamberg si dnes můžou vyzkoušet přípravu kávy. V rámci speciální prohlídky tento nápoj také ochutnají a poznají jeho historii, potvrdil to kastelán Štambarského hradu Dominik Fadrný.
4: Na hrad Štenberg zavítá principál studia bez kliky, výřečník a milovník dobré kávy Roman Prokeš. Sebou přiveze mimo kávy i historickou pražičku z dob rakouské monarchie, ve které si návštěvníci hradu budou moci sami vyzkoušet práci mistra pražiče.
2: Iránské revoluční gardy se pokusily zabránit proplutí 3 amerických torpédoborců Hormuzským průlivem. Poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelilo i cíle na pevnině. Teherán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Donald Trump naopak tvrdí, že klid zbraní dál trvá, ale pohrozil, že pokud Irán nepodepíše dohodu o ukončení války, vyhodí celou zemi do povětří.
1: Sport.
2: V maďarském Segeru začíná světový pohár v rychlostní kanoistice. Výsledky v seriálu budou mít nově větší význam v systému olympijské kvalifikace. Jako první odstartovali rozjíždky kanoistů na kilometrové trati. Zhruba za 20 minut absolvuje také olympijský vítěz Martin Fuxa, který v neděli absolvoval pražský maraton.
5: Nohy nevozívají se mi, takže jsou asi v pohodě jako úplně, ale já jsem dělal fakt všechno pro to, abych je co nejvíc jako zregeneroval. Samozřejmě uvidíme, co budou dělat, až pojedu úplně jako na maximum, jestli třeba dřív vytohnou nebo tak, ale já doufám, že ne, že všechno bude v klidu a že mi to jako nějak neuškodilo.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, na Jesenicku zpočátku i mlhavo, místy přehánky, hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Fouker bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u Bílotína směr Ostrava dělnici čistí vozovku, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je 8. května, státní svátek, a po celé republice si připomínáme 81. výročí konce druhé světové války. Za chvíli v dopolední Českého rozhlasu Olomouc zavzpomínáme na osvobozování Olomouce, konkrétně na svatém kopečku. Také rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou připomene oblast druhé světové války a její dějiny v okolí Bile pod Pradědem. A pozveme také na nedělní den matek. U mikrofonu je teď Tomáš Gedzior. Přeji pěkné sváteční dopoledne s námi. We'll be right back.

0: Probíhalo osvobozování Olomouce. Věnovali jsme se tomu ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc před 13 lety v pořadu Přímo z místa. My jsme se tehdy s historikem Janem Kadlecem vydali z Dolan do Olomouce a navštívili jsme také Křelovský fort. Do válečných bojů byl zapojen i Svatý kopeček.
1: Je tady odtud přehled na tu krajinu vlastně, kde byla linie německé obrany a odkud útočila sovětská vojska. Ale když jsme na Svatém kopečku, tak tady musíme zmínit, že tady to mělo poměrně nečekaný průběh, protože v sobotu ráno 5. května tady propukl skutečný boj, a to tím, že mladí chlapci ze Svatého kopečka ukořistili Němcům těžký kulomet a potom zajali asi 200 maďarských vojáků, kteří už nechtěli bojovat, odzbrojili je a v podstatě se jim dařilo obsazovat postupně Svatý kopeček. Potom později obsadili i tady ten prostor chrámu a ambity, kde byli Němci, kteří se také vzdali příslušníkům odboje, a s těmito zbraněmi potom tady ti odbojáři se bránili proti útokům Němců, kteří s pomocí tanku třikrát zaútočili ve směru od Lošova na Svatý kopeček. Podařilo se jim tento prostor ubránit, ale 6. května začali Němci tady ten prostor z Olomouce ostřelovat děly a zasáhli jak levou věž baziliky, tak potom pravou věž, která začala v tu neděli večer hořet. Byl to oheň, který byl vidět zdaleka, a celá Hana viděla, že Svatý kopeček hoří, ale kolem půlnoci začalo velmi silně pršet a pomocí lidí, kteří hasili, tak se podařilo oheň uhasit, takže vyhořela jenom ta pravá věž a oheň nepřeskočil na loď baziliky, takže ta byla zachráněna a někteří říkali, že to je zázrak.
2: Říká historik Jan Kadlec. Jak se ta situace přímo tedy na Svatém kopečku toho 6. května vyvíjela, nebo ten následující den přišla velká bouřka, uhasila oheň, jak to bylo dál?
1: Tady ti odbojáři byli v kontaktu s okolními partizány, kteří operovali tady v těch lesích od Bělkovic až k Velké Bystřici a vlastně ze severu se blížila sovětská vojska, takže dostali informace, že tento prostor je už osvobozený a pak se tady taky zakopali dělo střelecké baterie a mohli ostřelovat Olomouc.
3: Jak probíhaly následně ty boje o osvobozování Olomouce, protože víme, že generál Jeremenko dlouho v Dolanech nepobyl a patrně postupoval dále na Olomouc.
1: Probíhaly tak, že letadla ostřelovala ty německé baterie dělostřelecké a armáda směřovala v několika proudech k předměstí Olomouce. Bylo to jednak směrem na Černovír, Hlušovice, Týneček a potom tady od Svatého kopečka na Chválkovice. Tam probíhaly těžké boje, byly protiútoky Němců, ve Chválkovicích přímo byla i tanková bitva a postupně se prokousávali vlastně směrem k centru Olomouce.
2: Už jste zmínil, že armáda postupovala různými směry na Olomouc. Jak tedy konkrétně ty boje probíhaly?
1: Tak Olomouc nebyla vyhlášena jako pevnost, to znamená, že nebyly tady takové obranné opatření jako v některých městech, třeba ve Slezsku, Opava nebo Vratislav, Nisa, které Rusové potom buď totálně rozstříleli nebo obešli a nechali až později na zničení. Olomouc byla vyhlášena starostou jenom jako hájené město. Byly okolo ní vykopány protitankové příkopy, zákopy a nějaké provizorní střílny, ale hlavně z toho směru z východu, odkud čekali ty Rusy a oni přišli odjinud. Takže tady v podstatě ani nebylo tolik těch zákopů. A teď si představte, kdo to bránil. Tady byly jednak ty pravidelné jednotky, které jaksi se snažili zachraňovat tu frontu, ale nastoupili také dědečkové z Volkssturmu, z Hitlerjugend a na tu vojenskou kázeň dbali příslušníci SS, kteří vlastně zabránili tomu, aby se Němci vzdávali. A postupně vlastně některé vesnice byly jakoby obsazeny bez boje a v některých se vlastně bojovalo skoro dům od domu. A pokud se tam opravdu ti Němci opevnili, měli tam ty tanky, děla, tak ruská armáda to místo prostě pacifikovala tak, že ho okamžitě začala bombardovat a dělostřelecky ničit. Takže potom třeba ty Chválkovice byly totálně zničené. Jo? Všechny domy tam byly poškozené nebo úplně zničené, vypálené. Stejně tak v Týnečku a v místech, kde ten odpor nebyl tak tuhý, tak ty jednotky prošly v podstatě bez nějakých velkých škod.
3: říkal v pořadu o osvobozování Olomouce na cestě mezi Dolany a Olomoucí před 13 lety historik Ján Kadlec. Ze Svatého kopečku Petra Ševců a Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Ráno z místa.
1: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kdy dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Českého rozhlasu Olomouc, samozřejmě po 12. hodině a také po hodině 17. budete maminkám, babičkám i prababičkám hrát. Ovšem za chviličku se na ten Den matek podíváme ještě z pohledu akce, která se chystá. Bude to speciální program v prostějovském kině Metro 70. Tak pozvánka za chvíli.

0: neděli oslavíme Den matek. Speciální program na tento den nejen pro maminky připravili v prostějovském kině Metro 70. S pozvánkou je tu v dopolední Českého rozhlasu Olomouc ředitelka kina Barbora Kuča-Pragerová.
1: U nás v kině tuto neděli oslavíme Den matek trochu netradičním způsobem. Den matek často bývá rámován jako takový krásný svátek plný čokolády a kytiček a snídaní do postele. Ale my dobře víme, že být mámou je často i zkušenost velmi frustrující, někdy bolestná. A myslím si, že mluvím za spoustu žen, když řeknu, že leckdy máme pocit, že naše okolí nám úplně nepomáhá, někdy naše partneři nebo partnerky neplní vždycky ty role, které od nich očekáváme. A to je věc, o které velmi dobře mluví film Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. Ten název hodně říká, protože to je takové tematické ke dni matek a zároveň bychom nechtěli divačky nechávat v tom pocitu frustrace, tak jsme se rozhodli k tomuto filmu uspořádat besedu s institucí Úsměv mámy. To je organizace zaměřená na duševní zdraví čerstvých matek a přijde k nám do kina psycholožka, psychoterapeutka, která vlastně divačkám, případně divákům pomůže nahlédnout tady tuhle složitou tématiku a složitou stránku mateřství, tak nějak nás všechny ujistí, že to je normální, se nikdy necítit úplně skvěle a vlastně nám pomůže najít nástroje, jak s tím svým často vztekem nebo frustrací zacházet.
2: Tak a kdy se tedy nejen asi čerstvé maminky mohou vydat do kina Metro 70 na ten speciální Den matek?
1: Bude to v neděli 10. května přímo v Den matek a nebude to pouze tato projekce a následující beseda, ale vlastně i předtím, i potom máme také program, na který všechny příchozí mámy dostanou slevu a můžou přijít potom zdarma na tu besedu, i když třeba ten film neviděli. Protože si myslíme, že to může být užitečné pro všechny. Film, kdybych měla

0: Šepti na kopu začíná v 17 hodin, bude to v kinokavárně a stejně tak beseda od 19 hodin rovněž v kinokavárně.
1: Zve na Den matek do kina Metro 70 ředitelka kina Barbora Kuča-Pragerová z Prostějova Petra Ševců, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 tisíc obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donucení odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.
1: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Ve stínu majestátného Hory Keprník najdeme připomínku druhé světové války na Jesenicku. Lesní hřbitov tam ukládá ruské zajatce, ale i jejich věznitele. Více za chvíli v rozhlasové pohlednici.

0: Lesní hřbitov v Rudohoří nedaleko Bělé pod Pradědem stojí za návštěvu. Je připomínkou, že i tamního kraje se dotkla druhá světová válka. I na Jesenicku umírali lidé a jejich připomínkou jsou právě hroby v lesích pod Keprníkem. Více už Mirek Kobza.
1: Od Pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Jeseníky máme spojené zejména s radostí, s pobytem v přírodě, krásnými výhledy a nedotčenou krajinou. Ale i zde najdeme místa, která připomínají hrůzy poslední války, která se přehnala přes naše území. A takový je i lesní hřbitov v Rudohoří, který se ukrývá nedaleko turistické cesty z Bělé pod Pradědem na Keprník. Cesta ke hřbitovu je vhodná jak pro cyklisty, tak pro běžkaře a samozřejmě pro turisty a začíná přímo u obecního úřadu v Bělé pod Pradědem. Zelená turistická značka nejprve prochází přes louky nad obcí, odkud je nádherný výhled na Medvědskou hornatinu. Pak se ponoří do lesa, kousek nad soutokem Keprnického a Rudohorského potoka. Na rozcestí Keprnický potok opustíme zelenou značku a vydáme se po lesní silničce směrem udávaným modrým značením. Jen pár metrů nad rozcestníkem je u cesty malé odpočívadlo s přístřežkem a prostá šipka nasměruje poutníka na lesní svážnici, kde už se rýsuje za malým plůtkem několik řad drobných pomníků. Lesní hřbitov je dnes vlastně jediným pozůstatkem zajateckého tábora, jednoho ze 40, které na Jesenicku za druhé světové války existovaly. Tehdy se tomuto údolí říkalo Fitzeifen, ale mnoho historických informací o tom táboře vlastně nemáme. Byl patrně zřízen krátce po útoku na Sovětský svaz. Podle dobových informací zde bylo internováno 100 ruských zajaců, kteří pracovali v lese pro potřeby lesní správy. V letech 1941 až 1942 vypukl v táboře tyfus, kterému podlehlo celkem 630 zajaců oslabených špatnou stravou i těžkou prací v lesích. Těla zajaců byla pohřbena v neoznačené jámě nedaleko tábora, na místě dnešního hřbitova. Když se pak blížila fronta, zbylí zajaci byli zařazeni do transportu, který se vydal na cestu do českého vnitrozemí. Tady po nich jakékoliv další stopy mizí. Jak skončili, dodnes nevíme. Přišlo osvobození, ale tábor nepřestal sloužit ani po válce. Byli v něm internováni Němci, kteří čekali na odsun za západní hranici. Nic bližšího jsem nezjistil, ale podmínky zde rozhodně nebyly růžové. 9 internovaných za ně zaplatilo životem. Z někdejšího zajateckého tábora dnes nezůstalo vůbec nic. Jen pozorné oko poutníka pokračujícího po cestě na Keprník objeví po pravé straně v lese zbytky základů táborových baráků. Místo, kde byli zajatci pohřbeni, upravili místní obyvatele v roce 1960 na symbolický hřbitov, který však postupem času chátral. Až po roce 2000 se opět dostal do středu zájmu a v roce 2012 obec Bělá pod Pradědem nechala hřbitove komplexně zrekonstruovat. Kromě 630 pomníků ruských zajaců zde našlo místo i 9 pomníčků zemřelých obyvatel z okolí, kteří čekali na odsun. Samotné místo uložení kostí, které zde byly při rekonstrukci nalezeny, pak označuje další kámen. Na velkém žulovém balvanu, který tvoří centrální pomník, stojí prostý nápis obětem druhé světové války. Je to symbolické, že zde spočívají vedle sebe bez ohledu na národnost. Pozoruhodné je, že u některých náhrobků najdeme květiny. Ani po více než 70 letech se tedy na lidi, kteří v panenské přírodě Jeseníku spočinuli, navždy nezapomíná. A to je asi dobře, tak by to mělo být. Protože je to nejlepší připomínka toho, že válka umí být krutá na všechny strany, bez ohledu na vítěze. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z lesního hřbitova Rudohoří, nedaleko Bělé pod Pradědem, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Týraných ovcí z Křelova Přuchotina se ujal jeden z olomouckých zemědělců. Olomoucká univerzita a nemocnice slaví výročí. Tvůrci publikací hledají historické fotky. Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Budeme mít oblačno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Týrané ovce z Křelova Břuchotina na Olomoucku našli nový domov. Zhruba stovku zanedbaných zvířat inspektoři zabavili v lednu. Ovcím hrozilo utracení. Zázemí a veterinární péči jim nakonec poskytl olomoucký zemědělec Marek Slováček. Ovce podle něj spásají ekologicky cenné lokality v okolí Olomouce.
2: Vlastně jako tím spásáním a odebíráním té hmoty a plus narušováním toho travního drnu za pomocí těch paznechtů dochází k tomu, že se můžou prosazovat rostliny, které nejsou tak agresivní jako třeba ty trávy. Budeme teďka tady na těch chráněných lokalitách pást někdy do konce června, pak na prázdniny se má právě nechat prostor těm chráněným druhům rostlin, aby mohli vykvést.
0: Univerzita Palackého a fakultní nemocnice Olomouc letos slaví významná výročí. Zdravotní zařízení si připomíná 130 let existence a univerzita 80 let od obnovení své činnosti po druhé světové válce. K oběma výročím vznikne dvojice knih o historii těchto institucí. Obsahovat budou fotografie, které může poskytnout také veřejnost. Výzva univerzity cílí na pamětníky, absolventy i zaměstnance. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Třinci už pracují bagry. Stavbaři vymění původní dlažbu a postaví nový vodní prvek. Nainstalují také nové osvětlení nebo přívod elektřiny pro kulturní akce. Na náměstí najde místo i kotva z poslední československé námořní lodi Třinec.
3: Zároveň by měla být i symbolem poselství. Zakotví v Třinci. To znamená studuj, vzdělávej se, cestuj, poznávej a pak přijeď do Třince, založ rodinu a podílej se na rozvoji města.
4: Říká primátorka Věra Palkovská z Osobností pro Třinec. Investici za asi 30 milionů korun kritizuje část opozice jako nekoncepční.
5: My jsme chtěli ten prostor od kulturního domu až po vlakovou a autobusovou zastávku Slovanu řešit komplexně, zejména aby se na to zpracovala nějaká studie.
4: Říká Ivan Frömer ze zastupitelského klubu Nezávislí. Revitalizace náměstí má být hotová do letošního podzimu. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou poznávací značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu. Sport. Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácím týmem 3-1. Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. U vítězství národního týmu byl i třinecký útočník Petr Sikora, který předtím podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s klubem NHL Washington Capitals. 20-letý hráč bude bojovat o místo v prvním týmu a na švédských hrách přiznal, že zahrát si rovnou NHL bude těžké.
6: To by možná sci-fi, ale určitě se budu snažit co nejvíc tam bojovat, ukázat se co v nejlepším světle a taková asi nejreálnější představa je, že na farmu asi by to směřovalo. Doufám, že mi to bude sedět menší hřiště, víc soubojů, takže určitě to bude náročnější, musím se dobře připravit a myslím si, že by mi to mohlo ještě více sedět. Počasí.
0: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky, hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukr bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Jesenicku na silnici 60 v obci Lipová Lásně havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré sváteční dopoledne vám od mikrofonu přeje Petra Ševců. Za druhé světové války bylo vnitřně vysídleno více než 17 tisíc obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech. Mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donuceni odejít. Proč a jak nucené vysídlování probíhalo a jaké mělo důsledky, i o tom si s Danou Vedra budu povídat už za chvíli ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý poslech.

0: Ještě jednou dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám přeje Petra Ševců. Ve studiu vítám historičku a kurátorku Moravského zemského muzea v Brně Danu Vedra. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Donucení odejít, tak se jmenuje publikace, která vyšla v letošním roce a která mapuje dosud málo známý příběh nuceného vystěhování Drahanské vrchoviny v letech 1940 až 1945. Ta kniha je zároveň výsledkem vašeho hlubokého pětiletého výzkumu. Jak jste se k tématu nuceného vysídlování Drahanska dostala?
1: Já jsem po mateřské nastoupila právě do Moravského zemského muzea jako historička a měla jsem za úkol zpracovat nějaký svůj výzkumný záměr. A zároveň také jsem se přihlásila na doktorské studium na Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde jsem studovala a pátrala jsem, co by bylo dobré zpracovat. A najednou jsem zjistila, že došlo k tomuto vystěhování a navíc se to odehrávalo i ve Vyškovském okrese, kde jsem vyrostla, ale nikdy jsem o tom neslyšela, poněvadž pocházím z druhé strany toho okresu. A po bližším zkoumání jsem zjistila, že k tomu byla vydaná pouze jedna jediná publikace, a to doktorky Strijové z roku 1987. Takže proto jsem se rozhodla, že tohle téma blíže zpracuji a použiju současné metody historické práce.
0: Pojďme stručně přiblížit, o co se jednalo, co to bylo to nucené vystěhování Drahanské vrchoviny v době druhé světové války.
1: Takže v letech 1940 až 1945 došlo na území protektorátu Čechy a Morava k několika nuceným migracím, říkáme jim vystěhování, vysídlení českého obyvatelstva. A to z důvodu rozšíření, popřípadně vzniku vojenských cvičišť. Na Moravě se odehrál tento proces, který byl druhý největší vůbec a týkal se 33 českých obcí s více než 17 tisíc obyvatel z bývalých okresů Vyškov, Prostějov a Blansko.
0: Když se bavíme o nuceném vysídlování Drahanské vrchoviny, tak jakou oblast vlastně tady ten proces zasáhl? Co to je za místo na Moravě?
1: Drahanská vrchovina se označuje často také zkráceně jako Drahansko. Je geomorfologický celek, který leží v podstatě uprostřed Moravy. Rozprostírá se na dvou krajích, především Olomouckém a Jihomoravském, a dá se říct, že se jedná o takzvanou vnitřní periferii, poněvadž i když se jedná o střed Moravy, tak je to opravdu periferní území, které je řídce osídlené. Vyznačuje se malými obcemi, které jsou rozprostřené právě na kopcích a je zde málo úrodná kamenitá půda. I z toho důvodu vlastně byla tahle oblast vybrána pro založení vojenského cvičiště.
0: Když bychom se měli zaměřit na oblast našeho kraje, především na Prostějovsko a oblast Malé Hané, tak jakých obcí se to dotklo?
1: Obce z Prostějovského okresu, z Drahanské vrchoviny, byly již zařazeny do etapy druhé, takzvané spěšné, a celkem se to týkalo 7-8 obcí. Ono je těžké říkat, jestli k sobě patří. Dneska už jsou to vlastně spojené, případně i tehdy se počítali jako osady náležející k té druhé. Byly zařazeny do nich obce Hartmanice, dnešní Niva od roku 1945. Poté to byl Otinoves, Hamry, Rostání, Bousín a Repechy. A pak tady ještě byl i Baldovec, který vlastně spadá pod Rostání. Takže to byly tyhle obce, které vlastně byly postižené z toho Prostějovského okresu.
0: Vy jste popisovala, jakým způsobem jste se k tomu tématu dostala. Pamatujete si na moment, kdy jste si řekla, že toto je téma, kterému se chcete dlouhodobě a soustavně věnovat?
1: Ano, naprosto mě fascinovalo, jak velké je to téma a že vůbec není známé. A navíc sama jsem si prodělala v dětství zkušenost migrace. Sice jinou, ale dokázala jsem se do toho vcítit.
0: Vy totiž pocházíte z Jordánska.
1: Ano.
0: Kdy jste se přestěhovali na Vyškovsko, kde jste vyrůstala?
1: Bylo mi necelých 6 roků. Takže neříkám, že to byla úplně stejná zkušenost, byla úplně daná jinak, byla to dobrovolné a tak dále. A navíc maminka byla Češka, takže vlastně měla jsem vždycky užší vazby s Československem tehdejším. To téma migrací, nucených migrací a ještě více, že se jedná o oblast, kterou vlastně znám a je mi blízká. A proto jsem si říkala, že když se tomu nikdo vlastně soustavně nevěnoval, tak jsem se rozhodla, že splatím dluh těmto drahanským a zaplním ty bílá místa v regionální historii.
0: Říká historička a kurátorka Moravského zemského muzea v Brně Dana Vedra, se kterou si v dopolední Českého rozhlasu Olomouc budeme povídat i za chvíli.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dnes povídáme s Danou Vedra, historičkou a kurátorkou Moravského zemského muzea v Brně a také autorkou knihy Donucení odejít. To vysídlování Drahanské vrchoviny a nejenom Drahanské vrchoviny, ale i dalších oblastí v tehdejším protektorátu Čechy a Morava probíhalo především z důvodu buď rozšiřování anebo budování vojenských výcvikových prostorů. Když bychom se měli podívat na tu Drahanskou vrchovinu, jaký byl důvod, že zrovna tato oblast byla vybrána pro to, aby se tady rozšiřoval ten výcvikový prostor? Čím ona byla charakteristická?
1: Já bych se tady vrátila k roku 1935. Československá armáda, případně Ministerstvo národní obrany se rozhodlo z důvodu zvýšení obrany schopnosti země založit moderní vojenské cvičiště na území Moravy, které by bylo stále s letištěm a které by bylo především pro dělostřelecký výcvik. Byly vybrány Biskupské lesy a Lichtenštejnské lesy, které se nachází na Drahanské vrchovině. Jedná se o řídce osídlenou oblast s absencí průmyslu, také o oblast spíše z vlněným terénem, který vyhovoval právě pro tento vojenský výcvik nebo manévry, a obyvatelé se zde víceméně vživili zemědělstvím. Zde je kamenitá půda s nízkou bonitou, výjimka je jižní část Drahanské vrchoviny. Takže z tohoto důvodu vybrali již za první republiky tenhle prostor k vytvoření nebo vybudování vojenského cvičiště. Ten vznikl v roce 1935 a od roku 1936 se začal intenzivně budovat. V roce 1939 nebyl dokončen a v rámci vyhlášení protektorátu Čechy a Morava převzala ho německá vojenská správa Wehrmacht a ta právě rozhodla o tom, že se zásadně rozšíří až dvojnásobně, což mělo za následek právě to vystěhování. Obhajovalo se to tak, že je potřeba vybudovat moderní cvičiště s moderními zbraněmi, které potřebovaly větší cílové plochy a cvičili se tady i letecky, poněvadž k Vyškovu samozřejmě náleželo i nové letiště, které si převzalo Luftwaffe. A ty manévry a cvičení se vlastně prováděly v součinnosti i s těmito jednotkami. Takže tohle byl základní důvod, který se po celou dobu války proklamoval. Ten vlastně byl právním podkladem pro to, aby byly vyvlastněny ty jednotlivé pozemky, majetky právě na základě toho zákona o obraně státu. Druhý implicitní důvod těchto vystěhování samozřejmě nebyl proklamován veřejně, ale až poválečně se samozřejmě objevily v archivech rozsáhlé plány nacistů na takzvanou germanizaci Čech a Moravy. Jednalo se o součást geopolitického systému, který nacisté chtěli sem zavést po vítězné válce, nejenom zde, ale v celé střední a východní Evropě. Vedle osídlování a hospodářských, tak také šlo i o národnostní proměnu, etnickou proměnu oblastí, a na Moravě se nakonec prosazovaly myšlenky vytvoření takzvaného národnostního koridoru, což právě tahle oblast střední Moravy naprosto vyhovovala. Navíc zde na Moravě měli jsme kompaktní osídlení německého obyvatelstva již od středověku, jak víte, nacházely se tady různé německé ostrůvky jazykové na Olomoucku, na Borodecku u Konicka, a ty vlastně měly zároveň s tím vojenským prostorem a s jižní Moravou, která byla také osídlená Němci, a ze severní Moravou, zase Šumperskem a tehdejší Sudety, se měly národnostně propojit. A české obyvatelstvo tak by se rozdělilo na dva celky a tím by se snáze asimilovalo. A když jsem studovala úřední materiály, tak zde byly ty restrikce během těch jednotlivých etap a evakuací jasné a byly tady nařízení, kam se ty lidé směli, nesměli stěhovat, museli žádat vždy o povolení právě přes přesídlovací úřad, ale měl ho vydávat pozemkový úřad pro Čechy a Moravu. A jak se ví, pozemkový úřad pro Čechy a Moravu byl důležitý úřad, hned obsazený nacisty, který právě měl tyhle ty plány po celém území.
0: Říká historička a kurátorka Moravského zemského muzea v Brně Dana Vedra.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: měřit na osudy těch lidí, protože celkem se to týkalo 33 obcí, 17 tisíc obyvatel. Mě zajímá prakticky, jakým způsobem se to těch lidí dotýkalo, když si to vezmeme opravdu z pohledu toho člověka, který žil v té oblasti, tak jakým způsobem se dozvěděl, že musí odejít, jak si vlastně hledal, kam odejde.
1: Bylo to velmi těžké, a to z toho hlediska, že se jednalo o lidi, kteří byli ke svému gruntu nebo ke svému domu, ke své usedlosti velmi úzce provázaní. Ještě stále se jedná o období, kdy lidé, ať už byli zaměstnaní jako dělníci nebo měli nějaké řemeslo, což třeba v případě Prostějovského okresu je velmi příznačné, že tady je ta krejčovina domácí, ta se tady ještě udržovala do 50. let, tak vždycky ještě lidé k tomu měli nějaké pole, pozemek a byli soběstační. To znamená, že ty lidé přečkali i třeba krizi a tak dále, ty usedlosti a ty pozemky měli vlastně po generace. Takže pro ně bylo neskutečně těžké ty domy opustit. A dokonce se tady objevily i zprávy, které se mi potvrzovaly v těch pramenech, že docházelo i k sebevraždám, a to především u starších obyvatel, kteří se již necítili na to, aby odešli a zakládali novou existenci. Musíme si uvědomovat také, že to je doba, kdy lidé opravdu necestovali, nebylo běžné, že byste viděla někde auto. Spousta pamětníků mě říkalo, že třeba to byla jejich první zkušenost, že se svezli v autě nebo v nákladním automobilu, když se stěhovali. Nebo třeba maximálně se podívali do vedlejší obce nebo okresního města, ale to bylo tak jako všechno. A i když se třeba odstěhovali ne příliš daleko z našeho hlediska, třeba 10 kilometrů nebo i 20, tak to bylo vždycky pro ně velmi těžké. A ta adaptace na cizí prostředí byla také velmi těžká. Otázka byla také, jak se vlastně to zbytkové obyvatelstvo k těmto přestěhovalcům chovalo, poněvadž k těm evakuacím se vlastně v médiích, v tehdejších médiích nehovořilo, nepsalo. A lidé měli velmi zkreslené informace. A pamětníci vzpomínají, že byli přijati někde, někde spíš ne, že se koukali na ně třeba skrz prsty, že asi něco udělali špatného, tak proto je asi vystěhovali a tak dále. Co se týče toho oznamování těch různých nařízení, tak klasicky platilo vybubnovávání těch vyhlášek. Pravidelně, tak jak máte rozhlas, tak se vybubnovávalo třeba každý den nějaké nové informace. Byly zřízeny četnické stanice v každé obci a ty měly na starosti to samotné vyklizování a odevzdávání klíčů. Takže to připadlo těm otcům rodin odevzdat ten hlavní klíč od vchodových dveří. Ostatní klíče museli zůstat v zámku. Máme svědectví i paměti psané, že to bylo velmi těžké, emotivní přicházet do té četnické stanice a odevzdat ten svůj klíč od toho rodného domu, kolikrát ho políbili, než ho odevzdali, a pak vlastně často i měli slzy na krajíčku, což třeba málo kdy bylo vidět u těchto lidí drsných, že vlastně třeba někteří pamětníci, kteří byli tehdy v dětském věku, vzpomínali, že nikdy neviděli tatínka, že by někdy brečel, až vlastně, když měl odevzdat ten klíč.
0: Kam ti lidé šli? Oni to měli nějakým způsobem určeno, do jakých oblastí se mají vysídlit?
1: V ideálním případě si to měli najít sami. K tomu byla také i přesídlovací kancelář ministerstva vnitra se sídlem ve Vyškově. Ta přesídlovací kancelář měla i pobočky v Drahanech a měla i v Otinovsi rozstání podle toho, kde zrovna probíhaly evakuace. Tahle přesídlovací kancelář měla na starosti pátrání v jednotlivých okresech na Moravě, takzvaných bytech nebo domech, které by bylo možné těmto přestěhovalcům nabídnout. Často tam potom na to doporučení přesídlovací kanceláře ti přestěhovalci jezdili a poté vlastně se rozhodovali, zda budou nebo nebudou zde bydlet. Často se ale však jednalo o nevyhovující objekty, které měly být zdravotně nezávadné, jednalo se často i o hospodářské objekty, často se zmiňují, že to byly třeba chlévy. Ten malý vzorek, který jsem měla já k dispozici k pamětníkům, tak většinou si našli něco díky příbuzným a známým, kde potom třeba se mohli uchýlit. Pak ještě tady, to už se potom stávalo v těch pozdějších etapách, v pozdějších letech, tak vlastně vydávali se ubytovací příkazy. To znamená, že se dělalo šetření znova po celé Moravě a zjišťovalo se, kdo má nějaké volné prostory, kde by mohl ubytovat tyhle přesídlence, tyhle rodiny. A potom byl vystaven ten ubytovací příkaz a nesměl se vlastně k tomu odporovat, takže to byla taky varianta. Nicméně ještě to musím zmínit, že aby velitel cvičiště urychlil ty stěhování, nabídl přestěhovalcům uzavřít pracovní

0: poměr s vojsky, s vojenskou komandanturou, takzvaným říšskou vojenskou správou, jako civilní pracovníci, protože prostor potřeboval dělníky, potřeboval obhospodařovat své dvory a potřeboval i práci v lesích dřevorubce. Takže spousta přestěhovalců toho využila a nakonec podepsalo pracovní smlouvy právě s komandanturou, mohli zůstat na cvičišti, nicméně museli se i přesto stěhovat. Například v Bousíně, třeba někteří podepsali tu smlouvu a byli vystěhováni však do Hamer, což je vlastně vedle, a tam potom byly ty baráky určené pro lesní dělníky a jejich rodiny.
1: Říká historička a kurátorka Moravského zemského muzea v Brně Dana Vedra.

0: Dana Vedra, historička a kurátorka Moravského zemského muzea v Brně, je dnes u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si spolu mimo jiné o její nové publikaci Donucení odejít, která je výsledkem pětiletého výzkumu o nuceném vysídlování Drahanské vrchoviny v době nacistické okupace. My tu knihu tady máme, jak když se do ní dívám, tak tam jsou fotky z běžného života lidí. Vidíme tam různá vojenská cvičení, mapy, dokumenty. Je to vlastně plné toho otisku té doby. My jsme se bavili o tom, jak to probíhalo, jakým způsobem se dotklo životu těch lidí. Když si to představíme, ti lidé odešli a ty vesnice zůstaly prázdné. Ale ony vlastně dodnes mnohé stojí. To znamená, že nebyly srovnány se zemí a nebylo tam rozšířeno nějaké cvičiště. Vlastně jakým způsobem je ti vojáci využívali?
1: Obce, když se vyklízely, tak musely být samozřejmě vyčištěné, odhnojené, vylíčené, měly se vysadit okna a měly se předat té správě. Ale nebylo to hned. Já jsem v tom výzkumu zjistila, že ty vesnice byly ještě několik měsíců třeba pod dozorem četníků, aby se zabránilo rabování. Poté je tedy přebírala vojenská správa. Obce byly určené jednak jako terče nebo cílové plochy. Cvičili se tady vojáci, různé jednotky, ať už pro boj zblízka, ve městě. Dokonce se uvádí, že se tady cvičili i na boj o Stalingrad a tak dále. Právě tady k tomu tyhle ty obce sloužily, především ty z té první a druhé etapy, ty byly poškozené nejvíce. Další obce, které spíš byly vystěhovány až na konci nebo ve třetí etapě, ale samozřejmě i během těch prvních etap, některé k tomu byly určené už od začátku, byly určené jako sídla komandantury, takzvané to hospodářské správy cvičiště. Jednalo se o obce spíše na severozápadní straně a tyhle obce poté měly být právě obsazeny takzvanými Volksdeutsche, což byli Němci přicházející z jiných částí Evropy mimo říši. Takže některé vesnice byly úplně zdevastované, zničené po válce a některé vlastně byly v podstatě bez újmy, ale také si musím uvědomit, že spoustu těch obcí tak podléhaly zaplavelení, degradaci, mnoho těch novostaveb například bylo rozebráno i místními lidmi, jak se uvádí v pramenech, takže nejen Němci, ale také i vlastně samotní obyvatelé třeba z okolních obcí si chodili takzvaně na ty domy, jo, třeba
0: pro cihly,
1: parkety, sporáky, všecko, co vlastně jako nějakým způsobem se jim mohlo jako hodit, tak se vlastně využívali na tohle tyhle ty obce. A pak sloužili třeba i jako hospodářské stavení. Například jeden pamětník mi říkal, že z jejich domu byly evidentně maštaly pro koně, jo, že to bylo udusané, plné koninců a tak dále, takže ty objekty se používaly na různý účely.
0: Jak probíhal návrat těch obyvatel do těchto často zdemolovaných vesnic, návrat do jejich domů, od kterých kdysi odevzdali klíč?
1: Návrat byl živelný, na nekontrolovaný. První přestěhováci se začali vracet hned po 9. květnu, respektive možná i dříve, avšak byly zde myšlenky z Ministerstva národní obrany, že by se ten prostor tak, jak je, zachoval v těchto hranicích, což ale vyvolalo obrovský odpor ze strany obyvatelstva a nakonec 30. května vydalo Ministerstvo národní obrany rezoluci, kdy se vzdává veškerých hranic cvičiště a veškerých majetků, které byly po roce 39 uzavírány. Takže obyvatelé se mohli již vrátit zpátky ke svým domovům. Otázka je ale, v jakém stavu ty svoje příbytky nacházely. Pole byly zaplavelené, domy zničené, často se stávalo, že nebylo kam se vrátit, anebo byly ty domy určené k demolici. A proto mnozí vyslyšeli nabídku okresních národních výborů, ať už Prostějov, nebo Vyškov, nebo Boskovice, k tomu, aby lidé vystěhovaní z Drahanské vrchoviny, z Vyškovské Střelnice, jak se říká v pramenech, mohou jako kompenzaci přijmout nabídku domů, usedlostí po Němcích, kteří zrovna měli být vysídleni v rámci Benešových dekretů. Mnozí právě z Drahanska přijali tuto nabídku a obsadili tyhle usedlosti.
0: To je zajímavá souvislost.
1: Je, protože, jak říkám, ti, co měli možnost a chtěli se vrátit, tak vlastně se snažili to opravit své pomocí. Ale bylo to velmi problematické. Já jsem během výzkumu ještě udělala rešerši v Národním filmovém archivu a oni mě objevili záběry z československého filmového týdeníku, které byly z září nebo srpna 1945 a tam vidíme, jak ti obyvatelé z Drahanska se snaží ty svoje domy opravovat. Většinou si vařili venku na ohni, spali někde právě v těch přístřežcích provizorních a snažili se opravit to nejnutnější. Musíme si uvědomit, že třeba nebylo ani sklo, nemohli si zasklít okna, dávali se tam různé textilie nebo dřevo. Zkrátka ta situace byla opravdu velmi tristní. Takže nedokážu vám odhadnout přesně kolik, to je spíš předmětem mého dalšího výzkumu, to je potřeba soustavného bádání ten poválečný vývoj, který je neméně zajímavý.
0: Jakým způsobem probíhala tedy obnova těch poničených vesnic, které byly v rámci nacistické okupace na Drahansku vysídleny?
1: Obnova byl dlouhý, složitý proces, který trval bezmála 10 let. Byly obnoveny všechny obce, akorát počty domů a obyvatel nikdy nedosáhli pak takových čísel jako před vystěhováním.
0: Říká v dopolední Českého rozhlasu Olomouc Dana Vedra, historička a kurátorka Moravského zemského muzea v Brně.

0: Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc povídáme s Danou Vedra, historičkou a kurátorkou Moravského zemského muzea v Brně. Povídáme si o nuceném vysídlování Drahanské vrchoviny v období druhé světové války. Abyste to téma více přiblížila veřejnosti, ano. Abyste ho možná trošku víc odkryla, protože jsme si říkali, že nebylo moc probádané a že spousta lidí o něm ani nevěděla, tak jste uspořádali v muzeu Vyškovská velkou a rozsáhlou výstavu, která toto téma přiblížila. Ta výstava skončila na konci dubna a ona je putovní a my se na ní můžeme přijít už brzy podívat do muzea a galerie v Prostějově, protože právě teď probíhají přípravy na její instalaci právě tam.
1: Ano, přesně tak. Já jsem se kontaktovala s muzeem Vyškovská, mám s nimi na standardní vztahy, protože jsem tam dříve také pracovala a věděla jsem, že není lepší místo uspořádat a začít výstavu právě zde, kde nejvíce to téma rezonovalo. Těším se, až bude v Prostějově a bude tam také velká odezva, věřím, protože v tom Vyškově mě opravdu překvapilo, kolik lidí, kolik obyvatel vzpomíná právě, že v jejich rodině byl někdo, kdo se přestěhoval, vystěhoval. Případně někdo, kdo vlastně o tom tématu nevěděl. Pro nás jako muzejníky velká výzva, jakým způsobem náš výzkum, naši odbornost prezentovat veřejnosti, jakým způsobem to prezentovat i pro školy, protože byl vytvořen i program edukativní, napojili se na to různé školy, mají o to zájem, takže zasadit to i do toho učebního rámce a nějak ho propojit nejenom ten region, ale i vlastně s celými těmi dějinami a hlavně prezentovat to 20. století, na které vlastně my nejvíce odkazujeme a které nás formovalo v současnosti.
0: Ta výstava v muzeu a galerii v Prostějově bude zahájena 21. května a poté až téměř do konce září bude k vidění. Jaký je podle vás odkaz těch událostí, o kterých jsme si dnes povídali? Odkaz nuceného vystěhování Drahanské vrchoviny, přesídlování obyvatel, ztráta domovů nechtěná, jak se zapsal do paměti krajiny, lidí a té oblasti.
1: Je to velké trauma. Velmi důležitý a asi nejsilnější narrativ byl ztráta domova, identity. Ten já tam cítím velmi silný a propisuje se i v tom transgeneračním přenosu, že vlastně i v druhé, třetí generaci je stále velmi silný. Propisuje se tam samozřejmě i více těch traumat, ale vidím, že tam ta analogie je velmi podobná. Ten proces té paměti, jak pracuje s tím, jaký jsou důsledky té migrace, především když jde o nucenou migraci, ne dobrovolnou, ale i v té dobrovolné to máme. Ale v té nucené migraci, když jsem pak koukala nebo studovala jsem výzkumy jiné, které třeba zkoumaly odsunuté Němce, nebo třeba jsem zkoumala v mezinárodním měřítku i vysídlené obyvatele z Dolního Rakouska, tak tam ty momenty jsou velmi podobné. A je důležité si připomínat

0: ty události 20. století, poněvadž nás v současnosti formují a tím my můžeme pochopit, co se vlastně dělo a proč vlastně dochází k těm procesům současnosti, případně pochopit poválečnou dobu a uspořádání, jakým způsobem vlastně se pak prezentovala ta historie. A vlastně hodně ti drahanští byli, nechci říct zneužívání, ale hodně se to obhajovalo, že vlastně podívejte, co se udělalo tady našim obyvatelům za války. Oni nás vysídlili a tak dále, takhle se tady ty Němci chovali. Takže vlastně bylo to jakási žaloba na tu předchozí dobu, aby se obhájilo, co se dělo pak v té poválečné době. Jo. Ten mechanismus vlastně vidíte krásně. A to jsem třeba už v té knize ani v tom výzkumu nereflektovala, ale viděla jsem to velmi silně. Třeba i proces propagace toho združtevňování socializace venkova, který v těch 50. letech následně přišel. A ten vlastně vidíme do dneška. A ta ztráta identity krajiny k půdě, jo, že vlastně se rozorali pole, jo, už vlastně jakoby ten člověk přestal mít vazby k tomu místu. To cítím jako hodně silný vliv, který třeba v těch drahanských stále ještě jsem viděla. Bohužel jsem neměla příliš možnost vidět se s těmi přímými účastníky jako by z dospělosti, spíš jako v tom starším věku, ale to trauma, to tam stále je i v těch rodinách.
1: Říká v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc historička a kurátorka Moravského zemského muzea v Brně Dana Vedra. Já vám moc děkuji za vaši práci i za vaše povídání a budeme se 21. května těšit na setkání v muzeu a galerii v Prostějově na vernisáži výstavy Donuceni odejít. Moc děkuji.
0: A já děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a příjemný zbytek svátečního dne vám přeje Petra Ševců.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomouci začala tříměsíční výluka tramvají. Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. Zhruba 4 000 vojáků se letos zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány. Dnes se čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky a maximálně 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V části Olomouce ode dneška nejezdí tramvaje. Výluka na trase Hlavní nádraží, Tržnice a centrum města potrvá 3 měsíce. Cestující budou moci místo tramvají využívat autobusy, k dispozici budou i náhradní linky, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
3: Tramvajové linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny tramvajovou linkou s označením U, vedenou po trase Nová ulice, Náměstí Hrdinu, Neředin, Krematorium a zpět. Tramvajové linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých trasách podle výlukových jízdních řádů. Tramvajová linka číslo 3 nebude provozována.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Babiš podle prezidenta jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazku vůči NATO. Podle Petra Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost, nicméně ji zváží, pokud nebude součástí české výpravy.
4: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
1: Zhruba 4 000 vojáků se letos zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Trasa je dlouhá 1800 kilometrů. Vede podél státních hranic a vojáci zdolají ve štafetě. Start byl dnes ráno v Orlických horách a poběží se až do 19. května. Projekt organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Výtěžek z akce půjde na Vojenský fond Solidarity. Návštěvníci muzea Komenského v Přerově budou moci tvořit ve výtvarné dílně. Vyrobí si hrníček a lžičku. Akce ke dni matek se koná v neděli, ale do dnešního dne je potřeba si rezervovat místo. Pokračuje Jana Tartíková z muzea.
5: Už je u nás celkem tradicí, že na Den matek, tentokrát to vychází na neděli 10. května, se u nás bude konat výtvarná dílnička, kde si děti, ale i dospělí mohou vytvořit nějaký malý dáreček pro maminku jako poděkování a jako právě odkaz na Den matek.
2: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková skončila na turnaji v Římě v druhém kole. Se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska prohrála 2-6 a 3-6. Mezi ženami vypadly ve stejné fázi také Kateřina Siniaková, Teresa Valentová a Marie Bousková. Naopak do třetího kola postoupila Linda Nosková, která porazila Rosku Zakarovou 6-4 a 6-1.
2: Počasí.
1: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky, hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukr bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Přerovsku u obce Lazníky se řeší nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je 8. květen. Dobré sváteční dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior. Dnes si po celém Česku připomínáme 81. výročí konce druhé světové války a zastavíme se proto v téhle vysílací hodině třeba také u pomníku válečným hrdinům v centru Dlouhé Loučky. Budeme ale také zvát na akce, které s druhou světovou válkou tak úplně nesouvisejí. Třeba v Čelechovicích na Hané mají něco pro milovníky železnice. Je to skvělá expozice na nádraží. Zvát budeme také na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Včera se konaly dvě a na dnešek zbývá ještě jedna v Jeseníku od 15 hodin v tamní knihovně Vincence Priznice. A bude i rubrika Babské rady. Tak přeji krásné sváteční dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: právě v den, kdy si připomínáme konec druhé světové války, se kladou věnce k mnoha pomníkům padlých vojáků nejen ze druhé světové, ale i z té první. V obcích celého našeho kraje jsou jich desítky a dva pomníky najdeme také v Dlouhé Loučce. Kromě toho tam ale máme také naprosto unikátní pomník obyvatelům obce, kteří zasáhli do bojů v obou válkách, ale přežili je a pak bydleli alespoň nějakou dobu právě v Dlouhé Loučce. Pomník je zde teprve pár let a okolnosti jeho vzniku vysvětlil Českého rozhlasu Olomouc kronikář obce Jaroslav Brachtl.
1: Tohle je pomník, který vznikl vlastně v roce 2018, bylo to v roce z tého výročí ukončení světové války a vznik samostatného Československa. Protože jsme tady jako neměli žádný pomník bojovníků, kteří bojovali tedy takzvaně za vlast a dočkali se vlastně vzniku té své vlasti, tak jsme tehdy přemýšleli, že vlastně neexistuje taková nějaká podsta těm, co měli štěstí, že nebyli zastřeleni a podobně a že se vrátili.
2: No. Takže to je tady těch 13 lidí, kteří vlastně tu první světovou válku přežili. Vy jste říkal, že ne všichni tehdy ještě bydleli v obci, protože Dlouhá Loučka byla tehdy německá.
1: Ano, Dlouhá Loučka byla tehdy německá a takže vlastně jsme řešili, jak to pojmout. Tak potom jsme se rozhodli, že zahrneme ty, kteří aspoň nějakou dobu bydleli v Dlouhé Loučce. Buď to se přistěhovali, anebo nějakou dobu tady bydleli. Tak ta první část z té války světové, tak tam je většina legionářů. Tady je 13, z toho dva byli vyloženě narození tady v Dlouhé Loučce. Zbytek se tady přistěhoval až po první světové válce.
2: Už jste říkal, že to je první část, to je ta horní a ta dolní. Tam už podle dat 1939-1945 máme vlastně účastníky té druhé světové války. A taky jsou tam hlavně česká jména, takže to jsou lidé, kteří tady v té době žili, nebo jsou to lidé, kteří přišli do té Dlouhé Loučky právě po té válce?
1: Je tady seznam 35 lidí. Z těch 35 pouze dva jsou jako vyložení rodáci tady z Dlouhé Loučky. Ten zbytek jsou to takzvaní Voliňáci, kteří bojovali ve Svobodově armádě, osvobozovali republiku a potom po válce se sem nastěhovali.
2: Jsou tam jména i velmi mladých lidí v té době 1919, 1920, dokonce jsem tady viděl 1925, to znamená, jsou tam mezi nimi i ženy.
1: Třeba tady paní Škrabánková Marie, to byla hodnosti poručíka, to byly jako zdravotní sestry většinou. Ale potom ještě tady zajímavé jméno, Krejcárek Miloslav. Ten nepatřil mezi ty Voliňáky, ale to byl původně český učitel v Chorvatsku a on z toho Chorvatska přešel do armády, která bojovala v Africe u Tobruku. Po válce byl v hodnosti majora v Praze, měl tam nějakou funkci, no ale po nástupu Čepičky musel odejít z té armády, no a dostal se až tady do Dlouhé Loučky. Když jsme připravovali tady tenhle pomník, jednak tady musím říct, tenhle pomník je prací našeho rodáka Pavla Surmy, tento jako navrhl. No a vyhledávat ta jména, to bylo ještě zajímavé. Uveřejnili jsme v našem zpravodaji takovou výzvu, aby se přihlásili potomci těch, co bojovali tedy jako za vlast, ale bohužel pouze dva se přihlásili. Takže potom nezbývalo nic jiného, než projít kartotéku zemřelých a odstěhovaných. No a tak tam jsme teda potom ta jména získali a potom to zase se muselo ověřovat ve vojenském historickém ústavu, že bojovali v těch zahraničních armádách.
2: Když jsme sem přišli, byla tady svíčka, sice už dohořela, ale vypadá to, že teda asi místňáci se taky občas zastaví.
1: Ano, zastaví se a když jsou nějaké ty významné dny, tak se tady představitelé obce někdy položí nějakou kytici a lidé tady také zapálí tu svíčku.
2: Z Dlouhé Loučky Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbál a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Co zajímavého se koná dnes v tento svátek? Zahrádkářský spolek Krakovec zve na přátelské posezení k 750. výročí první písemné zmínky o obci. Od 14 hodin začne májová slavnost a pobožnost u kapličky Panny Marie. Bude tam zmínka o historii obce a následovat bude zábavný program. Cymbálová muzika Ječmínek zve do komunitního centra ve Vrchlického ulici v Ponici na posezení u vínečka, a to u příležitosti 25. výročí působení kapely. Začíná se v 16 hodin. Petrovský den záchranných složek nachystali v Petrově nad Desnou. Začíná se ve 14 hodin na louce u vlakového nádraží. Je tam simulace dopravní nehody, ukázka požárního útoku, bezpečnosti i ukázka horské služby. A naše další pozvánka míří do Čelechovic na Hané, do tamní železniční expozice na nádraží. Mají tam otevřeno dnes, tuto neděli a potom ještě 24. května. A to vždy mezi 12. a 17. hodinou. Do malé místnosti v přízemí historické budovy se vejde spousta exponátů. Zasvěceným průvodcem mého kolegy Aleše Spurného je pan Michal Pospíšil.
1: Regionální stopař.
2: Která mapa je tu nejstarší?
3: Rakousko-uherská železniční síť, je to z roku 1887.
2: Na té mapě už je zdejší stanice?
3: Na této mapě by zdejší stanice měla být, protože provoz zde byl zahájen v roce 1883.
2: Vy tu máte takové ty klasické lístky staré, které já si pamatuju, když jsem jezdíval z Olomouce do Prostějova jako dítě, ty klasické lepenkové lístky.
3: Správně se to nazývá Edmondsonova jízdenka, vymysleli pan Edmondson kolem roku 1840 a vymyslel k tomu i označovat jízdenek, takzvanou suchou raznici, které se říká kompostér.
2: A dokdy tedy byly používány?
3: Ty jízdenky končily počátkem roku 2000 v podstatě.
2: Jak se dorozumívaly ty stanice mezi sebou, že třeba jede vlak, je potřeba ručně zatočit klikou, spustit závory?
3: Kdysi hodně dávno, když ta železnice začala, tak vlastně žádné spojení neexistovalo. Takže v podstatě ty vlaky se vypravovaly s časovým odstupem, byly to takzvané následy, ale zjistilo se, že to vlastně nefunguje, protože když se ten stroj před ním zavařil, tak velice snadno mohlo dojít k nějaké havárii. Potom v průběhu doby samozřejmě se vymýšlely různé signály, ať to byly praporce, protože na těch tratích byla hustá síť strážních domků, takzvaných vechterů, kde ti strážníci trati nevykonávali jenom dohled nad jízdou toho vlaku, ale oni vykonávali i samotnou údržbu na té trati. No a potom, když bychom se posunuli už někam trošičku dál, tak začínala doba telegrafu, potom začínala doba telefonu, takový nejběžnější telefon na dráze byl MB telefon s místní baterií na klíčku. Máme jich tady hned několik, takže byly propojeny mezi sebou. V momentě, kdy se zatočilo klíčkou,

0: konduktor vyrobil elektrickou energii a zvonilo to na protější straně. Samozřejmě i z vlastní sbírky tady mám taky některé exponáty. Jednak je tam fotografie mého pradědečka, který byl strojvedoucím československých státních drah. V neposlední řadě mě po něm zůstalo sako, je to vlastně vzor uniformy, vzor 1954. Já třeba si hodně cením těch třaskavek i právě toho hradlového přístroje, že ho tady máme, cením si toho o to víc, že se nám ho podařilo zprovoznit a děti si v podstatě můžou vyzkoušet tu obsluhu, vžít se trošku do té role toho hradlaře, když ty hradla ještě jakoby existovaly, protože samozřejmě tady tato profese nebo pozice u správy železnic taky končí. A těch stanovišť si myslím, že už bychom dneska spočítali na prstech jedné ruky.
1: Stroj stáhli s tlačítky, s klikou. Když jste zatočil, tak mechanicky se tady do otvoru proskleného místo bílé barvy vsunula červená.
0: Tak tam se změnily clonky, protože v podstatě došlo k uzavření v podstatě mezilehlého traťového hradla a té hradlové zarážky. V podstatě signalizuje to obsazení toho daného úseku a dokud ten vlak nedorazí vlastně bezpečně do té vedlejší stanice, tak je to v podstatě stav, ve kterém to zůstane. V momentě, kdy dojede bezpečně do té stanice, uvolní ten kolejový obvod, ve kterém se nacházel, tak se zase vybaví hradlová zarážka a signalista nebo výpravčí v té vedlejší stanici uvolní jakoby to traťové hradlo.
1: Co jsou třeskavky?
0: Zvuková návěst, je to v podstatě taková pyropatrona nebo děloubuch, bychom to mohli nazvat. Je tam třaskavá slož uvnitř a je to zařízení, které u sebe nosili pochůzkáři nebo traťoví strážníci, popřípadě vlakové čety tím byli vybaveni a v případě hrozícího nebezpečí nakladli třaskavky na koleje a v případě, že na to najel vlak, tak ono to samozřejmě explodovalo, vytvářelo to zvukovou návěst a signalizovalo to tomu strojvedoucímu okamžitě zastavit.
1: Z Čelechovic na Hané, Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Samozřejmě, že náš kolega Aleš Spurný fotí a natáčí a ty fotografie a videa z různých akcí, třeba právě z Čelechovic na Hané, najdete vždy na webu Českého rozhlasu Olomouc v rubrice Regionální stopař. Tak se podívejte olomoucrozhlas.cz a najděte si kolonku Regionální stopař.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. Poslechu vás zve Jarka Nosková.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
1: Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc máme 8. května, je státní svátek. Včera odpoledne v Prostějovské knihovně a večer potom v atriu Českého rozhlasu Olomouc se konala přátelská hodinka s Igorem Barešem. Krátké video najdete také na našem facebookovém profilu. A dnes pokračujeme a vlastně končíme setkáním třetím, které bude v Jeseníku v knihovně Vincence Priznice v 15 hodin. Tak srdečně zveme, máte-li to blízko, na setkání s Igorem Barešem, také s režisérem Českého rozhlasu Michalem Burešem a dalšími pracovníky.
2: No tak pusu mi dej a pojď ke mně blíž.
1: Podotýkám, že vstup je volný, stačí se rezervovat v knihovně v Jeseníku, v knihovně Vincence Priznice. Startuje se tedy ve 3 odpoledne.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Tvůj krok je lehký jako den.

Sváteční vysílání Českého rozhlasu Olomouc ale přináší pořady některé, co jsou to každý všední den. Dnes je sice pátek, ale za chviličku uslyšíte babské rady. Jarka Vykoupilová nás tentokrát naučí používat doslova všelék. Je to česnek, který se prý hodí i jako prostředek proti plísni na nehtech. Také v tento sváteční čas pro vás nachystáme pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou po 13. hodině. Ten čas ale zůstává stejný. Mám trému, co když mám dělat něco? No tak to je téma dnešního Vesele a zdravě v jednu. Já se...

0: Babské rady.
1: Na plíseň nechtu na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Sváteční poledne ohlásil souzvuk zvonů z poutního chrámu svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě u Libavé.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Uzavírka mostu na třídě 1. máje v Hranicích začne až příští týden. Bazén přerovského letního koupaliště čeká oprava. V Tučíně zazní tramská, folková, country a bluegrassová hudba. Polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. O 2 týdny později oproti původnímu plánu začne v Hranicích uzavírka mostu na třídě 1. máje. Řidiči s ní musí počítat od pondělí 11. května. Most čeká kvůli špatnému stavu výměna. Pro chodce bude připravená lávka. Prodlevu v zahájení prací vysvětluje Jindřiška Ochmanová z Krajské správy silnic.
2: Zahájení stavby se oproti původnímu plánu posunulo. Důvodem byla nutnost upravit technické řešení lávky z důvodu většího zabezpečení ochrany chodců a zajištění nejvyššího zabezpečení spodní stavby lávky, což si vyžádalo změnu stavebního povolení a navazujících dopravních opatření. Tyto změny následně ovlivnily i termíny dalších prací.
0: Profesionální hasiči ve Šternberku budou mít do konce letošního roku novou stanici. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit pro město Šternberk a dalších 24 spádových obcí. Uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Nová zbrojnice za Šternberským hřbitovem vyřeší dosavadní nedostatečné prostory a hasičům poskytne potřebné zázemí. Opravovat se bude 25-metrový bazén v areálu letního koupaliště v Přerově, rozhodli radní. Bazénová vana z 80. let minulého století na několika místech protéká. Nahradí proto nová. Práce by měly začít příští rok. Více náměstek primátora Vladimír Lichnovský z hnutí ANO.
3: Nebude to jenom o bazénové vaně, ale budeme se zabývat také opravou a novým vyspádováním ochozů, jejich odvodněním, hydroizolací, úpravami napojení na kolní komunikace, instalací nového zábradlí po oboru terasy. Součástí projektu bude rovněž odstranění stávajícího stupního přístřešku do kryté části bazénu, oprava elektroinstalace v prostorách pod bazénem a tak dále.
0: Areál koupaliště v Tučíně u Přerova bude i letos hostit hudební festival Tučínský špekáček. Od 13 hodin si můžou zájemci přijít poslechnout některou z mnoha kapel, které se na festivalu zahrají. Připraven je i doprovodný program, pokračuje starosta města Jiří Řezníček.
4: Každá skupina odehraje zhruba asi nějakou hodinku a potom bude takový závěrečný vlastně jam session, takový session, prostě kde budou hrát všichni přítomní, kteří prostě jakoby tam budou si chtít zahrát, hrát i těch návštěvníků.
0: Sport. Po 14. hodině začne v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku italské Grand Tour budou tři Češi. Jan Hirt pojede už po 9. a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude zpočátku oblačno, ojediněle se objeví slabé přehánky. K večeru očekejte ubývání mraků, teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 stupňů, fouká slabý severní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, výjimečně slabé přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11 a slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Blíže nepopsaná nehoda částečně omezuje provoz na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce za exitem Unčovice za 253,5 kilometrem. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám krásný sváteční den, dobré poledne v pátek 8. května. Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si dnes připomínáme už od samého rána na mnoha místech České republiky, možná, že i u vás doma. A připojují se vedle politiků a zástupců armády i běžní lidé. Možná, že i vy jste si dnes připomínali výročí druhé světové války a jejího ukončení. ale možná, že jste si dnes připomenuli i některá další výročí s tím spojená. Podle Organizace spojených národů je ten dnešní den právě časem vzpomínek na ty, kteří svůj život během druhé světové války ztratili. A také na dnešek připadá Mezinárodní den Červeného kříže. Na ten dnešek ovšem připadá určitě také celá řada narozenin. Možná slavíte vy, možná slaví někdo z vašich blízkých. Pak blahopřejeme, jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví do každého dalšího dne vašeho života. To vám v tuhle chvíli přeje Český rozhlas Olomouc a tady za nás přítomné ve sváteční den od mikrofonu Zora Jišková. A je to už na vás, abyste i vy vytočili telefon k nám do studia 221 555 444 a svým milým poslali pěknou písničku. Těšíme se na vás.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky na přání. První je s námi pan Petr z Hnojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, taky zdravím, pěkný Český rozhlas. Chtěl bych dneska zahrát mé manželce Hance Pospišové do Hnojic, která slaví dneska 52 let. Tak ji přeju, manžel Petr, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. Syn Ondřej taky přeje hodně zdraví, spokojenosti. Potom brácha Jenda, ten ji přeje taky hodně zdraví. A maminka taky hodně zdraví a štěstí a spokojenosti. A ti, kteří znají, taky hodně zdraví a spokojenosti. Ať se na tím světě hodně zdaří. A vám přeju taky pěkný den.
1: Děkujeme moc. Krásný sváteční den a vaší paní, paní Pospišilové z Hnojic, k narozeninám všechno. Jen to nejlepší i od nás z Českého rozhlasu Olomouc. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Tak tohle byl pan Petr z Hnojic a paní Hance, moc za moc blahopřejeme. Hezkou písničku posíláme také panu Jaroslavu Dřevojánkovi k dnešním narozeninám. Milý tatínku, přejeme ti hlavně pevné zdraví a máme tě moc rádi, Ivanka a Jareček. A pozdrav letí také všem maminkám k nedělnímu svátku a zvláště milé mamince Helence Gajerové jako vzpomínku a navíc by dnes slavila 82 let dcera Jana Popelková s celou rodinou.
3: Okay.

0: Petra Janů nám dospívala a my míříme dál. Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc jsou tady pro vás také na SMS-kovém čísle 723 70 33 51, ale pouze když vytočíte telefon 221 555 444, tak písničku můžete také vybírat. Jako pan Jiří z Litovle. Dobrý den, vítejte.
1: Krásný, dobrý sváteční den vám přeji, paní moderátorko. Děkuji vám za milé přivítání. Krásný 8. májový den přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, vám, paní moderátorko, do studia a všem pracovníkům Českého rozhlasu Olomouc do redakce na Pavličákovou 19. Všem přeji krásný, pěkný den. Tento hudební pozdrav a pár věd k tomu bych chtěl poslat ze srdce upřímně všem, podotýkám všem posluchačkám, které poslouchají Český rozhlas Olomouc v tuto dobu, a přeji jim k nedělnímu svátku, jejímu svátku, svátku maminek, všechno nejlepší. Přeji vám, vážené a milé posluchačky, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a radosti. Hlavně vám přeji radost. Radost z vašich dětí, které jste přivedli na svět, dali jste jim život, lásku, péči, obětavost a mnoho dalších lidských vlastností a hodnot. Za to všechno vám, milé posluchačky, maminky, patří velké poděkování, silné obejmutí, něžné pohlazení a vroucí políbení a kytice krásných květů do vaší náruče. Jsme rádi, že tady jste, a budeme rádi, když tady budete s námi co nejdéle. Paní Ješková, tady to blahopřání přeji i vaší mamince, protože i ona přivedla na svět jednu úžasnou a vzácnou ženu, kterou mají rádi všetci posluchači Českého rozhlasu Olomouc. Buďte pozdravena, buďte šťastná.
0: Děkujeme.
1: A všem posluchačům přeji krásný druhý májový víkend, prožitý v lásce, ve štěstí, ve zdraví, se sluníčkem v srdci a v zádech. Já vám děkuji, že jste mi mohla zprostředkovat tento monolog, že jsem ho mohl poslat do etéru všem posluchačům. Děkuji vám pěkně, přeji vám krásnou sváteční příjemnou službu. Děkuji vám.
0: A my děkujeme za všechny posluchačky a v tuhle chvíli už jenom přidáváme Hanu Zagorovou a Štefana Margitu. Naschledanou.

0: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Přímo z místa.
2: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: S vámi jsou písničky na přání, sváteční, i když páteční. Na telefonu už teď zdravíme paní Marii z Bludova. Paní Maruško, dobrý den a komu chcete hrát?
4: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A prosíme písničku a blahopřání pro paní Branku Davidovou z Hostic.
3: Ano.
4: Blani, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenost. A abys byla hodně dlouho obklopená svými dětmi, vnoučaty i pravnoučaty. A byla dlouho čilá a zdravá.
3: To bylo krásné přání pro paní Blanku Davidovou z Hostic.
4: Je to i

Stando, přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let přeje Drahuška a Bohuš. Pozdrav letí také milé mamince a babičce a prababičce Aničce Wolfové do Jeseníku. K dnešním narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a lásky a pohodičku to přeje syn Jaroslav Snachalenka a Zdeňka a Ondra, Vendula, Tomáš, vnuk Petr s Terezou a pravnouček Teo. Máme tě, babičko, moc rádi. Hezký hudební pozdrav letí paní Květě Novákové, která slaví narozeniny. Paní Květuško Nováková, my vám k narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí a ať se ti líbí v novém bytě, vše nejlepší přeje Alena. Do Litovle posíláme pozdrav milé kamarádce Radce Šimarové. Slaví krásné narozeniny. Raduško Šimarová, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky, příjemné životní okamžiky a boží požehnání. Blahopřeje za všechny. Hela.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Věřím tomu, že i ta další, kterou uslyšíte, je nestárnoucí. Vybírala paní Eliška z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc. Zdravím hlavně vás, Zorinko.
1: Děkuji.
2: Přeji hodně zdraví. A chtěla bych poslat písničku svým kamarádkám Martě, Lence, Dáši, Marušce a manželům Zdeně.

0: Matkovi a Ježince Lázničkovým a všem přeju hodně zdraví, protože ho všichni moc potřebují. Hodně zdraví, štěstí, pohodu. A mějte se moc hezky. To vám přeje Eliška.
1: Děkujeme moc, paní Eliško. Hodně toho zdravíčka přejeme také vám. Posíláme Evu a Vaška a ať máte krásné chvíle. Naschledanou.
0: Naschledanou a děkuji moc.
1: Tak to byla paní Eliška z Olomouce, která vybírala právě tu následující písničku a ty krásné chvíle. Nejen v tento sváteční den přejeme samozřejmě vám všem. Písnička letí pro dobrou náladu také Božence Lindnerové, přejí Hradeční. Dnes má narozeniny pan Jarda Hájek z Jedřichova. Jardo, všechno jen to nejlepší. Hlavně ale zdraví, trochu toho štěstí, boží požehnání a spokojenost, to přeje babička z Rybníčku a zdravím i Jarušku Kulavjakovou z Olomouce. Pěkný pozdrav letí k půl kulatým narozeninám také Janičce Satorové z Chořelic. Milá Janičko, já ti přeji zdraví, štěstí, lásku celé velké rodiny a přátel. Raduj se s dětmi i s vnoučaty. Měj radost z každého dne, na tváři úsměv a v srdce lásku. Anděl strážný, ať tě na tvé cestě životem chrání a provází. Milá Jani Satorová, to ti ze srdce přeje teta Bártová. Pěkný pozdrav letí také pro Marušku Faltinkovou z Hrabišina. Přejeme, Maruško, ke krásným narozeninám hodně moc pevné zdraví, štěstí, pohodu, spoustu lásky od tvých nejbližších a kamarádů. To ti přeje Milada a Monika z Dlouhomilova a poslední vzkaz pro tuhle chvíli letí pro Zuzanku Pajchlovou z Písařova. Ke krásným narozeninám, Zuzanko, přejeme hlavně to zdraví. Přeje celá rodina. Blahopřejeme Zuzance Pajchlové.

0: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písnička na přání a paní Ludmila z Doubravice, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát paní inženýrce Martě Drozdové do Chomutova k dnešním narozeninám a včera bylo Stanislava, tak Domezec Stanislavům Popilářovým staršímu a mladšímu, Dološtěc Staninový panu Stanislavu Veselýmu a Dvouslavy Stanislavy Soukupovi. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovice Rákovi do Nemile, paní Emilce Horákové do Zábřeha, do paní Iloně Šmoldasové Dološtěc, do újezda manželům Sedláčkovým a soused celý Jarolimové a Lídě Ziglové. Je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezká z někde, nashledanou, Gotwaldovic.
2: Děkujeme, budeme se těšit, nashledanou a krásný den i vám. Paní Ludmila z Doubravice byla s námi. Tuhle písničku posíláme k narozeninám také milé kamarádce, je to Jarka Pazderková. Jarko, přejeme hodně zdraví a pohody, ať k nám stále rozdáváš radost a dobrou náladu, přeje Joška. Zahrajte všem přátelům a holkám, kteří mi dávali hrát k svátku na Stanislava. Všem děkuje Standa. Dobrý den, zahrajte prosím Domohelnice paní Marušce Kolomazníkové. Dnes má narozeniny. Milá Maruško Kolomazníková, přejeme štěstí, zdraví, pohodu. To ti ze srdce přeje Jana Sedláčková s manželem z Křemačova. A pěkný pozdrav letí panu Jiřímu z Litovle. Pane Jiří z Litovle, na vaše nádherné a procítěné přání ke dni matek reagují. Díky, díky, díky. Liduš a Mirek z Rapotína. A další pozdrav děkuji panu Jirkovi z Litovle za krásné přání ke dni maminek. Přeji mu zdraví a pohodové májové dny. Paní Milada z Přáslavic, děkujeme panu Jiřímu z Litovle. A další poděkování, díky, díky, pane Jiří z Litovle, za vaše krásná slova a přání. Přeji vám také hodně štěstí a pohody v životě, ať jste stále zdrav a tak milí, jak vás známe z Českého rozhlasu Olomouc. Pohladil jste po duši všechny ženy, za což velký dík panu Jiřímu z Litovle od Elišky z Václavova. Krásný pozdrav letí také do Mohelnice, Sokolce Elišce Linhartové. Nalaď se vždy do pohody, starosti hoď za hlavu. Život mnohem krásnější je, když máš dobrou náladu. My ti přejem, Eliško, všechno nej, narozeniny pohodové měj. Elišce Linhartové blahopřejí Sokolky. Krásný sváteční den přejeme do milého rozhlásku. Zahrejte ke svátečnímu dni našim drahým přátelům, na které moc myslíme. Janičce a Jiřímu Pospíšilíkovým z Roštění, Lidunce Loníčkové z Olomouce, panu Jiřímu z Litovle a Františkovi od Brna. Všem pevné zdraví v tomto krásném čase. Štěstí a spokojenost z laskavého srdce přeje Věrka Halousková s Adámkem. Hudební pozdravení letí také do Olomouce Peťovi a Broničce Stejskalovým. Pro radost a pro potěšení mnoho pozdravů posílá maminka.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: V našich písničkách na přání těch svátečních je paní Boženka z Velkých Losin. Dobrý den.
2: Dobrý den, Zorinko. Zdravím vás všechny do rozhlasu, do Olomouce. Všechny kamarády, spolužáky, rodinu, sestřičky a bráchy. A především bych chtěla popřát nedělním narozeninám paní Marušce Faltinkové do Hrabišina. Má narozeniny, tak jí přeju hodně, hodně zdravíčka, ještě štěstička k tomu. A Jirka, ať ji opatruje, a zdravím též Jirky. A ještě bych chtěla pozdravit Oldu do Nemilé, Ivanku do Velkých Losin a pro všechny babičky a prababičky a přeju jim k svátečku hodně, hodně zdravíčka. Děkuji moc. Mějte se moc hezky, Zorinko. Naschledanou.
1: Děkujeme všechny moc a moc pozdravujeme, tak jak jste říkala. A písnička je paní Boženko také pro vás do Velkých Losin. Panenku z kouta dáme naschledanou.
2: Naschle.
1: My přidáváme další pozdravy. V tuhle chvíli opět pozdravy SMS-kové, pěkná písnička letí k svátku, také panu Slavkovi z Vikýřovic. Slávku, my ti k svátečku přejeme hodně zdraví a štěstí. Ze srdce blahopřeje kamarádka Radmilka. A písnička letí také pro radost a hezké prožití májového dne. Řezbáři Jardovi Benešovi do Loštic. Jardo, jen to nejlepší přeje Ludmilka. Zahrejte všem šuplíkářům, ať se nám konečně daří v Hřebicích. Zdraví všechny pan Robert. Písničku pro radost a pro potěšení posíláme také Olince Pravcové, Marcelce Grigarové a Oliverovi do Zábřehu posílá Liduška. Písničku posíláme také do Mohelnice Svatušce. Kdo se rád podělí a i jiným přeje, ať ho spokojenost a klid u srdce hřeje. Za včerejší krásný výlet děkuji Sokolky a ještě poslední vzkaz. Písnička je také pro paní Martu Valouchovou z Odrlic. 7. května slavila krásné narozeniny. Milé Markyčce Valouchové do Odrlic hodně zdraví, štěstí a osobní pohodu do dalších let. Přeje celá rodina.

0: Nadsaz Možek dospíval a paní Pavla z Chropině je s námi. Dobrý den, komu budeme hrát?
1: Dobrý den, já bych vám popřála moc hezký den a prosila bych písničku pro moji maminku a jenom tak pro radost.
0: Řeknete nám, jak se maminka jmenuje?
1: Maminka se jmenuje Anička Ulehlová.
0: A odkud je?
1: Z Chropině.
0: Paní Aničku Ulehlovou moc pozdravujeme od dcery a zdraví i Český rozhlas Olomouc. Naschledanou.
1: Děkuji moc krát, naschledanou.
0: Písnička od Ivety Simonové a Milana Chladila mi dva a čas a my ji posíláme také ještě panu Jiřímu z Litovle za krásná slova nám ženám k svátku a zdravím také paní Lidušku do Jeseníku. Paní Dáša od Jeseníku moc děkuje. Krásné sváteční odpoledne, píšu poděkování za nádherné písničky, které hrajete. Mějte se všichni rádi, zdraví Pavlína. Hrajeme také pro radost a pro potěšení Standovi a Janě Sedláčkovým do Křemačova. Písničku jim posílá Lída. A ke včerejšímu svátku hodně štěstí a zdraví právě Standovi Sedláčkovi. Od Lídy včera slavil Leoš Štorumfa z Peralce u Skutče. Krásných 46 let. Leoši, všechno jen to nejlepší. Přeje tchýně Marta, tchán Milan. Blahopřejeme Leoši Štorumfovi a pozdrav ještě letí s přáním. Krásného odpoledne do Doubravice, rodině Gottwaldové. Hezký víkend, pohodu do dalších dnů. Přeje Ilona a díky za všechno.

Pozdravů by ještě byla celá řada, ale my už v tuhle chvíli míříme ke 13. hodině. Další kolo písniček na přání tady pro vás bude po 17. hodině. Teď nové zprávy a pak doktorka Kateřina Cajthamlová. Vesele a zdravě. Dnes na téma tréma a co s ní dělat. Poslechněte si.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Před nebezpečím požáru ze sucha dál varují meteorologové. V Olomouci ode dneška nepojedou tramvaje mezi Soudem a Tržnicí. V kostele v zaniklé obci Stará voda u Libavé na Olomoucku dnes začne nová poutní sezóna. Polojasno až oblačno. Teploty do 20 stupňů Celsia, slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Výstraha meteorologů na nebezpečí požáru platí do půlnoci na pondělí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Neměli bychom rozdělávat ohně a vypalovat trávu, varuje Český hydrometeorologický ústav. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. V Olomouckém kraji se nízké riziko požáru týká Konice, Prostějova a Přerova. Naopak na dalších místech regionu v části Pardubického kraje a na severu Moravy už nebezpečí nehrozí. Kvůli opravě kanalizace nebudou v Olomouci ode dneška do soboty 8. srpna jezdit tramvaje mezi zastávkami okresní Soud a Tržnice. Náhradní přepravu zajistí autobusy X. Jak budou jezdit tramvajové linky, doplní mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Tramvajové linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny tramvajovou linkou s označením U, vedenou po trase Nová ulice, Náměstí Hrdinů, Neředin, Krematorium a zpět. Tramvajové linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých trasách podle výlukových jízdních řádů. Tramvajová linka číslo 3 nebude provozována.
0: 9 bytů pro zaměstnance společnosti Řetězárna vznikne do konce roku v České Vsi na Jesenicku. Vedení firmy výstavbou reaguje na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků a na nedostupnost bydlení v regionu. Práce budou stát 25 milionů korun. Pokračuje generální ředitel Řetězárny Jiří Uhlíř.
3: Vznikne 9 bytů, toho bude 7 bytů 1 plus KK, 2 byty 2 plus KK. Předpokládáme, že bychom mohli ubytovat 15 až 20 zaměstnanců. Chceme to udělat tak, že cirka 50% těch kapacit nabídneme stávajícím zaměstnancům a 50% těch kapacit bychom chtěli využít k tomu, abychom našli zaměstnance z jiných regionů.
0: Poutní sezonu v kostele v zaniklé obci Stará voda u Libavé na Olomoucku zahájí dnes v 15 hodin bohoslužba. Sloužitý bude olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. Účastníci mše si budou moci prohlédnout původní kamenné kropenky, které se do chrámu vrátily po téměř 70 letech. Pokračuje správce poutního místa Aleš Tománek.
4: Při této slavnostní mši svaté budou odhaleny dovezené původní kropenky z roku 1687, které vytesal Andreas Aio, tedy italský kameník, který pracoval vlastně na všech kamenných prvcích při stavbě kostela v těch 80. letech 17. století.
0: Sport. Fotbalový klub Bohemians dostal za výtržnosti fanoušků v ligovém derby se Spartou pokutu 450 tisíc korun, uvedla disciplinární komise. Je to třetí nejvyšší pokuta v historii české nejvyšší soutěže. Bohemians platí za použití pyrotechniky, které vedlo k přerušení utkání.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11 stupňů a slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto s defektem stojí na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice před exitem Loštice na 240,5 kilometru. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Pěkné odpoledne vám všem.
6: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
5: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
6: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
5: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: Čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty, nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením. O tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdraví Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne, žádné domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí když, to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jedno může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na
2: odvykačku. Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku od září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, pan doktorko, prosím pěkně, mám i zvlhčováč,

0: krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara, poušť prostě.
1: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
1: Jaká by měla být teplota? Překvapme posluchače.
2: No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupně. Jo.
1: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posle nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
1: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale tak je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
1: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajtamlová je s námi stále ve studiu. Patrik rozehnali tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale špilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchhletěch různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roku. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne a ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznic. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepřišlo.

0: pomohly regeneraci trošku.
1: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
0: Ano, samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
1: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
0: moc. Ano, a všeho s mírou, pravil Krejčí, zabiv ženu metrem, viďte.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem České rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně

0: stručně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Kterým směrem jít.
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu ale se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: No, doufejme, ano, že to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním? Špatným, častým, nevhodným?
1: No, ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdanová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V části Olomouce ode dneška nejezdí tramvaje. Plánovaná výluka potrvá 3 měsíce. Týraných ovcí z Křelova Břuchotína se ujal jeden z olomouckých zemědělců. Navštěvníci muzea Komenského v Přerově si v neděli vyzkouší práci ve výtvarné dílně. Polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Cestování v Olomouci ode dneška komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťují podle informací dopravce autobusy. Podezření na dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku prošetřují kriminalisté na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na její vedení si dlouhodobě stěžují někteří rodiče a taky učitelé. Ředitele v dubnu po sérii kontrol navrhla odvolat Česká školní inspekce. Pokračuje mluvčí policie Miluše Zajícová.
3: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vzhledem k tomu, že v dané věci probíhá v současné době prověřování, nebudeme k případu sdělovat další bližší informace.
2: Ovce zabavené v lednu v případu týrání zvířat v Křelově Břuchotíně spásají ekologicky cenné lokality v okolí Olomouce. Zhruba 100 zanedbaných zvířat hrozilo kvůli jejich špatnému stavu utracení. Zázemí a veterinární péči jim poskytl olomoucký zemědělec Marek Slováček.
4: Vlastně jako tím spásáním a odebíráním té hmoty a plus narušováním toho travního drnu za pomocí těch paznechtů dochází k tomu, že se můžou prosazovat rostliny, které nejsou tak agresivní jako třeba ty trávy. Budeme teďka tady na těch chráněných lokalitách pást někdy do konce června, pak na prázdniny se má právě nechat prostor těm chráněným druhům rostlin, aby mohli vykvést.
2: Výtvarnou dílnu připravili na nedělní odpoledne při příležitosti Dne matek pracovníci muzea Komenského v Přerově. Zájemci si vyzkoušejí výrobu lžiček a hrníčků na čaj i kávu. Na akci je nutné si do dnešního dne rezervovat místo, pokračuje Jana Trtíková z muzea.
5: Už je u nás celkem tradicí, že na Den matek, tentokrát to vychází na neděli 10. května, se u nás bude konat výtvarná dílnička, kde si děti, ale i dospělí mohou vytvořit nějaký malý dáreček pro maminku jako poděkování a jako právě odkaz na Den matek.
2: Sport. Ve 27. kole Moravskoslezské fotbalové ligy dnes Start Brno prohrál s Hranicemi 1-4. Od 16.30 bude hrát Blansko s Uničovem a Unie Hlubina nastoupí proti Zbrojovce Brno B. V 18 hodin má výkop duel Hlučína s Bčkem Sigmy Olomouc. Tabulku teď vede Třinec před Hodonínem a třetí brněnskou Zbrojovkou B. Uničov je 5., Sigma Olomouc B. 6., Hranice aktuálně 17.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 11 stupňů a slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 do Ostravy. Stojí za exitem Lipník nad Bečvou před 299. kilometrem. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné sváteční odpoledne přejeme s Českým rozhlasem Olomouc 4 minuty po 14. hodině. I dnes v pátek 8. května s námi můžete vyhrávat, soutěžit. Otevřeme hřebíky, vědomostní kvíz a máme tady pro vás knihu Láska na klíč, jak jinak. Jakou jinou knihu a jiné téma bychom měli nabízet právě v květnu, měsíci lásky, romantický příběh. Láska na klíč je tady pro vás, je tady i porcelánový hrnek s naším logem, je tady fleška, je tady krásné pánské černé triko s logem Českého rozhlasu, anebo blok zápisník s propiskou Besipu, anebo spousta CDček i audioknihy o životě Karla IV. Pojďte si s námi zahrát, telefon 221 555 444. Těší se na vás a za všechny, respektive za oba, za sebe i kolegu Jirku Kořínka. My dva jsme tady pro vás, zdraví od mikrofonu Zora Ješková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Krásné odpoledne ještě jednou přejeme. Ve sváteční den tady máme spoustu hezkých dárečků. Pojďte si s námi o ně zahrát na telefonu 221 555 444. Otevíráme hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Jako prvního už vítáme koho ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Anna ze Štěpánova.
2: Vítejte, paní Aničko, vítejte v našem vysílání. Jste první, takže všech 10 otázek hezky pohromadě. A pozor, 10-vteřinový časový limit, ten nám tady stále hraje svou roli. Takže jdeme na to.
3: Zkusím dvojku.
2: Otázka číslo 2. Pamatujete si ještě na film Ať žijí duchové? Já se ptám, kdo hrál Leontýnku, dceru rytíře Brtníka z Brtníku? Takže tu Leontýnku hrála za A Dana Vávrová, za B Dana Medřická, za C Jana Plotková. Co myslíte, jak to vidíte?
3: Ježiš, to vůbec nevím, no, že by Jana Plotková.
2: Jana Plotková? Myslíte?
3: Ne,
2: ještě jste měla chvilku se opravit. Ne, byla to Dana Vávrová, Jana Plotková by na takovou roli byla, nevím, myslím, že tehdy ještě možná ani nebyla naživu. Takže ne, nevadí. Děkujeme, těšíme se příště, na shledanou.
3: Ano, na shledanou.
2: Pokračujeme dále, hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Zdravíme teď koho na telefonu, vítejte.
4: Dobrý den, to je Svaťo Pňovice.
2: Svaťo, kromě dvojky, je to vaše.
4: Takže jedničku.
2: Právě 8. května byl zvolen za papeže Lev 14. Tak jak je to dlouho? Je to jeden rok, nebo jsou to dva roky, anebo jsou to tři roky, co je Lev 14. papežem?
4: Ještě ty možnosti, prosím vás. Jeden rok to
2: dva, tři. Ano.
4: Jeden rok.
2: Takže jeden rok, ano. Správná odpověď.
4: Takže trojku.
2: Trojka. Tak, jaký je rozdíl v čase mezi naší zemí, tedy Českou republikou, a mezi Bulharskem? Jaký je tam časový posun, pokud nějaký? Takže buď za A, v Bulharsku je v tuhle chvíli o hodinu méně, nebo v Bulharsku je v tuhle chvíli o hodinu více, a nebo za C, obě země mají stejný čas?
4: Já zkusím tu o hodinu více.
2: A je to přesné, platí to i v období letního času, který máme my i Bulhaři. Tak,
4: čtvrka.
2: V jakém městě byla založena legendární firma Laurin a Clement? Takže Praha, nebo za B Kopřivnice, anebo za C Mladá Boleslav?
4: Mladá Boleslav.
2: A to, pánové, věří velmi přesně. Ano, původní společnost pro výrobu jízdních kol založena v Mladé Boleslavi. Ano, byl to rok 1895. Výborně. Tak tady máme ve vás prvního výherce. Krásná, rychlá hra.
4: No, děkuji, hezký den.
2: Blahopřejeme a krásný sváteční den. Naschledanou, předáme do režie. Tak, prvního výherce už máme, tak to je velká radost i pro nás. Další je na telefonu. Kdo? Dobrý den, vítejte v hřebicích.
5: Dobrý den, Franta.
2: Zdravíme vás, Františku. Odkud nám voláte?
5: Volám z Mariánského údolí. Tímto bych chtěl všechny kamarády a přátelé z Mariánského údolí a z Kokor pozdravit a můžeme se do toho pustit.
2: Tak pojďme tedy na to. Nezapomeňte na 10-vteřinový limit pro odpověď a teď už od pětky do desítky můžeme.
5: Tak hned tu pětku.
2: Která z těchto kočkovitých šelem žije ve smečce? Ve smečkách žije za A jaguár, za B tygr nebo za C lev?
5: Za C lev.
2: Ano, jsou to lvy, to jsou smečková zvířata. Ano. První bod je doma, tak další.
5: Sedmičku.
2: Číslo 7. Morfeus je v řecké mytologii bohem něčeho, ale čeho? Morfeus je bohem za A smrti, nebo za B snů, nebo za C moří?
5: Já bych řekl smrti.
2: Morfeus, bůh smrti říkáte. No, Morpheus. Vlastně někdy říká, že spánek je taková malá smrt, ale Morpheus je bohem snů. Jauaj, no. Škoda. Jej.
5: Někdy příště dám příležitost další.
2: Budeme se těšit den, příště. Naschledanou, hezký den. Tak, to byl pan Frankišek, bohužel tady nám to nevyšlo, nevadí, zítra je také den, každý den můžete s námi soutěžit v hřebících Českého rozhlasu Olomouc. Tak teď už vítáme nějakého dalšího hráče, dobrý den, kdo pak se dovolal?
6: Podlo je to Jaroslav Zelina Tlumačova.
2: Tlumačo, zdravíme, ano, dobře, vítejte.
6: Tlumačova na Moravě, ne u domaždy.
2: Ano, ano, samozřejmě, rádi vás vítáme ve vysílání. Otázky, pane Jaroslave, 6, 8, 9, 10.
6: Od desítky důle.
2: Dobře, tak se tedy ptám na operaci Barbarossa. Barbarossa, tahle operace, to byl německý krycí název pro invazi kam? Pro invazi do tedy německých vojsk do Sovětského svazu, nebo za B do Finska, nebo za C do Rakouska?
6: Já myslím, že do toho Ruska to bylo.
2: Operace Barbarossa, krycí název pro útok vojsk nacistického Německa proti Sovětskému svazu, a začala v červnu 1941. Ano, ano, je to tak. A pak jste říkal, že budeme postupovat dolů směrem?
6: No, 9.
2: Tak jo, takže slyšel jste možná někdy slovo nanismus. Nanismus. Co to znamená nanismus? Nanismus je buď za A umělecký směr, nebo za B trpasličí vzrůst, a nebo za C náboženské hnutí. Co to je nanismus?
6: Spíš to Bčko.
2: Trpasličí vzrůst. A tady jsme opět naprosto přesně. No a tak tedy sedmička?
6: No,
2: tedy
6: třeba.
2: Sedmička, osmička vlastně. Ne, to bych vás... A vy jste chtěl jedno. Desítku, devítku, takže následuje osmička, navíc sedmička už byla. Tak jo. Který strom se stal v celostátní anketě českým stromem roku 2025. Tak, český strom roku 2025, vítěz loňského ročníku této ankety. Já jenom napovím, byl z Ústeckého kraje a byl to za A dub, ten strom roku, nebo to byla olše za B, a nebo to byla hruška za C.
6: Myslím, že ta hruška.
2: Hruška, říkáte, že se stala českým stromem roku 2025. Byl to dub a dup? Přímo Oldřichův dub z Ústeckého kraje.
6: No tak klasický kaštan, co byl, tak ten už padl, ten už tam není, to byl taky kdysi strom roku tady vedle. No.
2: Dobře, nedá se nic dělat.
6: Já jsem si chtěl zkusit, jak se budu být podle době, no. Aha,
2: no ale byl jste kousíček od výhry, určitě to nevzdávejte, a zkuste to opět zítra. Budeme se těšit.
6: Vždycky jenom kousíček.
2: Jenom kousíček. Děkujeme, no, děkujeme za hru, ale hlavně za úsměv v našem vysílání.
6: Už tady po mě taky někteří povoláme, že mě dlouho neslyšel, a je volo moci a i Brně, tak někdy, jako když mě chytne za dobře, mějte se.
2: Děkujeme, mějte za zavolání.
6: Kalendář mám, já jsem spokojený, olomoucký kalendář mám na tento rok, já jsem spokojený.
2: Tak to je dobře. Díky, pane Jaroslave, zdravíme Tlumačov. Naschledanou, opatrujte se.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Takové byly tady hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a za malou chvíli už nachystejte tušky, papíry, čeká nás další soutěžní recept letošního pochoutkového roku.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A my stojíme už na prahu dalšího vydání pochoutkového roku. Ten letošní rok je pochoutkovým rokem 10. U příležitosti tohoto jubilea s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Zabojuje o cenu desetiletí. My si recepty připomínáme každý týden a pozor, ty recepty připravují naši profesionální kolegové spolu s našimi porotci. V neděli bude péci sladký dezert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, tedy recept z druhé příčky roku 2020, cukrář Vojta Vrtiška. Patrik Rozehnal se zajímá, co Vojta říká vybranému receptu.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
2: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
3: Pochoutkový rok. Původně to byl čokoládový korpus s jablky, na to pak marmeláda, velmi vysoká vrstva šlehačky a zasypáno strouhanou čokoládou.
1: Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, budeme tam mít krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována.
3: No dobře, jenom podotýkám, že to zdobení bude naprosto profesionální. Takové ty slzičky vytlačené z cukrářského sáčku, prostě pucíky.
1: Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
2: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
2: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
0: Asi bude opravdu velmi pozitivní, my jsme sami zvědavi na vaše reakce, až tyhle dva relativně stejné dezerty uvidíte vedle sebe. Tak už teď se na ně můžete podívat na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept spolu s těmi dalšími výherními pak soutěží o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let a celý ho v podání Vojty Vrtišky uslyšíte v neděli po 10. hodině v pochoutkovém roce.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Máme sváteční den, máme pátek 8. května a sváteční je i vysílání Českého rozhlasu Olomouc v tom svém dnešním programu. Máme pro vás spoustu zajímavých věcí a témat například po 15. hodině vám nabídneme rozhlasový dokument o vzpomínkách muže na léta 30., 40. a 50. Ten dokument natočil Mirek Kobza a jeho název je Tenkrát. Takže po 15. hodině. Máme tady pro vás navíc také další dárečky. Jsou tady vstupenky do Divadla kultury v Šumperku, Májová kytička. Tak tohle je vystoupení Honzy Mlčucha, který zpívá písně Karla Gotta a zpívá je naprosto úžasně. Vy Honzu Mlčucha mnozí znáte a máte ho rádi. Tak pokud byste ho chtěli vidět i na vlastní oči, tak Honza Mlčuch bude vystupovat v Šumperku v neděli. Je to 17. května od 14. hodiny. O lístky ještě budeme dnes hrát, bude to na pouhé zavolání, takže dobře poslouchejte, aby vám ta výzva k vytáčení telefonu 221 555 444 aby vám neunikla. No a když máme 8. květen a sváteční den, den vítězství, tak nesmí v našem vysílání chybět ani sváteční plk stréčka Křoupala. U nás na Hané se bojovalo ještě na počátku května. Konečné vítězství nad fašistickými vojsky nám stréček Křoupal právě teď přiblíží.
1: Osmého května oslavujeme konec druhé světové války v Evropě. V Čelce hodně mluví o tém, jak se do boja s fašistama zapojovali také obyčejní lidi. U nás v Hanákách se vykládá, že jsme seděli doma na prdelách za peco a nedělali nic. Však to jsou velký pomlové. My jsme hlavně pěstovali obilí a dobytek, aby byl chleba a živobytí, aby bylo co do hoby. My Hanáci jsme pomalejší, ale nespadlo nám srdečko do gatí. Pravda je, že když se do něčeho dáme, tož pak to stojí za to. A také nejsme zas tak lostí, jak se vykládá, že by nás aeroplán nevynesl do vzduchu. A tady bych se rád zmínil o mladým hanáckým senkovi Josefovi Františkovi z Otaslavic. Ten chlapec byl letcem a otekl před Němcama do Polska, kde byl předělený k 303. polské peruti. Když ovízel na nebi německé letadla, tož to vám bylo, jak když toreador okáže Békovi rudou muleto. Zvíhla se v něm obrovská sila, odvaha, nenávist a hrrr hned na něm čóry. A jož svištěle vzdochem letecký střely. A když se z Messerschmitta vyvalil černý kouř a šíl k zemi, tož to František hulákal. Teď jsi to slézel za všecké lidi doma, za rodný Otaslavice. Josef František se stal lítající legendou. My tady na Hané si takového rodáka hrdine náležitě považujeme.
0: Vítězství nad fašistickými vojsky a květnové boje na Hané v roce 1945 nám přiblížil stréček Křoupal. Napsal a namluvil Jiří Vrba, dramaturg Jan Sulovský, technická spolupráce Zdeněk Prchlík a režii měl Tomáš Soldán. Je s vámi Český rozhlas Olomouc.

0: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vašopata jídlem jsme se přehoupli přes 3/4 na 3 a s vámi je sváteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Sem tam nám dokonce vykoukne i sluníčko, tak o to je ten den určitě příjemnější. A spolu s námi můžete také putovat. Lesní hřbitov v Rudohoří nedaleko Bělé pod Pradědem, ten rozhodně stojí za návštěvu. Je připomínkou, že i tamního kraje se dotkla druhá světová válka. I na Jesenicku umírali lidé a jejich připomínkou jsou právě hroby v lesích pod Kepriníkem. A více už Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Jeseníky máme spojené zejména s radostí, s pobytem v přírodě, krásnými výhledy a nedotčenou krajinou. Ale i zde najdeme místa, která připomínají hrůzy poslední války, která se přehnala přes naše území. A takový je i lesní hřbitov v Rudohoří, který se ukrývá nedaleko turistické cesty z Bělé pod Pradědem na Keprník. Cesta ke hřbitovu je vhodná jak pro cyklisty, tak pro běžkaře a samozřejmě pro turisty a začíná přímo u obecního úřadu v Bělé pod Pradědem. Zelená turistická značka nejprve prochází přes louky nad obcí, odkud je nádherný výhled na Medvědskou hornatinu. Pak se ponoří do lesa, kousek nad soutokem Keprnického a Rudohorského potoka. Na rozcestí Keprnický potok opustíme zelenou značku a vydáme se po lesní silničce směrem udávaným modrým značením. Jen pár metrů nad rozcestníkem je u cesty malé odpočívadlo s přístřežkem a prostá šipka nasměruje poutníka na lesní svážnici, kde už se rýsuje za malým plůtkem několik řad drobných pomníků. Lesní hřbitov je dnes vlastně jediným pozůstatkem zajateckého tábora, jednoho ze 40, které na Jesenicku za druhé světové války existovaly. Tehdy se tomuto údolí říkalo Fitzeifen, ale mnoho historických informací o tom táboře vlastně nemáme. Byl patrně zřízen krátce po útoku na Sovětský svaz. Podle dobových informací zde bylo internováno 100 ruských zajaců, kteří pracovali v lese pro potřeby lesní správy. V letech 1941 až 1942 vypukl v táboře tyfus, kterému podlehlo celkem 630 zajaců oslabených špatnou stravou i těžkou prací v lesích. Těla zajaců byla pohřbena v neoznačené jámě nedaleko tábora, na místě dnešního hřbitova. Když se pak blížila fronta, zbylí zajaci byli zařazeni do transportu, který se vydal na cestu do českého vnitrozemí. Tady po nich jakékoliv další stopy mizí. Jak skončili, dodnes nevíme. Přišlo osvobození, ale tábor nepřestal sloužit ani po válce. Byli v něm internováni Němci, kteří čekali na odsun za západní hranici. Nic bližšího jsem nezjistil, ale podmínky zde rozhodně nebyly růžové. 9 internovaných za ně zaplatilo životem. Z někdejšího zajateckého tábora dnes nezůstalo vůbec nic. Jen pozorné oko poutníka pokračujícího po cestě na Keprník objeví po pravé straně v lese zbytky základů táborových baráků. Místo, kde byli zajatci pohřbeni, upravili místní obyvatele v roce 1960 na symbolický hřbitov, který však postupem času chátral. Až po roce 2000 se opět dostal do středu zájmu a v roce 2012 obec Bělá pod Pradědem nechala hřbitovek komplexně zrekonstruovat. Kromě 630 pomníků ruských zajaců zde našlo místo i 9 pomníčků zemřelých obyvatel z okolí, kteří čekali na odsun. Samotné místo uložení kostí, které zde byly při rekonstrukci nalezeny, pak označuje další kámen. Na velkém žulovém balvanu, který tvoří centrální pomník, stojí prostý nápis obětem druhé světové války. Je to symbolické, že zde spočívají vedle sebe bez ohledu na národnost. Pozoruhodné je, že u některých náhrobků najdeme květiny. Ani po více než 70 letech se tedy na lidi, kteří v panenské přírodě Jeseníku spočinuli, navždy nezapomíná. A to je asi dobře, tak by to mělo být. Protože je to nejlepší připomínka toho, že válka umí být krutá na všechny strany, bez ohledu na vítěze. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z lesního hřbitova Rudohoří, nedaleko Bělé pod Pradědem, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zároveň Český rozhlas Olomouc přináší tip na krásný hudební zážitek. Volejte 221-555-444. Chcete-li jít na koncert Honzy Mlčucha, který zpívá Karla Gotta? Je to v Šumperku, tak volejte právě teď.

0: Honza Mačoch zpívá Karla Gotta. Krásný hudební zážitek se na vás chystá v Domě kultury v Šumperku v neděli 17. května od 14. hodiny. A přímo ze Šumperka nám volá paní Dagmar. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Dagmar, blahopřejeme, získáváte dvě vstupenky na tento koncert. Už víte, koho vezmete sebou?
1: Vezmu sebou kamarádku, která úplně Karla Gotta zbožňovala, má všechny jeho desky a strašně ráda poslouchá i tady pana Mačocha. My jsme ho jednou v Šumperku měli na vánočním koncertě a venku tady u radnice a bylo to moc pěkný, takže se těším za sebe i za tu kamarádku.
0: Výborně, tak určitě si to moc hezky užijete a že to bude takový hezký dáreček. Jak prožíváte ten dnešní sváteční den?
1: Poslouchám váš rozhlas, poslouchala jsem o tom hřbitově, protože jsem tam asi před 5 lety na to natrefila, když jsme právě tam někde putovali po Jeseníkách, si mě tam zavedl a je to teda, tak já nevím, jak bych to řekla, kde si opravdu člověk uvědomí, tak jak jste to v závěru toho povídání řekli, že vlastně je úplně jedno, koho ta válka zkosí, protože tam byly německý jména, ruský jména, český jména a tak tam stojíte a říkáte si, jestli to vůbec mělo nějaký, proč to bylo. I po tolika letech je to tam opravdu působivý.
0: Silné místo, lesní hřbitov v Rudohoří, nedaleko Bělé pod Pragědem, v Pohlednici Mirka Kubzy. Podívejte se na naše webovky olomouc.rozhlas.cz a můžete vidět alespoň ostatní na fotografiích. A my moc děkujeme za tuhle zpětnou vazbu a za povídání i vám, paní Dagmar. Blahopřeji k této výhře. Díky za to, že posloucháte, že jste s námi a přeji vám krásný zážitek. Naschledanou.
1: Děkuju taky moc za lístky a mějte se pěkně. Naschledanou.
0: Naschledanou. Poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc i v těch dalších volných víkendových dnech. Spoustu krásných dárků tady pro vás budeme mít opět připraveno.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Teď už se blížíme ale k 15. hodině, ještě 4,5 minuty a jsou tady nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Už víme, že se podíváme do Zábřehu, na hnízdo labutí anebo do Mohelnice, na nové pozemky za chvilku.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Větší obchody dnes zůstávají zavřené, Hnízdo labutí v Zábřehu chrání páska, Moravské divadlo Olomouc dnes uvádí premiéru opery Don Giovanni, polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ve větších obchodech dnes nenakoupíme, na dnešní státní svátek se vztahuje zákon, podle kterého musí mít prodejny nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových, autobusových nádražích, letištích, benzinové pumpy a lékárny. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce. Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice budou moct zájemci stavět bytové domy. Umožňuje to změna územního plánu města, kterou schválili zastupitelé. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
6: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký.
4: U rybníku Oborník v Zábřehu jsou labutě a v hnízdě už mají minimálně dvě vejce. K úspěšnému vyvedení mláďat potřebují klid. Členové Českého rybářského svazu a pracovníci odboru životního prostředí okolí hnízda zabezpečili páskou. Pokračuje mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
7: Je žádoucí, aby lidé ochranu labutího hnízda respektovali a nepřibližovali se. Majitelé psů by pak měli mít svá zvířata na vodítku. Odborníci doporučují tichý a ohleduplný pohyb v okolí hnízda bez zbytečného vyrušování nebo přibližování se kvůli focení.
4: Publikum Moravského divadla v Olomouci čeká dnes večer premiéra slavné opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Příběh o nenapravitelném prostopášníkovi, který nakonec propadne peklu, olomoučtí umělci uvedou po 25 letech.
8: Rozeznění té dramatické nádherné předehry, jsme si řekli, to je ten mý příběh. Je to sonda do patologické duše Dona Giovanniho.
9: Upřesnil režisér nejnovější olomoucké inscenace Vladimír Jón.
8: Je to právě vyvážení s bylými postavami, které se nám jeví stejně tak důležitými, jako je představitel Dona Giovanniho.
9: Premiéra opery Don Giovanni začíná dnes v 19 hodin v Moravském divadle. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
10: Sport.
4: Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu švédských her v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila desetizápasová neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dva góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Christian Reichl.
11: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim.
4: O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem.
5: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, výjimečně slabé přehánky, teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11, slabý severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Porouchanou dodávku budete míjet na dálnici D35 do Ostravy u exitu Přáslavice před 281. kilometrem.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Tři minuty po 15. hodině. Máme pátek 8. května. Dnes si připomínáme 81 let konce druhé světové války. Nabízíme vám při této příležitosti tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dokument o vzpomínkách muže na léta 30., 40. a 50. Má název Tenkrát a v repríze nabízí vyprávění člověka, který se narodil na počátku první světové války a který vzpomíná na léta první republiky a posléze i léta válečná a poválečná. Začíná vyprávění Karla Frouze z Prostějova, které natočil Mirek Kobza.

Tenkrát. To je název dokumentárního vyprávění Karla Frause z Prostějova, které natočil Miroslav Kobza. Ve vzpomínkách muže, narozeného na počátku první světové války, se ohlédneme za léty předválečnými, válečnými i poválečnými. Český rozhlas Olomouc přeje pěkný sváteční poslech.

0: Narodil jsem se ve 14. roce, ještě za Rakouska. Na mládí to vzpomínat nebudu. Podle dneška, jo, to se nedá vůbec přirovna. Maminka musela zamíkat chleba, zamíkat cukr a všechno, jo, protože nic nebylo. Když otec byl na frontě, že? Pamatuju si teda na tady tyto věci všechny, jak to bylo, že v 18. roce se otec vrátil z vojny, přivezl si sebe tuberu a to bylo hrozný. Já obdivuju dodnes, když přirovnávám tady toto všechno, jak vůbec ta maminka to mohla dělat. Byli jsme 4 děcka, já. Sama nás živila, tenkrát nebyly žádný přídavky nebo něco, nebo nějaké peníze, to vůbec ne. Já. Za první republiky ty lidi načisto jinak žili. Nebylo rádio, začali jenom ty na baterky, já. Televize to vůbec ne, že? A ty lidi žili strašně pohromadě. My jsme bydleli v domě, kde bylo 13 partají. A ty lidi žili pohromadě. Ti věděli jeden a druhý, mají si pomáhali třeba jídlem a ledaštím, že? A to byl načisto jiný život. Tady, když přirovnám tento život a tenkrát ten život, já, když vidím, třeba naše oblečení bylo od jara do podzimu trenky a do školy bosky. Maminka mě koupila dřeváky. Já jsem dřeváky měl pod pažou a mazal bosky. Já jsem chodil na masařskou školu. To byla tenkrát první nejlepší, nejmodernější škola. Tam byla i sprcha, tak jsme se vždycky jednou za týden osprchovali. Už střední topení už tam nekrát bylo. No? A měli jsme ohromného učitele a ten chudák skončil v Mauthausenu. Taky se po ní tady jmenuje jedna ulice. Král, učitel Král.
1: Jste říkal, že jste dělali třeba Masaryk.
0: Masaryk je do Kostelce za Bezručem. Teď nevím, jestli je v autě, anebo v kočáři. My jsme byli, jak je knihovna vedle zámku, vedle školy, je? Tak tam jsme jako mávali na pana prezidenta, že? Tak vím, že byl, tak jak ho vidíme, celý a vyhlím tu čepku na jeho tu brigadírku, je? Tak jsme mu mávali.
2: Karel Fraus z Prostějova je skutečnou kronikou 20. století. Prožil obě velké války i léta poválečná. Pamatuje věci, které jsou pro nás o více než polovinu mladší populaci známé jen ze stránek dějepisných učebnic. Snad proto může být jeho vyprávění o pohnutých letech 30., 40. a 50. 20. století inspirativní exkurzí do života

35. roku som se oženil a šiel som na rovnovej k odvodu, telesne šláp, schopen, vážil som 1,50 kg, narukoval som do Prahy 28. piešnú pluku Tyrša Fichnera. Tam som prodelal pieši a byli sme pridelení ťažkým kilometrom, takže my sme vlastne byli ubytovaní na Žižkovie, v Žižkových kasárnách, pretože tenkrát nebyla žiadna mechanizácia, tenkrát byli koni, že? Do tých kilometrných kár. Tak tri štvrte tej roty byli Hanáci, Maďaři, Slováci a extra Češi. Vedle mne spával mistr sveta Škrlant, ktorý v Berlíne tenkrát vyhral zlato, jak byla olympiáda, jo? Mlenský Skalacina z Bohemians, silný ze Slávie, rada ze Sparty, spírač, náprstek, prostě to byla elita, jo? A to nás nevíc štvalo, že ještě jsme neměli přísahu, ale oni už všeli vždycky pro ně autama, jo? Na trénink. A za takový tým hajzlatury, jak se říká, to všechno jsme naši blbí Hanáci. Brambory, škrabat, to všechno. A to byli páni, že? Z hodou okolností byl potom prezidentem Beneš a do Prahy přijel rumunský král Karol. Chlap, myslím, dvoumetrové. A naše rota byla taková ukázková, kde bylo něco, tak všady jsme my byli. Ja? Tak jsme na Brzeňáku byli jako čestná stráž. Potom poklusem na Staroměstskou radnici, tam jak jsou ty podloby, zrovna vedle města generál Syrový s jedným okem, že? Beneš takové a ten Rumun to byl chlapisko a měl osobní stráž, to byly chlapiska ještě větší jak on, na hlavách měli takový helmy s chocholama, říkám, no to je ohromný. Kapci jsme měli čokoládu, buchty, jenomže nebyl na nic čas. Potom poklusem oni jeli na letiště do sídla prezidenci.

0: té době se už v Evropě více než jen šuškalo, že Hitler má namířeno do srdce starého kontinentu. Začalo se budovat pohraniční opevnění a bylo potřeba nejen stavitelů, ale i vojáků k ochraně tajných projektů. A tak se i Karel Fraus dostává do pohraničí.
1: Po tým výcviku v Praze jsme byli přeloženi do Hradce Králové. Tam jsme dělali další výcvik, zákopnické, spojovací, protiletecké, protichemické. Když jsme v tým Hradci udělali ten výcvik, tak nás přeložili do Dobružky. A to jsem si říkal, co se jako jdu v Dobružce, když tam není žádná posádka, nic. No, byli jsme ubytováni v nové škole, která ještě nebyla otevřená, jo. A tam jsme prodělali strašný výcvik. Teda jako tělesné, jo? Po horách, přes potoky. Prostě to bylo něco podobného, jak dneska tady máme parašutisty a takový, jo. Po tím všechným z nás udělali strážní prapor a šli jsme na hranice, kde začali stavět pevnosti, jo. Když se stavila ta pevnost, tak se udělali vzorky, jo. Takový jak třeba cihla, bylo na tím napsané datum a všechno. A posílalo se to někde na kvalitu, na tvrdost a na všechno, že? Jenomže to, co se tam potom dávalo, to už byla jiná věc, že? Ty velký, jako Dobročov, Vanička a tam dá, co byly, tak to byly skutečně kvalita. Tam bylo všechno.

tak vzpomínám, tak říkám, to byla strašná volovina. Představte si vojáka, ten tam stojí švinto, jo? Co tam já můžu uhlídat, že? Takový ruch tam se pracovalo od rána do večera, celý noc se pořád prostě se dělali. Až byly pevnosti hotové, tak nás přesunuli pár, no takových 15 kilometrů od hranic. Byly postaveny takový dřevěný sruby a každá četa měla jeden ten srub. To bylo od lidského rájo a my jsme hájili úsek od Deštné až po Peklovu náchoda. Já jsem dokonce byl v učilišti Dereslo Ložicích v Těchonině, Líško Mladkov Těchonín, to už bylo úplně na hranici, že? Jenomže když přišla druhá mobilizace, tak kurz skončil, tak jsme se vrátili nazpátek k rotám, jo? A jednou jsem poslouchal v rádiu jako hrozně chytrá paní, která by říkala, že jako jsme byli strašně zbavili, že jsme nebyli žádní vojáci, že jsme nedovedli uhlídat hranicu. Já jsem si říkal, tebe tam tak poslat. Totiž úplně na hranicích, já nevím, kdy to bylo vůbec stavěné, to vám byly jenom takové čtverce, bunkry, pevničku byla studánka na vodu, jedna střílna pro kulomet. Kulomet tam byl tenkrát ještě Schwarzlos, ještě z první světové války. A asi dva otvory na házení granátů. To stejně všechno nebylo k ničemu. Do toho jste kopl, tak se to rozsypávalo. To už bylo strašně starý. Potom, co byla hrůza úplná, najednou dragón, který neví nic o pěší o takových věcích, ja? Tak je tam nasadili do těch. A my jsme se stali takovým článkem mezi pevnostěmi a mezi těma, co o tím mluvím. Ja? Takže kdyby k něčemu došlo, tak to jsme byli odepsáni. Ty pevnosti, to byly pevnostky, ty pevnosti veliký, ne, to byly pevnostky. To bylo všechno hájené, to byla jenom boční střelba, jo, dopředu nic, že. A stačí, když vidím teď filmy a to všechno, jak Němci si dovedli parašutisty pozhazovat, jo, tak nás zpředu obklíčili a byli jsme vyřízení, takže toto všechno nebylo k ničemu, jo.

Na hranicích však nebyly jen pevnosti, jejich stavitelé a vojáci. Češi a Němci zde vedle sebe žili po staletí. Spojovali je společné osudy i nelehký život. Přesto je rozdělovala vyhrocená propaganda. Jak to vnímal mladý muž ze srdce?

My jsme byli ubytováni v tým jedním srubu. Kousek dál od nás, jak na těch horách, takový jednotlivý stavení. A to byl dost velký statek. A z hodou okolností se jmenovali Krausovi. Já jsem Fraus a oni se jmenovali Krausovi. A měli syna, ten byl četař, aspirant a složil v Olomoucu hanáckého pluku. To znamená, když přijel domů, tak co věděl a nevěděl, to zase věděli hned na druhé straně všechno. Že? Nejhorší bylo to, že my jsme nesměli použít zbraň, jo? Sice jsme měli náboje po kapcách a všechno, ale použít zbraň jsme nesměli. Oni po nás mohli. Jo? Ty jednotlivý hlídky, co tam hlídali, byly rozděleny třeba 3, 4, 5 kilometrů od sebe. Jo? Prostě věděli jsme, jak by to s náma dopadlo, tak my si jednu tu hlídku stahli. Já jsem třeba hlídal předek a kamarád hlížel zase nohama a zase hlídal zadek. Takže byli jsme ubytováni v jedné škole, to už bylo úplně na hranicích, nevím, které to jedině to bylo. A celou noc tam jsem slyšel šít šicí stroj. Říkám, Kruč, co se tam může šít, jo? Tak jsem se tam jedno nějak dostal ve dne, bo oni tam měli materiál a šili prapory s těma krajicama, já, a už to pěkně pomalinky všechno chystali. Takže to už bylo všechno dopředu nachystaný tady toto. Takovou mám vzpomínku, že jsme byli v jedné dědině ubytovaní a zrovna ti dva nejblbější vojáci, co byli v noci střelba, jo, a zastřelili špiona. Říkám ti, na který by to žádný neřekl, jo. Jednu zimu jsme byli ubytováni v Dobřanech, jestli jste četli Jiráska, nevím, Efel Věk, jo, tak ten do těch Dobřan, tomu farářovi, je to byli ostříž, tak tam za ním jezdil. Tak tam jsme obsadili Sokolovnu. Teď si představte, Sokolovna stavěná jednoduchý okna, jo? Jedný jediný kamna v sále, jo? A tak celou zimu, když zamrzlo a tam mrzlo, tak kuchař chtěl vařit, tak se nabral sníh do kotlu, bez lyží ani krok. No to neměli za úkol jako s těma kulontnýma kárama jezdit úplně na čáru, že jsme měli takový ty malý koníky. No tam z Podkarpatské Rusy takový ty. Tam žili Češi a Němci, tam nebylo rozdílu. Samozřejmě ty, kteří byli organizovaní, ja, tak to bylo zase něco jiného, že? Ale tak normální lidi žili mezi sebou, prostě, jestli je Čech nebo Němec, to bylo jedno, že? Zvali nás na večeře nebo zahrádce, nebo třeba koupání tam neexistovalo, takže jestli si chcete u nás vykoupat, ja, no tak to jsme vždycky

0: těch Dobřanech, když jsem byl, tak já jsem založil takové hudební kroužek a hrávali jsme jistý čaj opáté, jo? To byla jediná zábava, totiž tam napadlo strašně sníhu. A ten hospodský měl dojednanou nějakou chopil z nějaké vedlejší jediny a oni kvůli sněhu se nemohli dostat na Silvestra, jo? Tak přišel za náma, jestli bychom, že nás slyšel koncertovat, jestli bychom nešli hrát. Já říkám, no tak já jsem měl jenom takovou lidlovku, takovou malou dvouhlasnou harmoničku. Říkám, s tím já hrát nemůžu. Já vám donesu, donesu mě kebrlovku, třiřadovou, třiřlasnou, jo. A říkám, no a co dál? Buben jsme neměli, rozebral. Ten Ariston, víte, co to je Ariston, jo? Bubny, činele, dva chlapci tam hráli housle, jeden pozvon a klarinet. A prostě taková, takové šramba, tak jsme tam hrávali. Jsme nastoupili na jeviště, jo? A chtěli jsme jako zahájit pochodem, koline, jo? Ježiš, to bylo hrozně. A v kasa, když jsme byli na té Sokolovně, tak tam hráli bezvadně. A toto na nás přišla nějaká taková krize. A ten hospodský to poznal, říkal, chlapci, pojďte s náma do kuchyně, svařil nám tam gořalu, jo? Mě vypili a to byl koncert, potom my jsme hráli. Byli 4 hodiny ráno, já jsem seděl na prostředku sálu na židli, ruka už mě bolela a jsem říkal, já už nemůžu. A oni pořád křičí, hrej, já už jsem nemohl. A tak pak jsme začali hrávat, tak my koncertovali.
1: Přišel Mnichov, jedna z nejhorších chvil našich dějin ve 20. století. Karel Fraus byl tehdy přímo na hranici. Když se jej na to zeptáte, jako by nerad vzpomínal. Ale pak přece jen začne vzpomínat na vlastní i cizí osudy, které trošku osvětlují onu dobu, o které se těžko mluví nejen pamětníkům.
0: Já jsem byl jediný uroty ženatý, jo? A já jsem měl jít do podůstojnické školy, ale já jsem si zažádal o náhradní zálohu. Tudíž jsem čítal s tím, že by mě propustili jako ženatýho, jenomže to se nestalo. Až na Vánoce najednou přišlo povolání, že jsem dostal náhradní zálohu, no to bylo smíchu, že? Protože ještě potom až do dubna 39 se sloužilo, jo? To vojsko se stáhlo hodně do Kroměříže a tady všady do těch posádek. A nejhorší bylo, když se odevzdávali Němcům zbraně a všechno z těch pevností. To bylo hrozné. Někteří uměli dost česky, že? Takže a i se divili. Tak oni celkem byli solidní. Ty hleděli, protože ti takové zbraně neměli. My jsme měli těžké kolomety 37, 38, to byly jedni z nejlepších kulometů vůbec. Naša armáda byla bezvadně vyzbrojená. Naše tanky jezdily normálně. Ještě Němci neměli ještě ani takový tanky, jako mi se dělala Škodovka. To bylo nejsmutnější, že? Když jsem si říkal, co jsme mi tam se nazmrzali a tam nebyla žádná legrace. Ovinovačky, normální komisňáky a to bylo naše oblečení. Přišel rozkaz, že kdo se cítí Němec anebo jiné národnosti, že může být jako propuštěné. Ja? No. Tak jsme hleděli, najednou bylo plno Němců. Si pamatuju nějaké Richter, to si pamatuju jak dnes. Ten byl tady někde od Litovle, najednou je z něho Němec. Ja? No, Maďaři samozřejmě taky okamžitě. Slováci ti taky, samozřejmě všichni, takže jsme zůstali jednami Češi. Jsme pomalinky ustupovali, pásmo pomalu vyklizovali. Jo. Filidek Místek, to byla jediná posádka, která se bránila, že? Jenomže potom už to bylo zbytečné, protože z ničeho nic obsazený, že? Ty Slováky letali, jo. Ustupovali jsme až do Nové Město nad Metují. Tam je zámek, tam jsme byli ubytováni v tím zámku.

jako no a tak pomalinky až do dobrušky, z dobrušky do Opočna a pak už celý ty útvary potom byly jako už odsunutý. My jsme věděli, je konec, nedá se nic dělat.

0: Karel Fraus se konečně dočkal, byl poslán do civilu. To potěší každého, kdo byl na vojně, zvlášť když na něj doma čeká mladá novomanželka. Jen ty okolnosti, za kterých se to stalo, byly zvláštní. Vojáci, které před půl rokem donutili odejít z hranic, teď opět odevzdávají zbraně německé armádě, jejichž představitelé se dušovali, že k obsazení zbytku Československa nikdy nedojde a že je potřeba ctít Mnichovskou dohodu. Ale odkdy Vítězové ctí nějaké dohody?
1: Zrovna si pamatuju, že pršelo, škaredě bylo a oni už přijeli. Auta, děla, tanky, všechno přijeli do Prostějova. Prostějov poněmčili Židi. Tady byla třetina obyvatelstva židovská. Jo? A Židi samozřejmě tím mezi sebou mluvili jenom německy. Že? Si pamatuju, že jsem jedna šel a byla jich taková partia, oni museli, už tenkrát byl sníh, tak čistili cesty a všechno. A mezi sebou gadali německy a říkám, a vy jste se narodili v Německu? To byli všichni, kteří se narodili tady, v Prostějově. Prostějově je přeci židovské Jeruzalém, jo? Já jsem byl v té době v Určické ulici na konci, ano. Obyčejně Němci chodili, prohlíželi, brali zásoby. Já jsem měl, to už byl na světě, a Anička byla. A ve skříni jsem měl dva bytle mouky schované. A byli zrovna to byli Rakušáci, co tam přišli. Já. A teď viděl malý děcko v posilce, říkal tak česko-německy, že má doma taky děti já. A že matka je Česka. A chodívali jsme, jak jsou ty cihelny. A tam byli, z jedné strany byli Němci a z jedné strany byli Rusi. Já. A teď se to pořád přetahovalo, že? Strach. Strach jsem měl, až jsem jedno zjistil, že jsme vlastně ušli smrti, protože my jsme se chodili dívat vždycky, jak to tam pokračuje. Já. A ten den zrovna jsme měli rozehrát ty karty doma. My jsme byli celá rodina v jedním domě, bydleli bratři a maminka. A říkali jsme, dneska nejdeme nikde, budeme hlavama rozehrát ty karty. Za chvíli sanity hokali, jo. A oni, jak měli ti kamoši dalekohledy, tak ti Němci asi zahlídli odlesk, tak tam pustili miny. Tak ten jeden byl na místě mrtvé a ten druhý, myslím, přes půl roku byl v takové sádrové kolébce. Tam to zasáhlo. Takže kdyby jsme tenkrát šli, tak co to?

Tady v Prostějově poslední ti vojáci jeli na kolávšice a uměli česky a my jsme seděli venku na sotkách a volali na nás. Všechny ženský poschovejte a zabalte jich do něčeho, protože jsem jídl Rusáci a tisíc už se němhle poradil. Po osvobození hned, tady bylo brzo osvobození, v Praze se ještě a v Čechách se ještě bojovalo, že? Tak jsem byl okamžitě povolaný a jeli jsme do Šumperka. Ty lese byly plný těch benderovců a SS-manů, kteří se tam schovávali. Tam byla vůbec Rapotín, jsme tam zabrali školu, tak jsme tam zřídili takový lágr, jo? A v noci po dědinách jsme chodili. A holky do 18 roku, kteří byli u těch organizací NSKK, NSDAP a tak, ja, tak to jsme všechno zbalili. A vždycky, když jich bylo tak 60, tak transport do Šumperka, do vagónu a šlo to do Ostravy. A tam už si je brali Rusáci. My jsme měli štěstí, tam přišel kluk, asi tak 12 leté, samozřejmě Svěťák, ja, a že nám řekne, kde jsou schovaní benderovci a kde jsou schovaní zezmaní a kde mají zakopané zbraně. A my jsme se ho ptali, a proč to dělalo? No, že oni ho nechtěli vzít do party, ja? Tak se chtěl pomstit. No tak jsme je, některý jsme vybrali a oni se bránili. Němci ani ne, ale ti benderovci, to byla hrozná banda. Do poslední chvíle se bránili. Samozřejmě oni bojovali s Němcama, že? To ještě byli Němky všechny vyholený, ja? Hlavy dohola. A co zůstalo z jídla, tak už s tím jídlem tam, ono to nebylo. My taky sami neměli žádný zásoby. U nás se vařilo většinou z amerických konzerv, protože nic nebylo, že? Ta republika byla vykradená, že? Co se týče tady tohoto. To víte, že to nebylo tak jednoduché. Když tam žijete, když tam vlastně byly rody století, že? Oni totiž ani nevěděli, co jich čeká někteří. Takže oni tam byli narození, tam byli zrostli, že? Prostě nebrali, že by něco mohlo takového přijít.

Přišel jsem do jedné té usedlosti a tam na skříni byla nádherná harmonika. A ta sielka říkala, chtěl byste tu harmoniku? Pre stejně jsem přijde do Rusy a všechno to poberá. No tak jsem si harmoniku vzal a jak chodili jsme rota, tak jsem vzadu hrál na harmoniku. Najednou NKVD a zastavilo, vylezl voják, že? Strhl harmoniku, já bojoval, ty ne, já. A hotovo. Moje švígrbatka měla 3 holky a lidušku. Tu dali do německé rodiny někde dosti daleko, jo? No a samozřejmě, když přišli Němci, jo? Tak holka, že? Blondská ještě k tomu, tak narukovala k Němcům. Byla jako, my jsme tomu říkali, blitzmädel u telefonu a tak, jo? No a když potom ustupovali, tak ve Fritku místku je zajali Rusáci, jo? 33 Rusáků se na ně vystřídalo za ten jeden den. No a já už jsem byl jako v uniformě, už jsem byl jako voják, tak jsem říkal, Liduško, ty nejsi Němka, ani ten tata a matka taky přeci. Tak jsem jel s ním do Olomouce na velitelství, no a dopadl jsem tak, že ještě by mě zavřeli. Že si se nestydím jako voják v uniformě žádat o Němku, aby byla jako zproštěná. Takže byla odsunuta a brzo jsem se pak nějak dozvěděl, že zemřela. Na Vánoce, na štědrý den, nás propustili. Tam moc už se Horapatina. Protože tam už pak šla normální armáda naša, už nově budovaná, že? Když my jsme neměli ani uniformy, my jsme měli německé uniformy. Já jsem měl štěstí, že jsem měl známýho a on měl tady sklad americké uniformy. Já jsem byl Američan. Já jsem měl nádhernou americkou uniformu, tu bundičku takovou. Boty jsem neměl pořádný, tak jsem chodil v teniskách. To byl voják za všechny prachy.

Tímto vojenská léta Karla Frause definitivně končí. 20. století má však pro své časové souputníky připraveno ještě mnoho dalších překvapení. A tak naděje na klidný život obyčejného člověka v míru brzy vystřídají obavy z dalšího nebezpečí, tentokrát plíživého, jehož nástup zdaleka neprovázely bubny a píšťaly.

Měl jsem štěstí, když jsem chtěl do učení, tak jsem měl nádherného mistra, Sokol, národní socialista, a on se ke mně hrozně dobře choval. Pocházel z Velkých Pavlovic, takže vždycky říkal, nech všichni vím harmoniku, ale tak jsem hrával. Já totiž jako Sokol, jako národní socialista a hlavně jako vykořišťovatel. Když jsem šel do civilu, tak si nás zavolali a řekli, chlapci, vy jste tolik vyštáli, kdo, co byste chtěli, pokud budeme moc, tak vám vyhovíme. A já jsem byl vyučený dámské krejči, tak jsem si říkal, já bych si mohl otevřít živnost, jo? A měl jsem známýho, já jsem byl totiž totálně za protektorátu nasazené ve Zbrojovce a tam byl chlapec z Bohumína a on mi říkal, člověče, tam kdyby se dostal jako krejči, tam bys měl koryto, jo. No, tak jsem ho poslechl, tak jsem se tam dostal do toho Bohumína, jo. Jenomže všady byla nálepka. Sokol, národní socialista, potom začali už blbnout chomolši a to zrovna umřel tenkrát Beneš, prezident, takže jsem si svoje vystál, ja? To bylo takový razítko. Tam byl primářem v Bohumínské nemocnici, tady pocházel ze Štětovic a on byl, myslím, major nebo dokonce podplukovník, navigátor, lítal v letadle, ja? A z hodou okolností se tam oženil s Angličankou, jo? A když se nastěhoval do toho Bohumína, tak jsme se hned zpřátelili, když viděl, že se zprostěhoval a Hanák, že? A vždycky říkal, že já tady nevydržím. Vrátne, přišel třeba o chvíli později a už mu dělal nohy, jo? A on byl jediný doktor tady ve střední Evropě, který už tenkrát dělal plastické plicní operace. Ja? Ja, a můj syn tam chytl tu věru. A on mi říkal, otče, on tady ten chlapec nemůže zůstat v tým kraju. Hleďte se tady odstěhovat a potom nebudete dlouho trvat a končím. Takže já jsem končil posledního prosince a v únoru přišlo znárodnění. A dostal jsem se na Valašsko, tam jsem si koupil chalupu, ta dědina se jmenovala Zašová a v Mezříču byla dílna, která šila uniformy, tak jsem tam byl zaměstnaný, ja? No a dopadlo to tak, že jsem dostal takový ultimátum, buď budu dělat dál, anebo do dolu, protože ta nálepka socialista, Sokol, že? Vykořišťovatel, jo? Tak jsem se oslobodil.

jsem Fárad, jenom že jsem dostal exém a zhodou okolností závodní doktor byl doktor Dřevo se jmenoval, tady Prostějovák to byl. A mě říkal, že já nevím, co mám s váma dělat, já už všechno jsem vyzkoušel a mám se to horší víc a víc. Vám nezbývá nic jiného, jedině do civilu. Já říkám, no já budu strašně rád. Tak jsem se dostal do civilu, no a tady už fungovalo OOP, ja? Tak jsem se dostal do OOP. Měl jsem kamaráda, který mě dostal do dobré dílny a dostal jsem nejvyšší třídu, 8. třídu. No taky jsem na to pýtl, jak to, že Fraus má 8. třídu, ja? Kdy k tomu přišel, no. No a dopadlo to tak, že jsem tam nemohl vydržet. Byl jsem tam tak utiskovaný, že to bylo hrozný. Tak jsem dával výpověď ja, a oni mě nechtěli propustit. Že jedině do těžkého průmyslu, já říkám, tak už jsem dělal ve zbrojovce, takže nevím, kde bych ještě tak šel. Tak pro jedině do JZD, tak 5 roků. Tenkrát se začínali JZD, ja. Co mohli udělat nejhoršího? Já jsem přišel k traktoru, kola prázdný. Co se dalo ukrást, co se ukradlo. Ty nejhorší práce jsem dostával, ja. Takže jsem si už

Doba postupně zapomínala na hříchy z mládí. Čas plynul a Karel Fraus se stává pamětníkem. Jak říkají lidé z jeho okolí, když začne vyprávět, odvíjí se před vámi nitka historie tohoto státu. Ta nitka však není utkána letopočty, strategickými rozhodnutími a politickými převraty. Je to nitka života jednoho obyčejného člověka, který se stal součástí něčeho, co nemohl nijak ovlivnit. Je to pohled pod stránky učebnic dějepisu, kam jsme díky jeho vyprávění směli nahlédnout i my. Na dobu, kterou on sám specifikuje nikoliv letopočtem, ale o ním všeobjímajícím slovem tenkrát.

0: Tak skončilo dokumentární vyprávění Karla Frause z Pruskejova, které natočil Miroslav Kobza. Hudbu vybral Antonín Schindler, natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2010.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A co dál tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc? Ještě 9 minut a bude tady v tom svátečním poledni už 16. hodina. A to vám přineseme nové aktuální zprávy a pozor, máme tady jednu důležitou výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu. Poslechněte si v 16 hodin. Po 16. hodině po zprávách vám pak už přineseme humoriádu. Dnes s Libušem.

0: Přímo z místa.
1: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.

0: Velmi milé mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi té trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia živo.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Buničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Olomouci nejezdí tramvaje mezi soudem a tržnicí. V České Vsi staví dům pro zaměstnance řetězárny. Prezident České republiky Petr Pavel jmenoval 10 nových generálů. Polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Výstraha meteorologů na nebezpečí požárů platí do půlnoci na pondělí pro jihomoravský, zlínský a část Olomouckého kraje. Neměli bychom rozdělávat ohně a vypalovat trávu, varuje Český hydrometeorologický ústav. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. V Olomouckém kraji se nízké riziko požáru týká Konice, Prostějova a Přerova. Naopak na dalších místech regionu v části Pardubického kraje a na severu Moravy už nebezpečí nehrozí. Kvůli opravě kanalizace nebudou v Olomouci od dneška až do soboty 8. srpna jezdit tramvaje mezi zastávkami Okresní soud Tržnice. Náhradní přepravu zajistí autobusy s označením X. Jak budou jezdit tramvajové linky? Doplní mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
6: Tramvajové linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny tramvajovou linkou s označením U, vedenou po trase Nová ulice, Náměstí Hrdinu, Neředin, Krematorium a zpět. Tramvajové linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých trasách podle výlukových jízdních řádů. Tramvajová linka číslo 3 nebude provozována.
5: 9 bytů pro zaměstnance společnosti Řetězárna vznikne do konce roku v České Vsi na Jesenicku. Vedení firmy výstavbu reaguje na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků a na nedostupnost bydlení v regionu. Práce budou stát 25 milionů korun, pokračuje generální ředitel Řetězárny Jiří Uhlíř.
7: Vznikne 9 bytů, toho bude 7 bytů 1 plus KK, 2 byty 2 plus KK, ale předpokládáme, že bychom mohli ubytovat 15 až 20 zaměstnanců. Chceme to udělat tak, že cirka 50% těch kapacit nabídneme stávajícím zaměstnancům a 50% těch kapacit bychom chtěli využít k tomu, abychom našli zaměstnance z jiných regionů.
5: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora prezident jmenoval ředitele sekce plánování schopností Ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem prezident jmenoval 10 generálů.
8: Sport.
5: Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácími 3-1. Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. Jednou se trefil Christian Reichl, dva góly dal Michal Kovařčík, včetně toho do prázdné branky na konci. I přesto ale přiznal, že by si představoval jiné utkání.
9: Tak výsledkově asi jo, ale pocitově vůbec. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Bylo to pro mě těžký zápas, protože jsem s tím oslovoval jeden trénink. Já jsem rád, že jsem takovou minutu až dostal a vždycky je to lepší, když jste na tom ledě častěji. Ještě teď, když já to potřebuju teď do sebe dostat. Já jsem naposledy hrál zápas před 10 dnama nebo kolik, takže fakt těžký zápas, ale od té druhé třetiny se mi hrálo fakt dobře.
4: Počas.
5: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 11 stupňů a slabý severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Mosty opravují dělníci na D48 u Bělotína. Jejich pomalu jedoucí vozidlo budete mít mezi 3. a 0. kilometrem ve směru na Olomouc. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Tohle
11: strudo.
10: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
4: Humoriáda.
10: Jste na správné stanici ve správném čase. Dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
11: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
10: My pracujeme, vysíláme i ve svátek. I ve všední den, tak úsměv sluší všem. I dnes na to jdem s humorem.
4: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká si každá babička, stará je veselější z jara, tak se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku
1: Šílenco.
0: Přesně, jo. Tak jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, oni pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem.
2: Ale no a gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: osuška. To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, že jenom tolik na kulice cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixa Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. Mm-hmm. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Mm-hmm. Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Já vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádhery.
2: Babičinu údolí, paní Libuško, no. Tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády. Děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel ti vtipy a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezký, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý
7: Švarmovou.
3: Den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té anekdoty. Scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude
7: nevadí,
1: také fajn, že...
7: dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkaj se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A on říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjdeme. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce. Hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unikl z té klece a sežral by mě? On říká, no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domu jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty jeho scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká, víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká, jo, no po čase ho potká a zeptá se ho, tak co zkusil jsi to? A on říká, no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda, jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begony a převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne,
1: to je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, bojte na vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji.
3: Vám oběma krásný májový den.
1: Odkládte
3: si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme, hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký den, zdravíme také, máváme, mějte se.

0: Že je to jasné, nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzmann může pokračovat s anekdotami.
1: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkaj se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malý Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak, no dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 5 hodin, podívejme se. Už 5 a Hurvínek ještě není doma.
4: Prokulívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, aby venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolte tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce, je.
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš želíček přece není žádná klukovina. To je na najvejš psina.
3: Co sem pleteš zase želíka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu. A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš žerík, víš? On nás vyhodil. Již po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický z Pejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii z Pejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926. Tam už byl Hurvínek z Pejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdách. Z nich návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Huboriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor Mizera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Počka Stanislava a srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka a přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Tak jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkal, chci, abys to poprvé
3: ano, byl ty. To
1: někdo
3: byl krásný. Mladý, ano, krásný.
1: Tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kde je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michale, abych si přál toho Hurvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno, ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní děc, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme ano, se ano. na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadej. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Plesko. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi, kaníčky, vodbot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisér, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5-stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. to je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo. Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mě ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo? Takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo? Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky. A začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabků, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pojď sem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na Forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tak tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil, a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. On říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krosích se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V části Olomouce od dneška nejezdí tramvaje. Týraných ovcí z Křelova Břuchotína se ujal olomoucký zemědělec. V Prostějově bude svoji tvorbu vystavovat umělec Tomáš Vincenec. Polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Cestování v Olomouci od dneška komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťují podle informací dopravce autobusy. Podezření na dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku prošetřují kriminalisté na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na její vedení si dlouhodobě stěžují někteří rodiče a učitelé. Ředitele v dubnu po sérii kontrol navrhla odvolat Česká školní inspekce. Pokračuje mluvčí policie Miluše Zajcová.
3: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vzhledem k tomu, že v dané věci probíhá v současné době prověřování, nebudeme k případu sdělovat další bližší informace.
2: Ovce zabavené v lednu v případu týrání zvířat v Křelově Břuchotíně spásají ekologicky cenné lokality v okolí Olomouce. Zhruba 100 zanedbaných zvířat hrozilo kvůli špatnému stavu utracení. Zázemí a veterinární péči jim poskytl olomoucký zemědělec Marek Slováček.
4: Vlastně jako tím spásáním a odebíráním té hmoty a plus narušováním toho travního drnu za pomocí těch paznechtů dochází k tomu, že se můžou prosazovat rostliny, které nejsou tak agresivní jako třeba ty trávy. Budeme teďka tady na těch chráněných lokalitách pást někdy do konce června, pak na prázdniny se má právě nechat prostor těm chráněným druhům rostlin, aby mohli vykvést.
2: Na zámek do Prostějova si můžete přijít prohlédnout tvorbu místního rodáka Tomáše Vincence s názvem Mimo rám. Zachycuje krásy Prostějovska prostřednictvím perokresby, akvarelu nebo olejomalby. Na výstavě jsou obrazy, dokumenty a taky knihy. V průběhu týdne bude přítomen autor, se kterým bude možné promluvit nebo ho pozorovat při práci. Pokračuje Tomáš Vincenec.
5: No, je to výstava samozřejmě převážně obrazů. Je to vlastně průřez mojí tvorbou, jo. S tím, že vlastně jsem si to udělal k 60. Jo, takže ne, že by to bylo nějaký bilancování, ale přece jenom je to nějaký ohlednutí.
0: Sport.
2: Jiří Lehečka porazil na antukovém turnaji v Římě německého tenistu Jana Lenarda Štrufa 7-6, 6-3 a postoupil do třetího kola. Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink kvůli díře v ledu. Mluví o tom hlavní kouč Radim Rulík.
6: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali takový video s hráčima, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně na to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
2: Na turnaji bude hrát Česko ještě zítra proti Finsku a v neděli se Švýcary.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, výjimečně slabé přehánky, teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11 stupňů a slabý severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 do Ostravy. Mezi exity 298 a 296 Lipník nad Bečvou se jezdí jen jedním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tady je Český rozhlas Olomouc. Přejeme vám příjemné sváteční odpoledne nebo podvečer, chcete-li. Máme krátce po 17. hodině a v tuhle chvíli, protože je sváteční den, už před námi vyhrávání pro radost. Spousta z vás nestihla popoledni zatelefonovat a popřát svým blízkým, tak nevadí, zvedněte telefon právě teď, vytočte 221 555 444 a pošlete svým blízkým pěknou písničku. Hrajeme lidovky, hrajeme dechovky, záleží na vás, jakou hezkou písničku vyberete a také komu ji pošlete. Tak neváhejte, pojďme na to. Pokud byste raději SMS-kovali, můžete také na 723 70 33 51. Zdravíme vás úplně všechny a těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Písnička na přání a Český rozhlas Olomouc. My vás všechny zdravíme a vítáme jednak při poslechu a hlavně také vás, kteří máte chuť někoho pěknou písničkou potěšit. A třeba potěšit i sami sebe, i to je důležité. Na telefonu je dnes jako první a písničku vybírala paní Liduška z Doubravice. Dobrý den, vítejte.
2: Krásný den, taky vám přeju, paní Zorinko, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuju za milý přivítání a chtěla bych dnes poslat písničku s velkým poděkováním za polední písničku panu Jiříčkovi z Litovle, kterému moc děkuju za krásný přání k svátku k dnešnímu maminkám a za krásný slova. Až mě, pane Jiříčku, ukáplí slzičky, jak jste to tak krásně všem popřál a taky vám přeju hlavně pevný zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a taky trošku to, ne zdravíčko, ale té síly taky, ať se šetříte, že já. Taky už ty roky jsou a no ale to ano. Záleží na každém, jak se cítí, že já, Zorinko? Tak jak já, to je to samý. Já taky bojuju, no ale pak už je za dobře. No a tak bych ještě chtěla taky k dnešnímu svátku poslat písničku maminkám, vaší mamince, paní Zorinko, taky do Jeseníku, paní Lidunce Uchytilové, která je teď moje druhá zlatá maminečka, kterou teď mám, která mě pomáhá a všechno. Tak Lidunečko, všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásky a tu radost těch vašich dvou pravnoučátek, které jste dnesky byla na oslavě šestileté Aličky a devítiletého Danečka nebo Danička, tak, jak jste je tak dobře oslavila, tak vám přeju z nich velkou radost, ať máte. A hlavně, hlavně ještě jedno, Lidunko, to zdravíčko. A byla jste mojí maminkou jako velkou kamarádkou, s kterou jste si rádi povykládali pohanácky, no tak, jak já s váma teďky, no a berete ho jako... Brala jste ho jako za svou sestru, tak já vás teď beru jako za svou drahou maminečko. Tak jak to říká paní Eliška z Václavova, pohádková babička, tak jste pohádková babička a moje zlatá maminečka.
1: Tak, a tak bude... všechno. Ještě nikomu budeme hrát písničku, nebo
2: ne,
1: už je to
2: už
1: vše,
2: ne,
1: paní
2: Liduško? Už to je moc tak. Všem maminkám a všem babičkám, prababičkám a
1: písničku rádi posíláme.
2: A to neprodlužuju.
1: A vám krásný podvečer.
2: Moc děkuju.
1: Naslyšenou,
2: děkuju,
1: zdravíme.
2: Děkuju. Někdy naslyšenou.
1: Hrát a zpívat bude kapela Stříbrňanka. My tuhle písničku posíláme také pro Adama Kratochvíla z Olomouce. Adame, přejeme ti, aby se ti rychle uzdravila tvoje zraněná noha. Adame, zdraví Martina.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Určitě nestárnou ani ty od Evy a Vaška, které rádi hrajete a posíláte svým blízkým. Pan Petr z Hnojic je v tuhle chvíli s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den, taky zdravím, přeju pěkný den. Chtěl bych dneska zahrát mé manželce Hance Pospíšové do Hnojic, která slaví 52 let. Přeji to manžel Petr, Ondřej syn a všetci, co ji znají. A přeju vám taky pěkný den a vzkazuju, že ho mám strašně moc rád. Ještě jednou pěkně děkuju a přeju pěkný den. Naschledanou.
1: A posíláte bílou orchidei. Blahopřejeme.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbál a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky Nepřání a Český rozhlas Olomouc teď míří do Loštic, do řezbářského ateliéru a zdravíme Jardu Beneše, mistra řezbáře. Vítej, hezký den.
4: Ano, vítám i tebe, zdravím a všechny posluchače. A chtěl bych dneska zahrát Ludmile Křestinové z Mohelnice, Ludmilce a Alence z Jeseníku, takzvané pohádkové babičce, ale ona není jenom pohádková babička, ona totiž, jak byla zdravotní sestrou, tak byla hrozně hodná na lidi. Já říkám, že to je takový anděl mezi těma sestrama. Bylo. Takže ona už tenkrát byla takový anděl, který chodí po nemocnici vlastně, dává lidem dobře, pozitivně, naladí všechno. Potom Jiřímu z Litovle, Jiřímu z Jeseníku, zasloužilému veliteli hasičů, panu Švédovi z Horních Studinek, za dlouhý léta, co tam u těch hasičů je vede. Potom Marušce Procházkové z Kolšova a všem příznivcům jeho ateliéru v Loštících, váš červotoč času tohoto řezbář Jarda Beneš Loštič, který chroupe nejraději lípu. Tak mějte se krásně.
3: Nádhera, pozdravujeme, ať se práce dobře daří a zdravíčko, ať slouží. Krásný den, Jardo, naslyšenou.
4: Ahoj.
3: Ahoj. Moravo, Moravěnko, takové pozdravení pro krásnou Moravu si dáme v podání kapely Galánečky. Tahle písnička zaletí také Vlastíkovi Hofmanovi z Moravské Třebové. Vlastík Hofman teď jede z Německa domů. Vlastí, jeď opatrně, myslíme na tebe a moc se na tebe těšíme. Písničku Vlastíkovi Hofmanovi posílá Iva, Vítek, Vojta a rodiče. My posíláme Galánečku a také telefonní číslo k nám v tuhle chvíli do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444 a linka je volná.

0: Českým rozhlasem Olomouc.
1: Posloucháte písničky na přání a my hrajeme dechovky a lidovky, které vybíráte. Zdravíme teď na telefonu paní Toničku z Ludmírova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer vám, paní Zorko, a všem věrným posluchačům. A dnes bych chtěla nechat zahrát všem ženám v Českém rozhlasu Olomouc, všem maminkám.
1: Děkujeme.
2: Jejich nedělnímu svátku a všem rozhlasovým přátelům, všem babičkám, ženám, maminkám. A chtěla bych to nechat zahrát hlavně k nám do domova seniorů, naší paní ředitelce, všem sestřičkám a všem našim babičkám. Přeji jim hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky od svých nejbližších a Boží požehnání. A to též přeji i všem rozhlasovým přátelům, všem svým, co mě nechávají hrát. A dnes bych prosila nechat zahrát Milánkovi z Vilémova, panu Ružnému z Přemyslovic. Moc krát děkujeme za ve čtvrtek minulý týden u nás hrál, tak moc krát za to děkujeme. A přejeme mu též hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky od svých dětí a od svých nejbližších a Boží požehnání. A všem do všech domovů a nemocnic, všem lékařkám, zdravotním sestrám, jak v domovech, tak v nemocnicích. Vám moc krát děkuji. Naschledanou.
1: Děkujeme za ta krásná slova, za nádherné přání pro ženy, pro maminky, stejně tak i pro vás, paní Toničko, ať nádherně vy užijete ten svůj den maminek v neděli 10. května. A písnička i pro vás, Moravo vstávej, naschledanou.
2: Děkuji vám moc krát, naschledanou.
1: Naschledanou. Pěkná písnička letí milé mamince pro radost a pro potěšení od Vandy a hrajeme také pro Eržiku Lepařovou z Lipňan. Pro radost, milá Eržiko, posíláme ti písničku pro radost a pro dobrou náladu a ať tě nic netrápí. To ti přeje Milka, Pepa a

0: Moravo, vstávej, tak se jmenovala písnička, kterou jste právě teď slyšeli, hrála a zpívala Šuhajka a my si teď dáme jednu, kterou určitě znáte všichni. Já myslím, že jsme ji zpívali snad už ve školce, v té mateřské. Vybíral pan Robert z Olomouce. Dobrý den, pane Roberte, dobrý podvečer, vítejte.
1: Dobrý den. Chci všechny pozdravit. Je to pro vás do rozhlasu.
0: Děkujeme.
1: Jste moc Prima Rádio.
0: Díky.
1: Bylo mě včera všech lito v Žebiku, taky jsem pohořel, tak to jsou malé věci, no kdyby nebylo nic horšího. No a teďka, bylo by to pro Jardu Řezbáře, tak by to bylo pro Vlastičku do Krnova, pak by to bylo pro paní Uchytilovou, pak by to bylo pro všechny značné linky, pro paní Ludmilu z Brna, na bazén do Mohelnice, no a zkrátka Prostěva pro Marušku, pro básnicku Zolubic, no jich hodně, bylo by to nadlouho, takže zkrátka pro všechny, co mi nechávají hrát. No a držte mi palce, nedá se nic dělat, to už je udělaná vdovcu, teď vařím špagety, vůbec nevím, jak to dopadne, no ale to už můžu dělat, no tak žena už mě neuvaří, musím
0: špagety,
1: to brát.
0: Špagety a s čím si je dáte, pane Roberte, s čím si...
1: Mám k tomu salzu, já jsem si koupil salzu.
0: No, výborně.
1: Tak si mám ke špageta, no tak to se dá dělat, no tak si musím uvažit.
0: Nastrouháte
1: na to sýr. Mi umřela, žena mi nepomůže, tak držím... Držte mě palečky, ať to zvládnu, tak naschle.
0: Určitě to zvládnete, jste šikovný, mužský a písnička vám určitě taky pomůže.
1: Děkuju.
0: Takže veselka a pozdravujeme, naschledanou. Tak to byl pan Robert z Olomouce. Já tady mám další vzkazy, SMS-kové opět. Dobrý podvečer, prosím, pošlete písničku pro Edu Poláčka z Nové Vsi u Jeseníku. Milý Edo, my ti přejeme opožděně k svátku. Hodně zdraví, lásky, úspěchů, ať se ti splní všechna přání. To ti přeje Máňa, Milka, Pepa, Jožen a Alena. A další pozdrav, zahrejte písničku také do Rapotína, milé mamince Ludmilce z Rapotína. Písničku jí posílá dcera Andrea.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tak co, zaspívali jste si s námi Šli panenky silnicí? Věřím tomu, že mnozí ano, a pojďme se podívat a zaspívat si i další písničku. Vybírala paní Jindřiška z Prostějova. Dobrý podvečer.
3: Hezký dobrý podvečer, paní Zorinko, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku posílám pro potěšení a pro radost do Hrochova Zdeničce a paní Jarnilce, do Krnova Vlastičce, do Čelči Lidušce Kouřilové a manželům Kubesovým, do Přemyslovi Jarouškovi Hydlovi, do Brodku u Přerova Marušce Baranové, do Bedího Štěpanu Antonínovi a do Velkého Týnce paní Marii. Mějte se všichni to nejlépe a paní Zorinko, vám moc krát děkuji a taky se mějte to nejlépe.
2: Děkuji, přeji krásný den a vůbec i ty další, a písnička je i pro vás Na břehu Moravy od Frajárky. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Paní Jindřiška z Prostějova byla s námi a máme tady další pozdravy. Dnes slaví krásné narozeniny Jaroušek Dřevojánek z Nýznerova. Jaroušku, přejeme všechno nejlepší, pohodu, dobrou náladu, zdravíčko, ať ti to stále pěkně zpívá, to ti přejí seniori z klubovny v Žulové. Jarouškovi Dřevojánkovi blahopřejeme. Dobrý den, pěknou písničku posílám paní Marci a paní Jitce do Žulové, Helence do Uhelné, které děkuji za včerejší písničku. Aničce Vávrové do Bruntálu, sestrám všem přeji krásně prožitý prodloužený víkend. Paní Anička z Vápené, pěkný pozdrav po rozhlasových vlnách letí také pro radost a pro potěšení na vysokou. Blahopřejeme ke zdravým včeličkám, tak to je skvělá zpráva a díky, díky za to a ať se stále daří. Pěkný pozdrav pro radost a pro potěšení posíláme také paní Toničce, která přála zdravotním sestřičkám. Milá paní Toničko z Ludmírova, hezkou písničku a pozdravy vám posílají Dana a Hana, zdravotní sestry z nemocnice. A děkuji, paní Toničko, za pozdravy. Ještě jeden vzkaz. Ke krásným narozeninám posíláme písničku paní Marušce Faltínkové z Hrabišína. Paní Maruško, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohodu. To vám přejí Zapletalovi z Rapotína. A teď už si dáme písničku, kterou vybírala paní Jindřiška z Prostějova, Na břehu Moravy.

0: Tak to vám hrála a zpívala frajarka. Na telefonu písniček na přání, vyhrávání pro radost. Máme také ještě pana Mirka ze Široké Nivy. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Prosím vás, chtěl bych nechat zahrát písničku Mariánkovi Brenkusovi z Kočova, autobusákovi. Písničku Do lesička načekanou od kamarádu z Kočova. A chtěl bych nechat zahrát všem myslivcům.
0: Dobře, dobře. Písničku vybíráme, je připravená, tak dáme si malou muziku na uše Pepíka, anebo chcete v podání třeba Budvarky nebo Staročeské dechovky, co vy na to, nebo Veselky?
1: Veselku.
0: Ale to je směs písní potom Do lesička načekanou.
1: Ano, může být.
0: Takže směs písní. Dobře, je to na vás. Písnička připravená a pozdravujeme všechny. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Dobrý. Pan Mirek ze Široké Nivy byl s námi. Písnička už tedy nachystána a my ji posíláme také ještě drahé mamince Božence Horníčkové. V neděli je svátek maminek a já ji přeji hodně zdraví. Si moje milovaná maminka, mám tě moc ráda, pozdravuje Broňa. Krásný podvečer do Českého rozhlasu Olomouc. Chtěla bych popřát k narozeninám milé paní Věře Červinkové z Loštic. Věruško, přejeme ti hlavně zdraví a pohodu. Věře Červinkové blahopřeje Ilona.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, lidovky a dechovky, protože jsou sváteční, jsou už ve svém finále ve svátek, v sobotu a v neděli. Je vysíláme vždy od 17. do 18. hodiny, ve všední den pak až po 18. hodině. Tak dnes jste si je s námi krásně užili. Já tady mám ještě jeden pozdrav. Zahrejte dobrovolným hasičům z Bernarkic u Javorníka, kteří teď určitě poslouchají. Děkujeme za jejich práci. Zdravíme dobrovolné hasiče z Bernarkic a všechny dobrovolné hasiče za to, co dělají. A úplně ten poslední pozdrav a vzkáz letí paní Jindřišce z Choropině, která je teď v nemocnici, tak moc na ní myslíme, ať to všechno zvládne a držíme opravdu hodně palce. Zůstaňte s námi i dál, Český rozhlas Olomouc za chvíli v 18 hodin přinese nové aktuální zprávy a po nich už tady bude blůzový podvečer s Antonínem Schindlerem anebo Starý pecky s Jirkou Matějů od 18. hodiny a 30. minuty. Zora Ježková přeje i dál krásný poslech Českého rozhlasu Olomouc.
1: Čas nekonečně dlouhý.

radosti, bolesti a štěstí. Dýchání času mísí se v ní s úlevným oddechem génia lidu. Píseň je takovým zrcadlem, v němž se odráží tok času, celý náš život, naše výhry i prohry, naše odvěka

0: Píseň nás spojuje s jinými lidmi, nám blízkými, kteří jsou naladěni na stejnou strunu a společně s námi se rozezvučí v krásnou harmonii. Všichni se z něčeho radujeme. Všechny nás občas něco zarmoutí. Však také radost a smutek, vyspívané v písních, mají tisíce podob. Jako má louka tisíce barev a vůní. A to je život. To je řeka času, která se...
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Mohelnice změnila územní plán kvůli stavbě nových bytů. Hnízdo labutí v Zábřehu chrání páska. Moravské divadlo Olomouc dnes uvádí premiéru opery Don Giovanni. Polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nové bytové domy můžou v budoucnu vyrůst v Mohelnici nedaleko centra města na pozemcích za hřbitovem. Zastupitelé na svém posledním jednání pro tyto parcely změnili územní plán. Dosud tam mohly stát jen výrobní objekty a sklady. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
4: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký.
2: Profesionální hasiči ve Šternberku budou mít do konce letošního roku novou stanici. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit pro město Šternberk a dalších 24 spádových obcí, uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Nová zbrojnice za šternberským hřbitovem vyřeší dosavadní nedostatečné prostory a hasičům poskytne potřebné zázemí. U rybníku Oborník v Zábřehu jsou labutě a v hnízdě už mají minimálně dvě vejce. K úspěšnému vyvedení mláďat potřebují klid. Členové Českého rybářského svazu a pracovníci odboru životního prostředí okolí hnízda zabezpečili páskou. Vícemluvčí radnice Lucie Mahdalová.
5: Je žádoucí, aby lidé ochranu labutího hnízda respektovali a nepřibližovali se. Majitelé psů by pak měli mít svá zvířata na vodítku. Odborníci doporučují tichý a ohleduplný pohyb v okolí hnízda bez zbytečného vyrušování nebo přibližování se kvůli focení.
2: Publikum Moravského divadla v Olomouci dnes večer čeká premiéra slavné opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni, příběh o nenapravitelném prostopášníkovi, který nakonec propadne peklu. Olomoučtí umělci uvedou po 25 letech.
6: Už při rozezní té dramatické nádherné předehry jsme si řekli, to je temný příběh. Je to sonda do patologické duše Dona Giovanniho.
7: Upřesnil režisér nejnovější olomoucké inscenace Vladimír Jón.
6: Je to právě vyvážení zbylými postavami, které se nám jeví stejně tak důležitými, jako je představitel Dona Giovanniho.
7: Premiéra opery Don Giovanni začíná dnes v 19 hodin v Moravském divadle. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
2: Běžkyně Tereza Hrochová je po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů. Po 20. je republikovou šampionkou i další olympionička Kristýna Sasínek-Meky. Ovládla závod na jednu míli. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu švédských her v Engelholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila 10-zápasová neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dva góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Kristian Reichl.
8: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim.
2: O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, výjimečně slabé přeháníky, teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11 stupňů a slabý severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotině na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Právě začíná bluesový podvečer z Olomouce, u jehož poslechu vás zdraví a vítá Antonín Schindler. Dnes si poslechneme koncert chicagské kapely Hello Rider, která vystoupila na festivalu Blues Alive 2025 v Šumperku. Základ kapely tvoří dvojice Annie Harris a Marcus James, hudebníci, kteří se dlouhodobě pohybují na americké bluesové scéně a společně vytvořili projekt, který propojuje tradiční kořenové žánry s osobitým autorským přístupem. A já vám přeji pěkný poslech.

0: Děkuji.
1: Posloucháte bluesový podvečer z Olomouce Českého rozhlasu Olomouc a koncert kapely Hello Rider z festivalu Blues Alive 2025. Dvojice Annie Harris a Marcus James tvoří jádro kapely Hello Rider. Annie Harris je americká houslistka, která se na bluesové scéně prosadila díky svému dlouhodobému působení v Chicagu i spolupráci s řadou amerických hudebníků. Její hra vychází z folku a blues a v posledních letech patří k nejvýznamnějším osobnostem, kteří se věnují houslím v rámci amerických roots žánrů. Marcus Miller je americký zpěvák, kytarista a autor, který se dlouhodobě věnuje propojení blues s africkými hudebními vlivy. Vydal několik autorských alb a jeho tvorba je spojená s cestami do Mali a s inspirací západoafrickými hudebními tradicemi.
2: Borrowed a little bit from Led Zeppelin here too.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jsme slyšeli koncert americké kapely Hello Rider z festivalu Blues Alive 2025 v Šumperku. Od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Schindler a přeji vám příjemný večer na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Přímo z místa.
1: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu Na cestě 10. května po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Starý pecky, co jste měli rádi, na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc.

Jumping Jack Flash a Rolling Stones. Docela příjemný začátek svátečních starých pecek Českého rozhlasu Olomouc. Co říkáte? Od mikrofonu vás zdraví Jirka Matějů, kterému je malinko líto, že už jeho dcery nevěří na to, že ten den volna mají kvůli němu. Ale co? Alespoň si dám rande so svojím mestom. Tublatanka.

Just Like Heaven, jako v nebi se vždycky cítím při téhleté hitovce Cure a jenom mi nejde do hlavy, proč ji prakticky nelze slyšet v rádiu. To San Francisco, to zní skoro pořád. A nemůžeme se divit, protože pozvánka na festival Monterey ze 67. roku, kterou díky indispozici Johna Phillipse musel naspívat jeho kamarád ve studiu Scott McKenzie, ta je prostě úžasná.

Já budu chodit po špičkách a Petr Novák. Stále 67. rok a úžasná nahrávka a jen mi nejde do hlavy, proč se pouští ta verze z 80. let s těmi odpornými elektronickými bicími. Tohle byl originál. Ale teď i ten další. Uriah Heep, rok 1972 a The Wizard.

Black Sabbath a Paranoid. A sluší se pozdravit Ozzyho tam někam nahoru na obláček, protože tam prostě musí být, i přesto všechno, co za svého života prováděl. My jsme už na konci dnešních speciálních

Starých pecek Českého rozhlasu Olomouc. Doufám, že vás pobavili. No a jako poslední si pustíme písničku, kterou jsem měl jako držitel modré knížky také rád v 80. letech. Katapult, Vojín XY hlásí příchod. A já odchod.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Před nebezpečím požáru ze sucha dál varují meteorologové. V Olomouci od dneška nejedou tramvaje mezi Soudem a Tržnicí. Prezident Pavel jmenoval 8 nových generálů. Polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Výstraha meteorologů na nebezpečí požáru platí do půlnoci na pondělí pro jihomoravský, zlínský a část olomouckého kraje. Neměli bychom rozdělávat ohně a vypalovat trávu, varuje Český hydrometeorologický ústav. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. V olomouckém kraji se nízké riziko požáru týká Konice, Prostějova a Přerova. Naopak na dalších místech regionu v části Pardubického kraje a na severu Moravy už nebezpečí nehrozí. Kvůli opravě kanalizace nebudou v Olomouci ode dneška až do soboty 8. srpna jezdit tramvaje mezi zastávkami Okresní soud a Tržnice. Náhradní přepravu zajistí autobusy s označením X. Jak budou jezdit tramvajové linky, doplní mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
3: Tramvajové linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny tramvajovou linkou s označením U, vedenou po trase Nová ulice, Náměstí Hrdinů Neředin, Krematorium a zpět. Tramvajové linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých trasách podle výlukových jízdních řádů. Tramvajová linka číslo 3 nebude provozována.
2: V Šišmě na Přerovsku začaly opravy vodní nádrže, kterou poničili v červnu 2024 bleskové přívalové deště. Vodohospodáři chtějí hráz a spodní výpusti nádrže stabilizovat. Postaví taky nový bezpečnostní přeliv. Nejdřív je ale potřeba ze dna odtěžit nánosy. Pokračuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství, odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosů, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
2: Práce na opravách vodní nádrže v Šišmě potrvají rok, vyžádají si více než 23 milionů korun. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora prezident jmenoval ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem prezident jmenoval 10 generálů.
1: Sport.
2: Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácími 3-1. Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. Jednou se trefil Christian Reichel, dva góly dal Michal Kovařčík, včetně toho do prázdné branky na konci. I přesto přiznal, že by si představoval jiné utkání.
5: Tak výsledkově asi jo, ale pocitově vůbec. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Bylo to pro mě těžký zápas, protože jsem s tím oslovoval jeden trénink. Já jsem rád, že jsem takovou minutu až dostal a vždycky je to lepší, když jste na tom hledě častěji. Ještě teď, když já to potřebuju teď do sebe dostat. Já jsem naposledy hrál zápas před 10 dnama nebo kolik, takže fakt těžký zápas, ale od té druhé třetiny se mi hrálo fakt dobře.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11 stupňů a slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 do Ostravy mezi exity 298 a 296. Lipník nad Bečvou, jezdí se tam jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem byl v divadle Drak v Hradci Králové, kde kromě divadla, loutkového divadla, je i labyrint a tam jsou vystavené různé loutky. V Chrudimi o kus dál zase Muzeum loutkářských kultur a my těch loutek máme celou řadu druhů. Slovo loutka, tak to je jasné.
2: Je to jasné, já jsem si to musela hledat. Slovo loutka je totiž od slova líko, protože původně se tady ty loutky dělaly z líka.
1: Dobře, já jsem spíš myslel, že je jasné pro představu, co to ta loutka je. Pak máme marionety.
2: No, marionety, tam už je to vlastně slovo, které k nám doputovalo. My jsme si ho vzali z němčiny, ale původem je z francouzštiny, kde se hodně ve středověku hrálo loutkové divadlo, ale hrála ho církev. Byly to církevní loutkové hry, takové ty morality a výchovné kousky. A tak tam vystupovala loutka Panny Marie. A z domácké podoby toho jména Marie vznikla marioneta. A ty marionety konkrétně se třeba od loutek v obecném slova smyslu liší tím, že mají ty provázky nebo drátky.
1: No a pak je to krásné slovo a jsem zvědavý, odkud je. Říká se, jdeme na pimprlové divadlo, pimprle.
2: Pimperle, to je lidový krásný opravdu název loutek, zase z němčiny. No a zajímavé je, že v té němčině to slovo znamenalo černý chleba, anebo taky znamenalo hrubián a prý úplně původně podle etymologů znamenalo prďola.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řek.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: ansteckende Krankheit hat, dann kamen die Amerikaner erst gar nicht in die Wohnung. Sie haben aber auf der anderen Seite auch schon damals, 1945, für die deutsche Bevölkerung, ich sage jetzt mal, die Belustigungen, die mit so einer Karawane unterwegs waren, auch für die Deutschen angeboten. Ich kann mich noch genau erinnern, es gab einen Indianerstamm, der auftrat zur Unterhaltung der amerikanischen Armee. Das waren Reiter, die dann alle möglichen Kunststücke vorgeführt haben, wovon wir eigentlich nur geträumt haben.
1: An die erste Begegnung mit den Amerikanern erinnerte sich auch ein weiterer gebürtiger Marienbade, Tony Eckert, der damals 9 Jahre alt war.
2: Na první setkání s Američany vzpomínal také další rodák z Mariánských Lázní, Tony Eckert, kterému bylo tehdy 9 let.
3: Die ersten amerikanischen Panzer, die habe ich gesehen, Ende April 45. Die sind aber bloß bis zur Molkerei, bis südlich des Bahnhofs gefahren vom Marienbad, dann wieder umgekehrt und eine Woche später, ich glaube 2 oder 3 Tage vor Kriegsende, sind dann die Amerikaner bei uns einmarschiert. Ich habe damals noch ministriert, bloß ein Beispiel. Wir wurden ja durch die Propaganda, durch die deutsche Propaganda, die hat er durchgeschlagen bis zu den Schulkindern. Und bei den großen Festen waren wir zum Teil 12 Ministranten links und rechts vom Priester, 3 und 3. Also, und da hat mich dann einer angestoßen, hat gesagt, das war Pfingsten 45, schau dich heimlich um, die Feinde sitzen hinten in der Kirche. Da waren 2 Amerikaner und ein Neger, also ein Schwarzer, weil für uns waren es halt dank der Propaganda noch Feinde, obwohl eigentlich die Zeit schon vorbei war.
2: A na to, že ani pár týdnů po válce nebyla situace snadná, vzpomíná také pan Erwin Svěřina z Karlových Varů.
4: Ganz krass war die Ernährung, denn es war ja eine Zeit ohne Lebensmittelkarte, ohne alles. Als die Russen einmarschiert sind, haben wir am langen Zaun, Gartenzaun des Krankenhauses, haben wir die Brennnessel gerobbt raus. Vorher war der Hund dort und hat sein Beinchen gehoben. Trotzdem haben wir die Brennnesseln rausgerissen und aus denen ist dann eben Brennnesselspinat gemacht worden und verarbeitet. Und dann sind wir Kartoffeln beim Bauern, die haben wir halt gestohlen. Also wir sind raus auf die Felder, auf dem Acker und haben da Kartoffeln gestohlen. Und wenn es einmal Brot gegeben hat, dann hat man sich in der Früh um 3 Uhr angestellt, hat sich einen kleinen Hocker mitgenommen, weil man sich ja in der Schlange vor der Bäckerei anstellen musste. Und wenn man Pech gehabt hat, die hat dann um 7 Uhr in der Früh aufgemacht, die Bäckerei, und es ist ja rationiert worden. Wenn man dann dran gekommen ist mit der Schlange und das Brot war wieder aus, dann war natürlich nichts da. Schimmliges Brot zu essen, das also schon aus heutiger Sicht kaputt ist, war durchaus gang und gäbe. Naja.
1: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
5: Český rozhlas zprávy. 81 let od konce druhé světové války připomněl pietní akt v Praze na Vítkově. Poslední dva velké požáry v Českém Švýcarsku pomohly hasičům zdokonalit postupy a strategie hašení. A počasí zítra bude příjemně, oblačno až polojasno, maxima kolem 18, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy Sotou Nehasilem, pěkný sváteční večer. Konec druhé světové války dnes v Praze na Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, dále zástupci armády, ale také stovky dalších lidí.
6: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
7: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
6: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
8: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
6: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Dva velké požáry v Národním parku České Švýcarsko během posledních 4 let pomohly hasičům zdokonalit postupy a strategie hašení v nepřístupném terénu. Naposledy bojovali s ohněm téměř týden v okolí Rynartic na Jetřichovicku. U Rynartic nasadili veškerou techniku, aby se neopakovala stejná situace jako v okolí Hřenska v roce 2022, říká ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laníček.
9: Ten požár byl svojí rozlohou samozřejmě menší, takže jako úplně ho nemůžeme srovnávat. My jsme získali některé vědomosti, od té doby jsme se posunuli v rámci nějaké taktiky zásahu na ten požár, posunuli jsme se jak ve vybavení technikou a posunuli jsme se například i v oblasti dronové služby.
5: Lékaři Ostravské fakultní nemocnice začali využívat 3D modely operovaných orgánů a kostí. Pro zdravotníky je připravují technici z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Speciální modely slouží hlavně chirurgům pro lepší přípravu na náročné zákroky, upřesní mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
10: I když 3D tisk může být u řady případů velice náročný, na operačním sále u složitých předem plánovaných výkonů modely často představují klíčovou výhodu. Pomáhají nám udělat výkon co nejsprávnější. Šance pacienta na další život bez nádorového onemocnění jsou pak vyšší. Sport.
5: Basketbalisté Brna odvrátili konec letošní prvoligové sezony. V Děčíně totiž vyhráli 86-81 a čtvrtfinálovou sérii play-off srovnali na 3-3 na utkání. O postupujícím do semifinále play-off rozhodne 7. zápas. Ten je na programu v Brně v neděli.
11: Počasí.
5: V noci čekáme polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno a ujediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem už docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při malé oblačnosti jen kolem 3 a lokálně i přízemní mrazíky. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno, ujediněle ještě se mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to zejména v oblasti hor. K večeru ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu a jihovýchodě republiky až 23. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
11: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic opatrně za sjezdem na Kytín na 22. kilometru hasiči odklízí spadlý strom z pravého pruhu dálnice. A na silnici 61 z Kladna směrem na Lidice a k dálnici D7 u průmyslové zóny Dříň na kruhovém objezdu stojí osobní vozidlo po nehodě. Na místě jsou hasiči, projíždí se trochu pomaleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
11: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
11: Vesele a zdravě.
12: Pěkné odpoledne vám všem.
13: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
12: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
13: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
12: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
11: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou, v podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokáže ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením. O tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování, plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne, žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí to též, tak to nemusí být to též. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoi. Ale mám nasazený přístroj dýchací od minulého roku v září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to nějak krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si tam dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy vzbudím, já nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme posluchače.
2: To je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo jedna zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posle nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku údajně. Chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpělo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko v ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch

0: po infekčních situacích může pomoci.
1: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
2: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. Vloni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne a ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
0: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznic. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
1: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
0: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
1: Takže znovu jsme u té hydratace, ano. Aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase nemoc.
0: Ano, ano. A všeho s mírou pravil Krejčí, zabiv ženu metrem, viďte.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směr mít?
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře Vesele a zdravě CZ.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu ale se dělají hodně. Ano. A co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: Doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým, nevhodným?
1: Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: V Jirkově na Chomutovsku finišují práce na stavbě nové sportovní haly. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje také budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
5: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
6: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký.
1: Sport.
0: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži.
1: Počasí.
0: Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Rozvadov Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní tramské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi. Tak, jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci, jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

věřím, že vždycky je čas zaspívat o lásce, o naději těm, co máš na světě nejraději. Věřím, že vždycky je čas, věřím, že vždycky je čas.

0: Zatímco nákladňák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Svolově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Anuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti zdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.
1: Tak

Nejspíš byste neuhádli, že naším dalším hostem byl dramaturg Kufru a dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou Slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmy C. Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojta Kyďák, Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří, Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

Poklidná a hodně tremská kyďáková rána z vůni pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v tremsky blůzovém přání probuď se miláčku.

Karolíny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auťák, který jsem ti koupil. Bailey Zimmerman a další kousek ze skládačky, která má tvořit jeho debutové album Zamilovaný Fall in Love. A rychle za kyďákem, který společně s Ríšou právě lítá sem tam.

tak se to píše. Malíř chtěl můzu a pivem ji spláh. Pár hradních skřítků proklouzne tiše, do řeky nasypá měsíční prach. Když mládí proletí jak vítr žitem, vlaštovky postaví pár nových hnízd. Já potulný truvér, je lout na mým štítem, já pokorný poutník.

Oslava Lokte nad Ohří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací něco o důvěře.

Vojt taky nějak si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: pozitivně podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer, a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generál-majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generál-majora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá 2 schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
6: Mezi témata, o kterých se bude na pracovních skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
1: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na 1 míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojedinělé se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě v křížení se Strakonickou. Havarovala 2 osobní vozidla. Projedete Kyvadlově. Nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala 2 vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

minuty strašně utíkají, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožno.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s lecjakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan de Treville.
3: Ale... Tak vy znáte pana de Treville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal, no, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár a z něho se vykláněla mladá dáma, nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Paste, pane.
2: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: Vy štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu! Na to můžete vzít jet! A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem. Pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to? Taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane! Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A když jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko, snad ho ještě uvidíme z okna. Ne, nikde není. Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne, ten chlap s tou jizvou, ten z Mengu. Tentokrát mi neuteče.
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se... Vráží do lidí, pane?
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím. Byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím? Kdy a kde?
2: V 12:30. U kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: Vy jste ten venkovan, co byl u kapitán.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Tíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: Čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 13:00 za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: Pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil.

0: Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve dvě za klášterem bosých karmelitánů.
0: Já taky. Naschledanou. No?
1: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Treville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Treville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratili jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
1: Ha?
0: Tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti ním?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
3: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? Toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
4: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: No, proč? No, protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
0: A, už chápu. A ty Aramisi?
4: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
4: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové, a jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tady přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
4: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
1: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
5: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
6: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
0: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
6: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
4: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
6: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte?
6: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
4: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
6: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
7: Nikdy!
6: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stevena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na

napojený. Mám rád, jak bývají skárovaň. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který sedře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek, nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cen víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, 0,5 centu nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. 2 z nich přišli do klubu celý bez sebe radostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za 30 minut vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 0,25 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 0,25 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,25 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď jak buď, já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá 1,000,000, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé.

až ti Bětná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď je z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde. A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna, teď. A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váha. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
6: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
5: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
3: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
5: Voda. Voda. Voda. Tady je jí tolik. Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
1: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
7: Ve žních už mladý pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
8: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
9: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
8: Že bude mrzák.
10: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
11: Všecko jako zdravý muž.
8: Nic neužívám, jenom studenou vodu.
9: Svídnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
8: A mladý pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
10: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
8: Vodou. Obyčejnou vodou.
7: Než přišlo další jaro, čekalo Gräfenberské nové překvapení.
1: U souseda Millera sloužila mladičká Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
12: Ale to já ne člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
13: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
12: Ale já...
14: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
12: Tak ukaž, kde tě to bolí.
13: Tady nejvíc v koleni.
12: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
1: Té noci Vincenc nespal přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
13: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
12: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet. I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
1: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka života dárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenbergu, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
7: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli Gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, níž musel obstát.
1: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
7: Za čas se začali objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dál léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
12: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
7: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
1: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku. Samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proč ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincent skývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoli.
7: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
1: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných, a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení života dárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I k krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jihočeského, vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo? Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také. Písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z jihu Čech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky, tak zmáčkním čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky i sváteční téma. Páteční noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu? Máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu a nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze a možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

perku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

трава зачемкних. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatech za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání z Jihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala. Můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naši zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Mé srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste. Zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další, jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo nejste? Nebo jak si definujete vlastenectví?
1: Jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce. V 45. odcházeli Němci, Sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni, já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit, chce to čas, chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci. A nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý most nucení, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený a dělají dobrý věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý, Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct, to je prostě nádhera.
0: Řekne vám, takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. Vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako...
1: No jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi mile poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naší zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější, u nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý, Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme. Že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomí, jak by jsme prodávali. A my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout.
0: To je asi děkuju, všechno. Děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si toho, že jste zavolal. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Děkuju a vám taky, ať se daří. Nashledanou. Dobrý.
0: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. Od toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec a noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Halo, Český rozhlas, tady je Honza z Jihu Čech. Zdravím koho a kam?
1: Jana z Prahy. A tak jsem,
0: ano, zdravím.
1: Jak se řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to u mě je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všecko americký bylo dobrý, že ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala a z toho kurzu jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. Jo. Prostě jsem úplně nesnesla. Když nás někdo takhle pomlouval a hanil, jsme hloupí a takový. Jo. Tak to je asi moje vlastenectví, no.
0: Takže jakmile se mluví o České republice nebo o Česku nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak se to ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí, a vždycky jsme se zvenčí jako z Čech vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tady. Tak
0: tady vám rozumím hodně, protože právě proto i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za to krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: Poslouchám léta a někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah takovým pořadem. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu.
0: Děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Pohoda, je tu noční linka dnes s Honzou Maconem, zdravím z jihu Čech a zdravím koho a kam.
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonož na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době. Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, abys mě vzal na Sněžku. A dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenství. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem, jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup, větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda říkal... otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, jo. Tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítí jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hrajou to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mně zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže no jo, ale uzavřela... to se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy, anebo byli jenom tak naskok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte těžce? Jako myslím celkově tady úžasný sociální systém, školství.
0: To zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: To souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicemi, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně.

0: jako Česká republika a že vlastně spíš maximálně nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou, ale má, ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů, s velkou radostí.
1: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to, to je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo, ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni. Jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlasti, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době jako si myslím hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jako že to přesvědčení, nebo tak, jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
0: Honzo, děkuju.
1: Přeju krásný večer a fakt super pořád. Úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zlé vůči nám, a to ne, to zase takový přizdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují, anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou a má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá víc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Já už můžu tady mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A naprosto hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život, protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její dcerce, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kameny, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to
0: a to jste mi teďka dodala.
1: Je s vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby muže zamávali, když šli průvodem Sokoly jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuju za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuju a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: 12 minut nás dělí od půlnoci, tak kdo bude pravděpodobně posledním, kdo se dovolal do našeho vysílání? Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Nekula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité?
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda, tyhle ty pořady mě zajímají, tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí. A opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být tele, kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě aby tato země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc obdoby.
0: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
1: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě tady z historie, někde srazíme podpadky tohleto a říkáme si staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
0: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, nějakého, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
1: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování právě, vůbec na všechno.
1: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tenhle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
0: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste neslyšel celé.
1: Máme další humoriáru asi.
0: No, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaných z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, z politického směru.
1: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píši tenhle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když tyto příspěvky, tohle, nebo ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
0: No, je taky názor, samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z jihu Čech do jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc. A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice Jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer. Všem Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svácích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše věce Jaroslava Hýrovského, Otu Wichterleho, Františka Křiž říká Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z Jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde, Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání otce myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel. Průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovi. Vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova by měl pro nás vysvětlit.

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout. Ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to, jako že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit jak říkám, no.
0: Aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, no, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou. Takže bychom se
0: spíš
1: měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říct si dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, a obzvláště, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, co jsou úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se to
0: uvidíme
1: mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všechny lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no uvidíme.
1: To by
0: uvidíme
1: taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o to tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc, jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No, uvidíme.

0: Iveta napsala: Dobrý večer. Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas, to je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy, děkuju Pétěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován. Starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, no je to ostuda, tak jako tak, a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže co bych řekla k tomu vlastenectví? Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu, jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme, ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme a hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik, my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka, no bohužel, já bych pořád říkala z Československa. Je mě líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy seděli v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně, to si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Vždyť ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin zakarpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné, nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat, jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě, a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
0: Kraj máme hezký,
1: celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mě bylo vyhrožováno.
0: Ne, to by se ještě doplnit.
1: Ale jsem ráda, že vás slyším.
0: Já taky, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kdy to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin a kdo, jak a podobně, tak vlastně tam by bylo dobrý, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
1: ale
0: tak.
1: To si myslí víc lidí. Ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sahle. Ono, kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
0: To
1: a říkám,
0: fakt.
1: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda. Ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, taky se nic nestane.
0: Noro, děkuju moc. Ať se daří, zdravím do Frenštátu, dobrou noc.
1: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
0: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme. Péťo, bum. To je jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přeruší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala Petr, křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání. A vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do jedné hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Verich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smykám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

si v Porsche. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní ale... Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo. Na ústavu... Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volal rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly Sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají, i kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická to lidi nespojí. Naopak vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem chtěl dovolené v Jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. Když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pámu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říká paní Nora, to je... to, co vlastně cítím já a já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, kdyby si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no, ani neví, co to bylo 17.
1: No listopad. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale vlastně vy jste řekla větu, která, ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, no, i když to bylo směřované jako samozřejmě na
2: hodně
1: východ,
2: to bylo tak mě směřované na Rusko.
1: Ano, ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaní na ten východ, ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
2: Já vím,
1: jestli mi rozumíte, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
2: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já už jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikdy, nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co? Tak. A to je v tomto smutné.
1: To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
2: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 2017.
1: listopady. Drahuško, já myslím, že tohleto teď nepořešíme, ale je pravda, že školství zase bychom mohli někdy probrat.
2: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říká také někdo tam, že vlastně takové to sousedství, když si lidé nejenom, že se pozdravili a pomohli si, i to dneska vlastně dobou, která je, končí. Protože každý si žije svůj uzavřený život a už to není to, aby opravdu si vážili toho hezkého, co tady máme a rádi se vraceli sem. Každý si myslí, že když vjede do světa,

0: všichni, taky, kdo posloucháte tuhle linku, a ať máme zase hezké pořady. Budu se na ně těšit. Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Michal píše, ve veřejném prostoru mi chybí české státní symboly, přitom mají i estetickou hodnotu, navrhovali je profesionálové. Přiznám se, že bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty. Kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska, a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne, ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc, na druhou stranu na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda, tak jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vlastu, jako to asi každý, ale nemohla být říct kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že na hrad po Praze a tak dále. A já jsem přišťastná z architektury. Já měla, my se takhle asi, že ty, my se třeba tady komunizu se měli, že to se teprve budoval socialismus. Ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se to nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kdy na odhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku. Baníku neměli lístky, tak jste šel dolů, tam šesky, jo, a tak dále. Ale teď proč mluvím o té architektuře? Ten Transgas, ten je přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděl jsem to v jedné týče v architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo. Všechny, co tam udělali teďko? To zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalej takový divný lidi, nebo třeba taková ta to je fakulta, to slyším, že architektuje v Dejvicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhej, takovej vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to, teďko z toho, já tomu říkám, promětím, opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zas pěkně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Je tam ještě, nebo jsme vypadla?
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco, někdy z toho vyjde fétl, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Za komunistů mi vyšlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci, něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupěch 80 korun za komunistu a to zase nebylo zase tak málo. Začátek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to se stěžuju, to už jako oblast recímu, stejně to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malý fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejně. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím říkám, pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno sluhli. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc, když jsi doktor, když jsi správník, jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco mě, musí mě kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů třeba skritizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa městí Oblobkovicově náměstí a on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt. a prej dvojité. Já jsem se vám tak v duchu svála, že se ani nezeptala, či je architekt.
0: Chápu.
1: Takhle, řeknu, zeptala jsem se ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltový ulici, té porodnice, ve které já jsem se zarodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda z ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co,
0: pořádku.
1: Rozhlas, Český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo, a představa ČTK taky, Český rozhlas, Česká televize. Ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli 200 šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radnici mu nedali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: To nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme, omlouvám.
0: Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání. Ať se daří a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bych a honiti je na prd.

0: Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják nejen pro Dáju, kdo píše dám Milan Valašsko, to sem teď nepatří, to už je jinám. Kde mám ty příspěvky? Tady se mi to všechno tak nějak schovalo. Maruška napsala zdravím vás a všechny posluchače, taky hymna. Když hraje hymna, Husí kůže mi to nahání. Potom na Jevořině sraz bratrství Čechů a Slováků, folklorní slavnosti, návštěva krásné Prahy. A když nám naše vlajka vlaje, na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižních Čechách, v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováku, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit, to dnešní vysílání, řeknu vám. Jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď... No, uvědomění si, jinými slovy. Tak popojedem.

Nějaký závěr tady máme toho dnešního vysílání Noční linky. Dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka. Jarmila, dobrý večer, vlastenci, nákup v Čechách potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit. Karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali. Byla to šťáva pro miminko, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje a vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Hurvajs, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
2: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem. Ha, ha.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad
1: s Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak, teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampový, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, kruci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Haldo, pamatuj si, milý hochu, že chceš-li upéct dobrou vánočku,
7: je ti třeba společenského styku.
6: Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice.
7: A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí.
6: Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou.
7: Obírej se s ní jemně, počínej si taktně.
6: Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula.
7: Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky.
6: A když je hotová, strčí do trouby.
7: Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí,
6: píchni do ní občas, je-li dobře vypečená,
7: a buď jist, že tím získáš její sympatie.
6: Dej pozor, ať se ti nepřipálí, to je na nejvíc nepříjemné.
7: Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila,
6: a pak je to cítit po celém domě.
7: Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho.
6: A nalámej si do kafe.
7: Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý krucinál, Fagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
8: Tak člověčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sonsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, ovšem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: Budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oči, že moje líčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No, to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Až dí list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty teď jen činy cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky, no a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby, ne?
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal, tedy, ale říkáme by očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek, třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes, ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak my jsme museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolí.

0: jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdu, Urvínku.
1: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
0: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
1: Bodejť, šprtka.
0: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
1: Já jsem zase první ze školy doma.
0: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
1: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
0: To by mě zajímalo, k čemu mám dvěma je žehlička nebo vysavač.
1: Ne, proč?
0: No počkej, nebo tak je vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
1: Na hlavu?
0: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
1: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
0: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
1: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
0: Jo.
1: Opravdu?
0: Kdeže ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
1: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
0: Cože?
1: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
0: Jo, tak to já raději jdu.
1: Jdi.
0: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
1: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
0: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
1: Ano.
0: No.
1: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
0: Takže bys šel ještě dneska ven.
1: Jo.
0: No, a kdy se sejdeme?
1: Buď v 5 u pošty, jo.
0: Platí. A kdy přijdeš ty?
1: To se uvidí. Haha.
2: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
3: Tak promluvili ve 20 řečech.
2: Která je nejtěžší?
3: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
2: A už se vám to stalo?
3: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
2: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
3: Počkejte. My jsme měli takový pořad, když jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
1: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
3: A teď řekl na tom Tajvanu.
1: Ajeje.
3: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil,

0: že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
1: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
2: Tatudo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
3: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak tu, co pak si přeješ, synáčku?
2: Čajíček.
3: Ano, ne to bude.
2: Ale pospěš si, jo.
3: Už sedne se čajíček, Hurvínku.
2: Děkuju, taťulínku.
3: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
2: To ne.
3: No to věřím.
2: A víš proč?
3: No nevím.
2: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
3: Dítě moje nešťastný.
2: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
3: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
2: Utíkej. No, hezky poslouchá.
1: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
0: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
1: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám blížší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
0: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
2: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
3: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
2: Warum?
3: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
2: Ach so.
1: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mně tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: Dovol, proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se tě na to ptám. Jak se to vlastně stalo, to by mě zajímalo, víš, když mám.

však nemusel vystatí snad. Pohádkama mě nalejvat. Taníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatý.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas.
1: Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž.
0: Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska.
1: Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli
0: na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
2: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
1: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie.
0: Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
3: Ahoj, Taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
4: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
3: Tohle, lyže, ty dvě zahnuté dřevěné traverzy.
4: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
3: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
4: No hole.
3: Hole?
4: No.
3: To ti půjčili v nějakém muzeu?
4: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
3: Po velikánech jsi svištěl?
4: No, jsem svištěl.
3: A proč už nesvištíš?
4: No to víš. Léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
3: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
4: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
3: Například si vyvrknout nohu.
4: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.
5: To už bylo všechno, jo?
6: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
5: Tak jo. Naschledanou.
6: Zase někdy na Českém rozhlase.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.